0: jsem natrh Ouškovi, že on u ní zůstal. Bylo mi smutno, že teď sedí se Zelenoočkou sami dva a zpívají tenounce a jemně. A bylo mi ještě víc smutno, když jsem viděl, jak natrh Ouško položil Zelenoočce na krk svou hlavu a dlouze a tiše jí zpíval do Ouška. Lidé jsou nevzdělaní, nerozumějí kočičímu zpěvu. Pojďme spát, Modroočko, řekl Zrzunda. A tak jsme šli.
1: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale muška z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný. Pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mušku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 taček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmá. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se Pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákaly pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája, to je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.

0: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal:
2: příteli, musíme si toho tolik povědět.
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
2: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
2: V Kilimandžáru.
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
2: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
5: Hele, letecký den. A ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. Kde pak, my si nehrajeme na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím a ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík a už lezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťoural po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána jako z děla. Hepči! Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny natažené ve větvích růžového keře. Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou. Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: A běda vám! Běda! Smrtelníci, hratě můj, víckrát, ať vás tu nevidím, a běda vám, větru.
3: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?
2: Baterko.

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.

0: Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli. A to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby, a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá, Najíst mi nedá ani do polosita. Pucestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde sama. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou. Uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jako by v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tu zaděkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínače si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Takli zpamatoval moje slova? Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.
1: Piggy básnička.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi?

0: zemi nerylo?
1: Kdyby zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

si výprask a já za ní peru.

0: No ne, Biggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Biggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
2: Ukáž, no, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Vemblout.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho vemblouda prostuduj doma vlastně. Vemblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak vemblout, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jdeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hlubokým.

0: oko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. Mm-hmm. A to oni se můžou dostat až k nám.
0: Bigi vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku?
0: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
0: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
0: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
0: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
0: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce. Cyklista pádící třeba.
0: Pigi, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku. Koukej. Pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? Že by došlápali na lodích až do těch lázní.
0: Pigi, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmaš?
1: Já myšmaš nedělám. Myšmaš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
0: Tohle je katalog. Ten myšmaš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře a ne myšmaš.
2: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
0: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
2: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
2: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bychom mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
2: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
0: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
0: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
2: To se neví.
1: Ale ví.
0: Nebuď smutný, Pigi.
2: Hele, ocáskovatej, růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli velbloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
0: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
0: No to ne, ale přece...
2: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz a my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
2: Hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
0: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
2: Mně je ho líto. Piggy, pojď sem, nebreč.
0: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
2: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
0: Za knihovnou.
2: Jasně, za čím jiným? U tebe.
3: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
2: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
0: A já jsem nikoho nevolal.
3: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
0: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
2: A proč by tě měl volat?
3: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
0: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
3: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbily. Tak proč by byl nešťastný?
2: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
0: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
3: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. No, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
2: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
3: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
2: Hele, Justýno, nech Méďu. ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
3: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
2: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
3: No, to snad... Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vyolokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
0: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Pigimu, aby si ty prázdniny užil.
2: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň, omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
3: To je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
0: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
3: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
2: Jo, brďo! Já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
2: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
0: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
2: Méďa chce říct, že bychom byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
3: Kdybych byla věděla, že tě ten Vemblout, ten,
2: Velblout.
3: No, ten tononc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
0: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
2: Ty jsi začal s tím rádi.
3: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
2: Prosím?
3: No, triumfinfurtální, ne?
0: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
3: Slovo sem, slovo tam, na tom nesejde.
0: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
3: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
2: Klasik.
3: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
3: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
0: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
2: Prázdninové, prázdninové, prázdninové, prázdninové.
3: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfimfurtální.
3: No, vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdninově. Prázdniny.
1: Cože? Jo, Justýna, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
0: Co, jak, že bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justýno, ty jsi koupila Vemblouda.
3: Vemblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu. Totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Vembloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
0: Justýno, já se nestačím divit. Ty máš knížku tlustou?
3: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
0: Prosím.
3: Ti černáte. Lirtentáte.
2: Nemyslíš literáte?
3: Myslím. No.
0: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
3: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Ne, spoluplánovačem. Tak.
0: Vážně? No tak to já moc rád.
3: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co si?
2: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
0: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
3: Šmankote! To snad ani krindy pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justýna. A jsem sladěná.
2: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justýno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
0: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. No, tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
3: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, Tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
3: Pojďte, pojďte. Dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
0: Jo, jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme. To je paráda.
3: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup, šup.
1: Ano, ano.
3: Ať to kníká, hnítá, hlítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
3: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne vembloud, vembloud, tak se potrhám smíchy.
0: Prosím, co? Co?
1: Ale nic, jsme zase u vemblouda.
3: No co?
0: Aha, aha, no jo, vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
3: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnost na Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
3: Tak.

0: Zlobivé pohádky. Posměváček. Honzík začal nedávno chodit do první třídy. Učil se ze všech nejlíp, ale přesto se do školy netěšil. Bylo to proto, že měl ve třídě spolužáka Vláďu, který se mu především posmíval kvůli silným brýlím. Honzíka to trápilo a někdy si kvůli tomu v noci i poplakal. Honzík ovšem nebyl sám, komu se Vláďa posmíval. Janičku škádlil, že je tlustá jako bečka. Posmíval se Kájovi, že nemá žádné svaly a především mu říkával Karlíček, slabý jako čajíček. Dělal si legraci z Tomáše, který měl od malička nemocné nohy a nemohl proto cvičit v tělocviku. Posmíval se mu Tomi chromí. Vláďa se zkrátka posmíval kdekomu. Důvod si vždycky našel. A když ne, tak si ho vymyslel. Jednou, když zase Honzík večer plakal do polštáře, stala se podivná věc. Přisedl si k němu maličký skřítek a pošeptal mu.
1: Nepláč, my o tom zlém posměváčkovi moc dobře víme a taky ho potrestáme.
0: Po těch slovech skřítek zmizel. Honzíkovi se najednou ulevilo. Přestal plakat a v mžiku spokojeně usnul. Ve stejnou chvíli se v jiném domě a v jiné posteli chystal ke spánku i Vláďa. Natřepal si polštář a s úsměvem přemýšlel, z koho si bude zítra ve škole utahovat. Přemýšlení ho natolik zmohlo, že usnul. Najednou byl v nějaké veliké zahradě se spoustou krtinců. Vláďa chtěl udělat krok, ale nemohl. Nohy měl jako přilepené k zemi. V tu ránu se z krtinců vynořili skřítci a začali se mu hlasitě posmívat. Tak hlasitě, že si musel zacpat uši. Když po chvíli skřítci zmizeli, Vláďa se opět rozešel. Rychle se rozhlédl, aby našel východ ze zahrady a rozběhl se tím směrem. Po pár krocích ovšem upadl do jámy plné bláta. Okolo ní se zase objevili skřítci a začali se mu jednohlasně posmívat.
1: Bláteníček, Vládíček.
0: Vláďovi bylo do pláče. Nemohl se pořádně ani zvednout, jak mu to klouzalo. Se slzami v očích si zakrýval uši. Když skřítci zmizeli, s vypětím všech sil se vyškrábal z jámy ven. Honem pospíchal k bráně, která už byla na dosah. Najednou před ním ale vyrostlo trnité křoví a on se ošklivě popíchal. Už mu ani tak nevadilo, že má ruce i nohy poškrábané a popíchané od trní. Vadilo mu, že se mu ti skřítci zase posmívají.
1: Píchá to, píchá, do ruky i břicha, ha, ha, ha.
0: Vláďa byl zoufalý. Zkoušel skřítky zahnat, ale oni se nedali a posmívali se mu ještě víc. Bezmocně se schoulil do klubíčka, zavřel oči a plakal a plakal. Když oči opět otevřel, skřítkové i strním byly pryč. Chtěl z té podivné zahrady co nejdříve zmizet. Vzal zakliku a otevřel branku. Za ní už ho čekal skřítek, který seděl předtím u Honzíka na polštáři.
1: Tak co? Ještě se budeš někomu posmívat?
0: Zeptal se přísně.
2: Ne, nebudu, přísahám.
0: Sliboval kvapem Vláďa. Pak se probudil. Byl právě tak akorát čas vstát a jít do školy. V lavici seděl způsobněji než obvykle. Nikomu se neposmíval a nikoho neškádlil. Nikdo ze spolužáků nevěděl, jak se s Vláďou stala taková proměna. Úplně nejlepší ale bylo, že už to tak zůstalo napořád. Vláďa už se nikdy nikomu neposmíval. Na vlastní kůži si totiž zkusil, jak moc je to nepříjemné.
3: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
4: Piggy vtip.
0: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
4: Já poslouchám.
0: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
4: Co nakládají vojáci, co?
0: Munici.
4: Co to je?
0: No, to je střelivo.
4: Střelivo?
0: Jo,
4: to, co vybuchuje.
0: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak. Minule to odfouklo 8 vojáků do nebes. To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
4: Yeah.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda s druhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všechny děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
1: Ale jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou
1: židli. Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké opravdu lopatkovité
2: A kdyby to
1: kosti.
2: Naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
1: na
2: jsou
1: zádech.
2: Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku? Předtím jsem ji měl před koloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku bolala krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu. A vlastně to všechno, ten špatný posed, vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: No už, nevím, puding.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
1: Já tu nemám nic.
2: Já mám.
1: Jo, takhle!
2: Jako?
1: Už jsem to pochop. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
2: jedl. Super, ale musíš do toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
1: Jo, takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
1: Anko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
1: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopila.
2: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
1: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
1: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět rovně.
1: A můžu si zaskočit k nás konce.
2: Utíkej, čau.
1: Děkuju.
3: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá Pláňka a Málcem. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod Pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na Pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do Pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o ježkové, o ježkovi, o pichláku

0: Dnes je 1. července.
1: A svátek slaví Jaroslava.
0: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
1: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
0: Jaroslava znamená?
1: Být slavná svou silou, nebo?
0: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
1: Posíláme vám k svátku kytičku.
0: Všechno nejlepší. Pa, pa, pa, pa, pa. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hýhněl se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
2: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomnělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Sluníčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle. Hele, to je Vysokánská hora do špičky. A u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma, vlastně velblouda, vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velblout, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tam ti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc? No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Kikinská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak si mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích.

0: na zádi nebo na příji. A jmenoval se vikingský vládce. Cyklista pádící třeba.
1: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
0: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
1: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmaš?
0: Já myšmaš nedělám. Myšmaš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
1: Tohle je katalog. Ten myšmaš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
2: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
1: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
2: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
0: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
2: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezkej. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bychom mohli vyfrčet.
0: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
2: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
1: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
0: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
1: Pyramida. Pyramida.
0: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
2: To se neví.
0: Ale ví.
1: Nebuď smutný, Piggy.
2: Hele, podsázkovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
0: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
1: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
0: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
1: No to ne, ale přece...
2: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušejí na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
0: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
2: Hele, Hugo, Ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
1: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
2: Mně jeho líto. Piggy! Piggy, pojď sem! Nebreč!
1: Nech ho. Potřebuje být chvíli sám.
2: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
1: Za knihovnou.
2: Jasně, za čím jiným? U tebe.
3: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
2: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
1: A já jsem nikoho nevolal.
3: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
1: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
2: A proč by tě měl volat?
3: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo. Prokleplo. Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
1: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
3: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem. Tento nonc, no, tolik se mu líbili, tak proč by byl nešťastný?
2: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
1: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
3: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám. Příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách se jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
2: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
3: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
2: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým Méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
3: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník. Totiž podnik. A jak to řeknu, tak to bude.
2: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
3: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
1: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout. Už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
2: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
3: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No, dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
1: Justino, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
3: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
0: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justino!
4: Jo, prdo! Jo, Zíra! Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
0: Co najednou jde?
4: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
0: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
1: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
4: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
3: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud,
4: Velbloud.
3: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí, tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
1: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
4: Ty jsi začal s tím rádi.
3: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
4: Prosím?
3: No, triumfinfurtální, ne?
1: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
3: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
1: Právě, že sejde, Justino. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
3: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
4: Klasik.
3: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
0: Justino, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
3: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justina.
1: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
4: Prázdninové.
3: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
0: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
3: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
0: Cože? Jo, Justino, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
1: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to Justino, ty jsi koupila Velblouda?
3: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
1: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku tlustou?
3: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
1: Prosím.
3: Ti černáte. Lirtentáte.
4: Nemyslíš literáte?
3: Myslím, no.
1: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
3: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Ne, spoluplánovačem. Tak.
1: Vážně? No tak to já moc rád.
3: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
0: Co si?
4: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
1: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
3: Šmankote! To snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justýna. A jsem sladěná.
4: Klid, literát Hugo je holt poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justýno, víš, že je to fajnovej nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
0: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
1: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
3: A je po peci Válovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
0: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
3: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
1: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme. To je paráda.
3: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
0: ano.
3: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
0: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny, prázdniny, s velkým P, protože budeme putovat.
3: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí. A svezeme se i na koní. A na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam Vembloudy?
0: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám smíchy.
1: Prosím, co?
0: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
3: No co?
1: Aha, no jo, Vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
3: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
0: Jasně, protože si domácnost Kach na Justýna, nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
3: Tak.

0: jak utěrka chtěla letět na jih. Na telefonních drátech seděly vlaštovky a čekali na telefonický hovor. Na podzim vlaštovky vždycky sedávají na telefonních drátech a čekají, až jim slunce zatelefonuje. Milé vlaštovky, dejte se na cestu, zima se blíží. Slunce telefonuje až ze země za mořem, daleko na jihu. To dá rozum, že z té dálky nějaký den trvá, než dostane spojení. Vlaštovky proto sedí na drátě a čekají. To je přitom nějakého štěbetání. Co si povídají? Co se tak povídá před velikou cestou? Tak třeba vlaštovičák řekl: Matko, máš všechno zbaleno? To se ví, že mám. Jen musím dětem ještě přečechrat peří před tou cestou. Odpověděla vlaštovička a potom se ještě zeptala. S kým letos poletíme?
1: Já bych rád s Muchorátkovými,
0: řekl vlaštovičák.
1: Protože Muchorádek zná dobře cestu.
0: A to je důležité. Tak s těmi já neletím. Muchorátková je klepna, odpověděla vlaštovička.
1: Já jsem ji slyšela, jak vypráví, že máme hnízdo na Šišato,
0: řekla vlaštovička a bylo rozhodnuto, že s Muchorátkovými se nepoletí. To je jisté, že ani mezi vlaštovkami se nemá pomlouvat. Abyste si však nemysleli, že se vlaštovky pořád jen pomlouvají, taková věc je dočista výjimka. Spíš se hovoří o tom, jestli na moři potkají loď, na které si budou moci odpočinout, anebo o tom, jaké bude za letu počasí, jen aby nepřišla bouřka. A jestli mladé vlaštovky v létě dost cvičily létání, aby cestu vydržely. Hovoří se mnoho také o té daleké zemi a její kráse. Tohle všechno slyšela utěrka, která se sušila na šňůře na zahradě. Vedle ní se sušil malý bílý kapesníček.
2: Kapesníčku, povídá utěrka, já bych s těmi vlaštovkami ráda letěla.
3: Co pak o to, řekl kapesníček, ale to pro nás není.
2: Tobě je hej, řekla na to utěrka. Ty jen otřeš slzu, když se někdo loučí, ale já, chudák, musím utírat nádobí. Nejhorší je kastrol od špenátu.
3: Vždyť ani neumíš létat, řekl jí kapesníček.
0: Že neumím, odpověděla utěrka a pustila se šňůry. Žuchla rovnou na zem, protože byla ještě mokrá a mokrá utěrka je těžká. Viděla to vlaštovka a vynesla utěrku zase na šňůru.
2: Děkuji ti, vlaštovičko, řekla utěrka. Prosím tě, nauč mě létat.
4: Proč chceš umět létat?
0: Ptala se vlaštovka.
2: Já chci letět s vámi do té země za mořem.
4: Já bych raději cestovala, než utírala nádobí,
0: řekla utěrka a vlaštovka učila utěrku létat. Ale vůbec jí to nešlo. Už by byla dávno uschla, ale tolik se létáním zapotila, že byla zase celá mokrá a těžká. Vlaštovce bylo utěrky velice líto a řekla jí:
4: Sednu si tady vedle tebe na šňůru a budu ti vyprávět o té jižní zemi, než si trochu odpočineš a uschneš. Potom to zkusíme znovu.
0: Ta vlaštovička vám vyprávěla věci. Vyprávěla o podivných zvířatech, o zvláštních květinách a o bílých lodích na moři. Bílý kapesníček taky poslouchal. V tom se rozezvučely telefonní dráty. Volalo slunce, aby vlaštovky už letěly.
4: Utěrko, letos tě už létat nenaučím, snad až příští rok, řekla vlaštovka a přidala se k ostatním, aby ji neuletěli.
0: sama by takovou dalekou cestu nemohla podniknout. V tu chvíli zadul podzimní vítr.
1: Počkej, já už taky letím,
0: zavolala utěrka a pustila se šňůry. Vítr ji nesl přes celou zahradu.
1: Vidíš, jak mi to jde?
0: Radovala se utěrka. Najednou však vítr přestal dout a bylo po letu. Utěrka spadla na plot. A tak na tom plotě skončila její cesta do teplých krajů. Vlaštovky nemohly na utěrku čekat, až se naučí létat. Zamířili na jih a malý bílý kapesníček jim mával na cestu a na šťastný návrat.

0: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
1: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal? Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
2: Ale to bylo pohádce.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Krok, dva, tři a dva, krok, dva,

0: čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stát.
1: Čelé.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy. A
2: ahoj,
0: dnes
2: děti.
0: Si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
0: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
0: Víš, u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
0: Je?
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
0: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
0: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
0: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
0: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
0: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
0: Stevie?
2: Nebo jiným cukrem.
0: Počkej, o stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
0: Stevie, to je taková kytička,
2: přesně,
0: kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
0: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Ale no tak, Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
0: Udělat báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik sní za den třeba rohlíku?
0: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
0: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrnný chlebíček místo rohlíčku.
2: Celozrnný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
0: Já mám v těle pálidlo?
2: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
0: myslíš,
2: když jenom pohopsneš.
0: Myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na
2: přesně
0: výrobu
2: tak
0: energie?
2: Přesně tak.
0: Já jsem baterie, Piggy.
2: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim tak to je dobře nebo špatně hodně
2: jogurtu? To je úplně
0: jogurtu
2: špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
2: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
2: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh.
2: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
0: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
2: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají nevím co, třeba nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
2: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
2: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.
1: A chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždy byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
3: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to... Povídáš, Toníčku?
3: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
3: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
1: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám. Už mám strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
3: Pojďte sem, pytlík chytil strašidlo.
1: Pytlík to táhl ke vchodu, bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík nesnal slitování, nic, strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí, křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
1: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon. Ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
4: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
1: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
5: Pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Dnes je 1. července.
1: A svátek slaví Jaroslava.
0: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
1: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
0: Jaroslava znamená?
1: Být slavná svou silou, nebo?
0: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
1: Posíláme vám k svátku kytičku.
0: Všechno nejlepší. Pa, pa, pa, pa, pa. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: A všechno se to mrahačí, a kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes, všechno je v rukou Božích, vždyť dneska je ten ples.

0: se oženit.
1: Raz, dva, tři, raz, dva, tři, předklon a protáhnout. To není cvičení pro vás, děti. Podle téhle hudby cvičí na palouku tři prasátka. Vlastně jen dvě. Ale nepředbíhejme. Vaši kamarádi na vás čekají u své chaloupky.

0: Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem Kvído, duše hravá.
2: Já jsem Funík, Kůželína.
3: Já Selepice Josefína.
4: Je ráno, sluníčko šimrá svými paprsky trávu a den se probouzí.
3: Budiček!
4: Neprobouzí se jenom den. Otevírají se dveře chaloupky a v poklusu ruce pěkně na prsou vybíhá centík s Kvídem na rozcvičku. A centík s Kvídem cvičí.
0: Raz, dva, a raz, dva, a...
1: Jak může Funíkovi chutnat, když se jen povaluje a necvičí?
0: To já bych bez rozcvičky neměl chuť ani na snídaní, a natož na ty polední lívance, co pro nás chystá dneska Josefína s jahodami a se šrhačkou. Ty budou!
1: Míňám!
0: Pozor si z rytmu! A raz, dva, a...
4: A Kvído s centíkem cvičili dál, až se z nich kouřilo. Funík zatím měl svoji rozcvičku v posteli.
5: A otevřu jedno oko, tak, a otevřu druhé oko, tak, a teď opatrně, jedna noha na zem, a teď druhá noha na zem, sláva, už stojím a vidím, narodil jsem se do nového dne a vidím, vidím ho moc dobře. Na stole se kouří z plné mísy. A cítím, cítím taky moc dobře. Je to bramboračka. A voní houbama s majoránkou. Nožičky neste mě ke stolu.
4: Funík se pustil s chutí do jídla. A Kvído s centíkem pořád cvičili. Až se ozvalo... Rozhlasovým borcům zdar.
1: A teď hurá na snídani.
0: Mě tak vyhládlo, že spořádám nejmín dva talíře.
4: Ale ve dveřích se oba zarazili.
0: Josefino, pomoc, pojď se podívat.
3: No tohle...
1: Všechno snět.
3: A já navařila polívky jak pro regiment vojáků.
1: A nezbylo nic.
0: No, podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Co pak nevíš, že tloušťka škodí zdraví?
3: A pro vepře je přímo životu nebezpečná.
1: To se musíš pořád tak cpát.
5: Nezlobte se, kamarádi, ale ta bramboračka byla tak dobrá.
0: Ještě nám ji připomínej. Radši přemýšlej, jak se polepšíš.
5: No jo, to je těžké. Já když nejím, tak nevím to, co s rukama.
3: Když jsi všechno snědl, tak se sebereš, vezmeš tašky a dojdeš do vsi na nákup.
1: Ano, aspoň budeš vědět, co s rukama.
5: Co, tak na jedný se mám pohybovat? Vždyť to je zdraví škodlivé.
0: Povídali, že mu hráli. Navíc se projdeš a nějaké to kilo schodíš.
5: Ale kamarádi, kamarádi, to mě necháte, abych to táhl do toho kopce. Víte, jak pozdě přijdu, jak dlouho budete čekat na jídlo. Kvído by tu byl hned, je takový mrštný.
1: Až naprší a úschne.
3: Když nedojdeš, nebudou líbat.
5: Dojdu, už běžím.
3: Tak si piš. 32 je, 3 kila mouky máš, 3 kila cukru, 30 deka masla, 3 litry mléka za 3 koruny kvasnice.
5: To bude tíhat, to se pronese.
0: A ještě 3 kila chleba.
1: A pro mě dala manky.
5: Jak já to všechno, chudáček, unesu. Na takový nákup jste si měli poslat to stěhovací vůz. Co pak to můžu všechno pobrat?
4: A rozmrzelý Funík práskl dveřmi, bum, a vydal se na cestu do vsi. Centík s Kvídem se chystali do práce.
1: Ale já mám hlad, abych vydržel o suchém chlebu, než ten louda přijde.
0: Budeme si muset na lívance pěkně dlouho počkat.
3: Kde pak? Funíka jsem poslala nakoupit za tresku. Podívejte, na dnešní lívance už mám všechno přichystané.
1: Ale to jich bude málo. Vždyť je v díži sotva na dně.
3: Kvo, kvo, počkej, až přidám kvasnice, po nich tě sto nakyne, že nebude pomalu mísa stačit, kvo. Jen se nestarejte, kvo, a radši běžte se džbánkem na jahody, kvo, kvo, kvo.
6: To je jiná, hned se nám půjde líp.
3: A ne, abyste trhali víc do pusy, než do džbánku, kvo. Ať je plný, kvo.
4: Kvído s Centíkem se vydali na paseku, kde se to jahodami jen červenalo. Jako kdyby tu někdo položil vonavý koberec. A Funík zatím došel do vsi a pomalu se vracel s nákupem domů.
5: Co si to na mě vymysleli? Už mám ruce vytahané až po kolena. Musím si na chvilku sednout.
4: A jak tak seděl a otíral si z čela pot, svitl mu hlavou nápad.
5: Co bych sedřel? Já si svoji porci uložím do žaludku a budu mít tašky hned lehčí.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal svoje kilo chleba a chramst, chramst, za chvíli z bochníku nezbyla ani kurka.
5: No vida, a teď se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto kynulo a kynulo a Centík s Kvídem sbírali a sbírali. Ale sotva Funík ušel malý kousek, začali ho znova bolet ruce.
5: Jak jsem ujedl, je jedna taška lehčí a druhá těžší. A pořád mě to naklání. Musím ujíst stejnoměrně, aby se mi lépe šlo.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal druhé kilo chleba a chramst, chramst. Z bochníku nezbyla ani kůrka.
5: No, vida, hned se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto Josefíně kynulo a Kvído s Centíkem už měli džbánek plný červených jahod. Ale Funíka začaly za chvíli zase bolet nohy.
5: Ne, pořád je ten náklad moc těžký. Jakže mi to říkali Kvído s Centíkem, že tloušťka je nebezpečná. Já je zachráním. Stačí, že jsem tlustý já. Ještě aby oni trpěli, to tak. Kdepak? Kdepak jsou ty jejich dalamánky? Tady? Mňam, mňam, to je dobrota.
4: A zatímco Funík jedl, těsto na lívance skynulo, až z mísy přetékalo a Centík s Kvídem se vraceli s plným džbánkem jahod domů. Ani si nevšimli, že je z houští sleduje divočák Hubert.
7: Prach a broky prasátka si nesou jahody z lesa. Že jim Josefína zase chystá nějakou dobrotu. Půjdu za nimi a zkusím je vyplašit.
4: A zatím Funík funěl námahou do posledního kopce.
5: To je tíha. Co pak já? Ale jak se nadře chudák Josefína, až bude dělat lívance? Napřed musí všechno smísit, zadělat těsto, zatopit v kamnech a lívaneček po lívanečku na plotně smažit. Já jí tu práci ušetřím?
4: A Funík si znovu sedl, otevřel tašku, snědl mouku, vajíčka a zapil je mlékem.
5: Tak a ještě s ním kvasnice. Udělám kotrmelec, aby se ve mně všechno promíchalo a lívance se mi udělají v břiše sami bez práce.
4: Zatím v chalupě už zlátly první lívance na plotně. Však bylo na čase. Jahodníci už zvědavě nastrkovali hlavy do kuchyně.
1: Podívej, Josefino, co jsme přinesli jahod?
6: Plný džbánek.
3: Kvo, však si pochutnáte, kvo.
4: Už se chtěli pustit do prvních lívanců, potřených jahodovou pěnou a ozdobených kopečkem šlehačky, když se v okně objevila štětinatá hlava divočáka Huberta.
7: Necháte ty lívance? Jednou na nich jsou jahody z mého lesa.
1: Jaký pak tvůj les?
6: Jahody jsou toho, kdo si je nazbírá.
3: Okamžitě odejdi. Nebo tě klofnu.
7: Opovaž se. Všechna brka ti vytrhám.
4: A už to nedořekl. Na okno padl mohutný stín a když se Hubert otočil, spatřil velikánského obra, který se valil jako hora rovnou na něj.
7: Prach, broky, zachraň se, kdo můžeš. Rychle zpátky do lesa, nebo mě ta hora zavalí.
4: Obřisko se valilo a valilo a Kvído s Centíkem a Josefínou měli strach, že jim rozboří chalupu. Už chtěli vyskočit oknem a utíkat taky do lesa, když najednou obr řekl.
5: Kamarádi, to jsem já, Funík. Kvasnice ve mně kvasí. Já si chtěl udělat lívance rovnou v břiše a teď pořád přibývám.
8: To je neštěstí. Funík kyne.
1: To je tím, že zase všecko snědl.
9: Ukaž tašky.
1: No, nikde nic.
3: Ale za to, že zahnal Huberta, bychom mu měli odpustit,
1: No, to je pravda. Dáme ti i lívanec, abys poznal, jak chutná opravdový.
9: Tak si

0: Kvido, duše hravá.
1: Já jsem Puník Kůželína.
2: Já Kvau, slepice Josefína.
3: Digi básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
4: No a teď ještě jednou.
3: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž, no, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora?
1: Je.

0: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tam ti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
0: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
0: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávnověku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká. No jo, je to Egypt, máš pravdu?
0: Písmena, Piggy, písmena. Jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď. Je, a má čumáček do špičky.
0: To je příď. Lodě nemají čumáčky a zadečky. Lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? To na ní jezdí nějaké kikiny.
0: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
0: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
0: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty, ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
0: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
0: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
0: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
0: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
0: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba.
0: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
0: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmaš?
1: Já myšmaš nedělám. Myšmaš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
0: Tohle je katalog. Ten myšmaš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
2: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
0: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
2: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že přidělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
2: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezkej. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
2: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
0: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
0: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
2: To se neví.
1: Ale ví.
0: Nebuď smutný, Piggy.
2: Hele, ocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
0: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
0: No to ne, ale přece...
2: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
2: Hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
0: Já nevím, zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
2: Mně je ho líto. Piggy, pojď sem, nebreč.
0: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
2: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
0: Za knihovnou.
2: Jasně, za čím jiným, u tebe.
3: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
2: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
0: A já jsem nikoho nevolal.
3: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
0: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
2: A proč by tě měl volat?
3: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
0: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
3: Proč by byl nešťastný? Má tam Vembloudy, Vlastně webcloudy. No, vlastně, no. Ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbili. Tak proč by byl nešťastný?
2: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě. No a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
0: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
3: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý len, den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. Ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
2: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
3: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
2: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým Méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
3: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník. Totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
2: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
3: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna? Mimořádná odpornice? Odbornice na prázdninové podpinkání? Totiž podnikání.
0: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout. Už kvůli Pigimu, aby si ty prázdniny užil.
2: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň, omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
3: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá, já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
0: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Pigiho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
3: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Pigi! Svačina! Pigi!
4: Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
2: Jo, brďo! Já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
4: Co najednou jde?
2: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
4: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
0: To je v pořádku, Pigi. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
2: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
3: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten, no.
2: Velbloud.
3: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
0: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
2: Ty jsi začal s tím rádi, rádi.
3: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
2: Prosím?
3: No, triumfinfurtální, ne?
0: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
3: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
0: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
3: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
2: Klasik.
3: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
4: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
3: Bodych bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
0: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
2: Prázdninové.
3: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
4: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
3: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
4: Cože? Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
0: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justýno, ty jsi koupila Vemblouda?
3: Vemblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu. Totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Vembloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
0: Justýno, já se nestačím divit. Ty máš knížku tlustou?
3: To jsem tě převezla, co? Ty literáte.
0: Prosím.
3: Ti černáte. Lirtentáte.
2: Nemyslíš literáte?
3: Myslím, no.
0: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
3: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Ne, spoluplánovačem, tak.
0: Vážně? No tak to já moc rád.
3: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
4: Cože si?
2: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
0: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
3: Šmankote, to snad ani krindy pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justýna. A jsem sladěná.
2: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justýno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
4: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
0: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
3: A je po peci Válovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
4: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
3: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
0: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
3: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
4: ano.
3: Ať to lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
4: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
3: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
4: Jestli ještě někdo řekne vembloud, vembloud, tak se potrhám svíky.
0: Prosím, co?
4: Ale nic, jsme zase u vemblouda.
3: No co?
0: Aha, no jo, vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
3: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci Vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
4: Jasně, protože si domácnost Nikak na Justýna, nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
3: Tak.

0: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to? Řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
1: Jak můžeš srovnávat náš osud?
0: Vydechlo železo hořce.
1: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.

0: tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
1: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
2: Že se ozval až po čtvrt hodině.
3: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.
4: Hrdinku, co děláš?
5: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
4: To mám pověsit záclony. Hrdinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
5: To co je?
4: Co ti je?
5: A co by bylo?
4: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
5: Ne, umytý.
4: Aha. A na co se pořád koukáš?
5: A na fotbal.
4: Aha. A baví tě to?
5: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
4: Ukáž. Jo, nechybí, jsou tam obě dvě.
5: Ale tomu ty nerozumíš.
4: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
5: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
4: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To by je ten balon netrefil.
5: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
4: No, hodu, já už jsem na fotbale byla.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: A jak se ti to líbilo?
4: Byla to švanda.
5: Jo,
4: no,
5: co?
4: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
5: No, čeprsk.
4: No.
5: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
4: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
5: Víš co, jdi se raději pověsit.
4: Co?
5: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
4: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
5: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
4: No, to vím taky.
5: Je! Gól! Viděla jsi?
4: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
5: To není kravata, ale vyplazený jazyk.
4: Chudáček, že si raději neodpočine.
5: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
4: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
5: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Figi cvičení a jdeme na to! Dnes cvičíme gymnastiku, tram-tadadá,
1: tram-tadadá. Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Pigim zdravím.
0: Ahoj.
1: Ano, a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
1: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení, srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
1: Hopsa, paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme
0: půlky.
1: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Mhm. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný. Máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
1: Tak to seš ale správný. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
1: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
1: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
1: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys se tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, byl by to plavání.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
1: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do žicové do srdíčkové.
1: Pak opačně.
0: Hopsa.
1: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
1: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
1: No je to tak, přesně tak, děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
1: připravíme druhý pokus.
0: Nožky, nebudeme
1: jako, držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, kde spadneš.
0: To znamená patičkama napřed.
1: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
1: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinkatý, to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
1: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc s malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
1: Připrav se, skáčeš dozadu, teď.
0: Hopsa!
1: Výborně, já ti tleskám, ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
1: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je, takže...
0: To už bude hračka.
1: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava, teď.
0: Žicová.
1: A hop.
0: Srdíčková.
1: A hop.
0: Hop.
1: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
1: Děti, ty tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
1: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
0: Předu.
1: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
0: Žičová.
1: Doleva, hop.
0: Srdíčková.
1: Výborně, já pěknu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Opsa, to je když letí kometa, vy?
1: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavu a...
1: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
0: Položím.
1: Přeskočíme ho dopředu, Ela, opla, dozadu.
0: Padičkama napřed, hop.
1: Padičkama dozadu. A teď doprava a doleva.
0: Žítová, srdíčková. Žítová, srdíčková. Žítová, srdíčková.
1: Piggy, stačí, stačí. Dneska už musíme končit, děti. Vy si sestavu klíďo pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: A

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. Vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Co to je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
2: Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipo-Jakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Tiki kalendář! Dnes je 1. července.
4: A svátek slaví Jaroslava.
3: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
4: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
3: Jaroslava znamená?
4: Být slavná svou silou, nebo?
3: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
4: Posíláme vám k svátku kytičku.
3: Všechno nejlepší. Pa. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři táhli o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku. Když už to trvalo příliš dlouho, nejmladší znovu vyskočil a zvolal: dal jsem vám svou třetinu a o přikrývku se netahám, protože mi nepatří. Proč mi tedy nenecháte spát? Tvoje přikrývka to není, odpověděli bratři. Taháme se o ní spolu a ty se do toho nepleť. Když mě necháte v klidu spát, rozdělím se s vámi třeba i o zelí, co nám roste na zahrádce. Povězte, chcete košťály nebo lupeny? Bratři se rozesmáli. Jen si nech košťály, když si tak hloupí, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťály však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
0: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal: kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
1: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice a bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
0: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
1: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka na hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
0: Vesničané jim však záviděli a říkali si, to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
1: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl, přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla, můžeš přespat ve stáji u koní. A co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl, nesu v něm zlato. Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
0: Paní byla zvědavá, otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla. Já nešťastná, co jsem to udělala. Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl. Neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
1: Nejmladší koupil ve městě tři krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se, a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval, prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků, to není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
0: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
1: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat, já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se, co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu.

celé stádo mezků a ptali se úžasle, co tu děláš, co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl. Jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mezků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mezků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: Pepíčku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit. No. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. To jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle. Hele, to je Vysokánská hora do špičky. A u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký bloud, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tam ti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávnověku.
1: Jdeme, neukáž? Tajemný

0: Egypt vás láká. No jo, je to Egypt, máš pravdu?
1: Písmena, Piggy, písmena. Jen z obrázků nic nepochopíš.
0: No jo. Je, hele, a tady loď. Je, a má čumáček do špičky.
1: To je příď. Lodě nemají čumáčky a zadečky. Lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
0: Vikingská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
1: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
0: Proč?
1: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
0: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
1: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
0: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
1: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
0: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
1: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
0: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
1: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
0: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
1: Co se ti na tom zase nelíbí?
0: Cyklistický zájezd.
1: Ano.
0: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba.
1: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
0: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
1: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
0: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
1: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře a ne myšmaš.
2: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
1: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
2: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
0: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
2: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? všichni bychom mohli vyfrčet.
0: Ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
2: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
1: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
0: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
1: Pyramida. Pyramida.
0: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
2: To se neví.
0: Ale ví.
1: Nebuď smutný, Piggy.
2: Hele, podsázkovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
0: Ne. Prázdniny by měly být něco extra. A čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
1: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
0: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
1: No to ne, ale přece...
2: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušejí na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
0: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
2: Hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
1: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
2: Mně je ho líto. Piggy, pojď sem, nebreč.
1: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
2: A to musím mám jako přivést Velblouda, aby nekvičel za skříní.
1: Za knihovnou.
2: Jasně, za čím jiným? U tebe.
3: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
2: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
1: A já jsem nikoho nevolal.
3: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
1: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
2: A proč by tě měl volat?
3: Protože scháním to růžové tohleto pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
1: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
3: Proč by byl nešťastný? Má tam Vembloudy. Vlastně Webcloudy. No, ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbily. Tak proč by byl nešťastný?
2: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě. No a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na Velbloudovi.
1: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
3: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý den. někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. Ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
2: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
3: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
2: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým Méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
3: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
2: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
3: No, to snad... Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vylokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
1: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Pigimu, aby si ty prázdniny užil.
2: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň, omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
3: To je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
1: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
3: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý, jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
0: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
2: Jo, já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
0: Co najednou jde?
2: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
0: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
1: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
2: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
3: Kdybych byla věděla, že tě ten Vemblout, ten,
2: Velblout.
3: No, ten tonons, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
1: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
2: Ty jsi začal s tím rádi.
3: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
2: Prosím?
3: No, triumfinfurtální, ne?
1: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
3: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
1: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život. říká klasik.
3: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
2: Klasik.
3: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
0: Justino, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
3: Obodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justína.
1: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
2: Prázdninové.
3: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
0: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfimfurtální.
3: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
0: Cože? Justino, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
1: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justino, ty jsi koupila Vemblouda?
3: Vemblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu. Totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Vembloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
1: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku tlustou?
3: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
1: Prosím.
3: Ti černáte. Lirtentáte.
2: Nemyslíš literáte?
3: Myslím, no.
1: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
3: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
1: Vážně? No tak to já moc rád.
3: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
0: Cože si?
2: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
1: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
3: Šmankote, to snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína. A jsem sladěná.
2: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justino, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválela. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
0: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
1: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
3: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
0: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
3: Pojďte, pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
1: Jo, jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
3: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup, šup.
0: Ano, ano.
3: Ať to knítá, hnítá, hlítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
0: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
3: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
0: Jestli ještě někdo řekne vembloud, vembloud, tak se potrhám smíchy.
1: Prosím, co? Co?
0: Ale nic, jsme zase u vemblouda.
3: No co?
1: Aha, aha, no jo, vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
3: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na Peciváli svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
0: Jasně, protože si domácnost na Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
3: Tak.

0: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
1: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
2: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od Země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě, skrkouny. Tvoje Adélka.

0: To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
1: Žasné návštěva.
0: Ale kde pak?
1: Říká maminka.
0: On jenom luští křížovky.
2: To byl chytrý chlapeček.
3: On umí číst i psát.
2: Asi poslouchá Pink Radio.

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit? Ahoj.
0: Já jsem kluk a budu.
2: Tak ahoj. To jsem moc ráda.
0: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
0: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněl.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely,
0: všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
0: do vzduchu,
2: co se kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
0: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
0: nebo se
2: leze,
0: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
0: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
0: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
0: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
2: Výborně.
0: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
0: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my moderní gymnastky jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
0: To je takový fígl, gymnastek.
2: To je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
0: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla Amálka a tancoval bych tak, na ruce.
2: Ano, takže teď jsme Víla Amálka, doprava a doleva.
0: Nevím, jestli to je úplně pro kluky.
2: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
0: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
0: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo!

0: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
1: Věřil jsem, že to dokážeš, řekl a svolal celý svůj gang. Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
0: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
1: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
0: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
1: Poklekni,
0: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
1: Polipi,
0: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
1: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
0: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
1: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
0: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
1: Co to děláš?
0: Zeptal se až po chvíli.
2: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
0: Chechtal se Tulamor junior.
3: Klídek! Dělám tu místo pro další,
0: utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
1: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo tu budeme brzo potřebovat.
0: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
1: Čekáme přece výkupný,
0: odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlík pěkně vychutná.

0: Dnes je 1. července.
1: A svátek slaví Jaroslava.
0: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
1: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
0: Jaroslava znamená?
1: Být slavná svou silou, nebo?
0: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
1: Posíláme vám k svátku kytičku.
0: Všechno nejlepší. Pa. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo jako ten nejjemnější péřový polštářek a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil, zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej! Podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou, hurá! Ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
0: Otočilo se a nikde nikdo, jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
0: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví. Ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
2: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
1: Sluníčko jí má,
2: zaspíval skřivánek zvysoka. Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
0: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
2: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
1: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
0: Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu.
2: Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic. Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.

0: slunce bylo veliké, velikánské. Sluníčko, sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu. Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo. Od kdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se. Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal... Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo.
1: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
0: Ale to přece není voda, fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
1: Jdi domů, řeklo slunce laskavě, a já ti vodu hned vrátím.
0: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic. Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš. Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek. Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší. A když štěňátko přistálo u své boudičky,
1: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná. Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
0: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: písnička štěněčí.
1: Digi básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jedině pramen zdraví spotázaví. Chcete-li prospěti dítěti bledému, kupte mu pramen zdraví spotázaví.
1: Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
2: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
1: No pojď dál, holčičko, a kup si.
2: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
1: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
2: Posázavý podle vzoru stavení.
1: Smradi, já bych vás... A! Je, Kaškovi, oči. Promiňte, prosím.
3: No, prosím.
1: Já nerad...
3: Zelí.
1: Ano, zelíčko. No, kvalitní.
2: No. A zelí taky, Jouzo.
3: Co mám dělat?
1: Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž, no. To by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud, jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt. Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak si mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní?
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! No, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž? Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, yeah. A víte co? Všichni bychom mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, vocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno, Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, vlastně, no. Ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbili. Tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšil pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. Ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník, botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je, co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě, nějaký kurz, staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vyolokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co, my si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
5: Jo, prdo! Jo, Zíra! Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
5: No, předtím s tebou nikdo nic nesved a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
5: Méďa chce říct, že bychom byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
5: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
5: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam, na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký Karamát. A to už vůbec nechci rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
5: Klasik.
4: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
5: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No, vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Jo, Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsi, Justýno, ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu. Totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
5: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co jsi?
5: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote, to snad ani krindy pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
5: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnovej nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele. Český Krumlov, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
4: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo, máš tam Vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám smíchy.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, Vembloud. kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak, no.

Sázka slona s tygrem. Jednou štěbetali ve větvích kvetoucího stromu špačci. Ke stromu přišel slon s tygrem a poslouchali ptáky. Slon řekl tygrovi: "Vsaďme se, kdo z nás zastaví ptačí zpěv. Který z nás to dokáže, může sníst toho, kdo prohraje." Tygr souhlasil. Nejdřív zatroubil třikrát slon, jak mohl nejvíce. Ale špačci štěbetali dál. Potom třikrát zařval tygr. Jeho řev byl slyšet po celé džungli. Všichni ptáci stichli. Dokonce i špačci umlkli. Tygr se chlubil. "Vyhrál jsem, teď tě mohu sníst." Slon byl velmi nešťastný. Z očí se mu řinuly slzy. "Souhlasím, že jsi vyhrál, ale prosím tě, nech mě odejít domů, abych se rozloučil se ženou a dětmi. Vrátím se za týden." Tygr souhlasil a slon odešel domů. Sedmý den se vrátil. Byl velmi smutný. Uviděl ho králík a ptal se, co ho trápí. Slon odpověděl: "Prohrál jsem sázku s tygrem. Sní mě." "Neměj strach, pomohu ti," slíbil mu králík. "Udělej, co ti řeknu." Nasypal na hřbet slona listí a trávu. Pak mu prozradil svůj plán. "Až se sejdeme s tygrem, řeknu mu, abychom vyzkoušeli, kdo z nás dvou je silnější. Komu se podaří porazit tebe, může sníst toho druhého. Požádám tygra, aby tě porazil. Až do tebe bude strkat, nesmíš se ani pohnout. Pak tě budu strkat já a ty musíš upadnout, jakmile se tě dotknu." Slon s radostí souhlasil. Když se objevil tygr, králík mu řekl: "Slyšel jsem, že jsi velmi silný. Vyhrál jsi prý nad slonem. Vsaďme se, kdo z nás dvou je silnější. Pokusíme se porazit slona. Kdo vyhraje, může sníst toho druhého." Tygr se rozzlobil. "Jak si může dovolit tak malé zvíře tohle říci silákovi, jako jsem já?" Se sáskou však souhlasil. Nejdřív se pokusil slona porazit tygr. Strkal do něj, ale slon se vůbec nepohnul. Konečně se vzdal. Pak přišla řada na králíka. Jakmile se slona dotkl, ten se ihned svalil. Králík mu skočil na záda a pustil se tam s chutí do své oblíbené potravy, kterou již dříve na slona připravil. Tygr se lekl, že králík se již zakousl do poraženého zvířete. Bál se, že ho také sežere, protože prohrál sázku. Byl tak vystrašený, že utekl do džungle a už se nevrátil. A tak malý králík zachránil svým důvtipem velkého slona před tygrem.

0: nos.
1: Nos?
0: Nos. Život voní medem a venku zpívá kos.
1: Sám kočičí král,
0: kdyby se nebál vos,
1: zavolal by předem
0: a upředem si šos.
1: Šos?
0: Šos.
1: Proč šos?
0: Protože kdo

0: soudce kárá obžalovaného.
1: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
0: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
2: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
2: Možná si na ní vylomil zub, tak jsem vztekal.
4: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Figy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Figy zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Pigim a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělíčka.
1: Přesně
2: třeba.
1: Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky, položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
2: dolů,
1: svoji
2: jako
1: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
2: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
2: Ramenka jsou stažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
2: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
2: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
2: Ahoj! Na Venuši!
3: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
4: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
3: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
4: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
5: Hruvajs?
3: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z taťuldovy kuchyně podvýživenej.
5: No dovol.
3: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od boudy půjdu.
6: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
7: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
5: A jdeme dále na tři krále.

0: z pejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama. Já na ní dub, dej sem ten zub. Nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Dnes je 1. července.
1: A svátek slaví Jaroslava.
0: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
1: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
0: Jaroslava znamená?
1: Být slavná svou silou, nebo?
0: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
1: Posíláme vám k svátku kytičku.
0: Všechno nejlepší. Pa. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Jak se Rumcajs podruhé potkal s obrem rabijákem. Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
1: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
0: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával Prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl Prachovského utrhnout od země.
1: Čem to vězí?
0: Povídá a zdvihá Prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
2: Čem by to vězelo?
0: Zarámusil Prachovský.
2: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza a od toho je ta má veliká váha.
0: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hrom tlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
1: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
0: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně pro hrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
3: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
0: Manka si klekla a zavolala proti zemi.
4: Nejdřív bych musela vědět komu.
3: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
0: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí 2 prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
4: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou sem.
0: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
2: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
0: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil jí do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
4: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
0: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
5: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
0: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek s pistolí.
5: Já se za ní radši pojívám.
0: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
3: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
0: Rumcaj se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaryl loupežnickým palcem do země jako železem. Zaryl po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
3: Mně zašlápl do země obr rabiják. A tobě zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš. A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klině a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
2: Kdybys tak, Rumcaj, si věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
5: I vždyť já to vím,
0: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
5: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
2: Rád bych věděl, jak,
0: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku. Mančinko, pověz tam nahoře něco, vlaž

0: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
1: Teď zas jednou já.
0: Velikou rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcaj se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na Manku.
1: Tuhle jsou dvě mé dlaně a ty mi skoč, Mančinko, rovnou do nich.
0: Manka skočila, Rumcaj si polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcajs se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcajs s Mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s Mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
2: A přece jsem těch 900 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
3: A jak to? Povídá Rumcajs.
0: Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
4: Nepláče,
0: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
1: Na to se rád podívám.
0: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
1: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
0: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
5: Je, to jsem dálka,
0: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
5: A teď zas ty,
0: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
6: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
0: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiák teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a cipíska 3x900 zlosti. Sotva se odtáhl do skal.
7: Mám pro vás novou tyky básničku.
0: A kameně.
7: Šeptá srnec, šeptá srně.
8: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
8: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
9: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle. Hele, to je Vysokánská hora do špičky. A u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký bloud, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc? No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak si mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: S tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní?
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! No, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to plácá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž? Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, podsázkovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím, zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo, scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo. Prokleplo. Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem. Tento nonc, no, tolik se mu líbili, tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám. Příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník. Totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad... Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout. Už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá, já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
3: Jo, jo, Zíra. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
3: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
3: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten
3: Velbloud.
4: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí, tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
3: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
3: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
3: Klasik.
4: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
3: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Jo, Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil. Yeah.
2: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justýno. Ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
3: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co si?
3: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote, to snad ani krindipindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
3: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele. Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. No, tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme. To je paráda.
4: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to knítá, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo, máš tam Vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám svíky.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, Vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak.

0: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musejí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené oblázkové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještě že je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak? Thank you.

0: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.
3: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

šmou lová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí korá, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvíznul i trosečníky na vzdálené planetě.

Jo, náš taťka ten by věděl, ale ten je šmoulově. Jediná teď šance zbývá a tak koumá k nelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stořád od rybáře prut. Kutil ten se tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanku, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Počíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet papírový
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míče, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak, to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, já můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi, oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo
0: koule,
2: vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V
1: tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
0: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
1: Volal Křemílek.
3: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
1: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
0: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, pochomůrko.
1: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mes, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
0: Kdo jsi je vzal?
1: Povídá vochomůrka.
0: Co? Já je nevzal. Já je našel,
1: řekl Lukášek.
0: Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
1: povídá vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
0: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
1: A zaluskal klouby a přeskočil vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
0: Tak co? Našel jsi?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese z penězi v kapse.
0: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
1: povídá Křemílek.
0: Takže není,
1: řekl vochomůrka.
0: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
1: Ptá se Křemílek. Ale s vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
0: Co to děláš?
1: Povídá Křemílek a vochomůrka mu nakázal.
0: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha a já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
1: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
0: Hoperdum!
1: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
3: Je sníh,
1: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
3: Honem, honem, do zelené ložnice.
0: No vidíš, a máš to,
1: povídá vochomůrkovi Křemílek.
0: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
1: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
3: Už jste našli 5 peněz?
0: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
1: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
3: Je, už to zase přešlo,
1: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: Dnes je 1. července.
1: A svátek slaví Jaroslava.
0: Jaroslava. Ta má určitě ráda jaro, viď? Jaroslava.
1: Ale jejich jméno přece jenom znamená něco jiného.
0: Jaroslava znamená?
1: Být slavná svou silou, nebo?
0: Prudká. Jarušky, Jaroslavy, ať vaše jméno znamená cokoliv.
1: Posíláme vám k svátku kytičku.
0: Všechno nejlepší. Pa. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jdi tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
2: Ale ne, jen jeden.
1: Vy si děláte legraci, že?
2: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
0: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek.
2: Bolí jen jeho a já ho lituju.
1: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou. A taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
1: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: zakvílel
0: camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním prudce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Kruciš, to nám nedělej,
0: zlobil se macourek.
2: Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
1: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
1: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl, i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nadspávat.
1: Vždyť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
3: Ale v tom, uf,
1: Uf! Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek

0: Tafra, vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky. Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, vonavě, docela jinak než Strejdův čibuk.
1: Ty, packo, zkusil to Macourek. Nevíš, kam dala teta Františky?
2: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
1: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila.
0: Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
3: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
1: Honem, nastav zub a ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu, nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
0: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké.
1: Co zub? Ještě bolí?
2: Pořád tě neslyší.
1: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek. Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
0: Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody.
2: Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
1: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil. Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu. No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
2: To jinak nejde, strejdo, vysvětloval Macourek. To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub. Jenže on bolí dál, stěžoval si Camfourek a to neměl.
0: Breť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour. Víš co, zajdem spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
1: Ne, ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne, že ne.
2: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká?
1: To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
0: Ale to asi nemůžou, uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
2: Snad abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se pacička.
0: Ale v tom se rozletěly dveře.
2: Je, proč sedíte doma?
1: Zahlaholil Camfourek. Honem pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
2: A co zoubek? Vyjevila se pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
0: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
3: No a tak šli na ty hrušky.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž, no, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký bloud, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc? No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Kikinská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmaš?
1: Já myšmaš nedělám. Myšmaš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmaš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bychom mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, podsázkovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy? Vlastně webcloudy? No, ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbily. Tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. Ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník, botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je, co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě, nějaký kurz, staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co, my si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
1: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
1: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
4: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
5: Jo, já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
4: Co najednou jde?
5: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
4: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
5: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
1: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten
5: Velbloud.
1: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
5: Ty jsi začal s tím rádi.
1: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
5: Prosím?
1: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
1: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
1: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
5: Klasik.
1: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
4: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
1: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
5: Prázdninové.
1: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
4: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
1: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
4: Cože? Jo, Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justýno. Ty jsi koupila Velblouda?
1: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti, totiž vlasti.
6: pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
6: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
6: Ti černáte. Lirtentáte.
5: Nemyslíš literáte?
6: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
6: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
6: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Cože si?
5: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
6: Šmankote! To snad ani krindy pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
5: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnovej nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
6: A je po peci Válovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
6: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
6: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
6: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
6: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí. A svezeme se i na koní. A na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne vembloud, tak se potrhám z míky.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
6: No co?
2: Aha, no jo, Vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
6: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na pecivály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
4: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
6: Tak, no.

o malém pávovi. Měl jsem páva a ten byl malý jako slepice. Jedl jako pávy jídají, ale narůst nechtěl ani za nevím co. Jednou si takhle nesu žebřík, na co si. Dívám se a páv byl veliký jako tele. Dívám se celý ustrnulý a povídám si. Vždyť to ani není můj páv. A volám na něj. Páve! On nic. Ani se nehýbá. A hledí na mne. Div mu oči nevypadnou na zem. Povídám si znova. To není můj páv. Můj byl jako za groš kudla. A tenhle? Jistě nějaký družstevní. A tu páv vydechl. A začal se smát a byl zase malý jako slepice. Málem jsem úlekem pustil žebřík. A on povídá. Pořád se na mě mračíš, jaký jsem maličký. Tak jsem se nadýchl, abych byl veliký. Chtěl jsem ti udělat radost, ale musel jsem se smát a pokazil jsem to. Hubu ji nad lajdákem na zlobeně a nesu tedy dál ten žebřík na co si. A tu mi napadlo, že vlastně ani nevím, co jsem s tím žebříkem chtěl. Páv jeden, za groš kudla. Jenom člověka poplete.

0: před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
1: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
0: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
2: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
3: Buldog, to je takový známý mračoun.

0: Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a nikdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Vigy básnička.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Jendo, nemohl by sem sníst tu žížalu?
6: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
7: Jo.
6: No. A bude dneška. Smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
8: Jasný.
6: Běžte.
5: I křestní.
6: I křestní.
5: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
7: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
5: A v noci co?
7: Co v noci co?
5: Co se tam děje v noci nenormálního?
7: Nenormálního nic, normálně tam straší.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Pigim!
0: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy 2, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice. Byla to koktavá bába Krtonoška.
8: Koho to hledáte? Ptala se. Toho pytlíka?
0: A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona, mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla pod zemí krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky.
8: Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme.
0: Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
9: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
10: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
0: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
8: Přidám, řekl pytlík, slezl z vozu a dal každému pohlavek.
0: Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl.
11: To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A jak jsi na to přišel, že jsem horolezec?
2: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi: Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili, a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec, už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
0: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl. Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil: Chci jít s vámi a pomoci vám. Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu. Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru. Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec: Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe. Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl: Odpočiňte si, otče. Já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně. Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama. Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si: Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem: Pust mě ven, pust mě ven. Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: Kde pak jsi? A hlas odpověděl:
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven,
0: volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve. A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
2: A víš ty co?
0: Řvalo obřisko přímo strašlivě.
2: Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
0: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
2: To ti hned řeknu, řval duch. Zlámu ti vás.
0: To jsi měl říct dřív, odvětil Donát. Nechal bych tě tam trčet dál?
2: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
4: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
1: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
0: A duch pravil pyšně.
4: To je to nejmenší.
1: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
2: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
2: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
1: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží,

Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil. Nu, pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi. Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci. Kde pak jsi pobíhal? Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu. Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním. Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko. Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo. Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená. Tu se otec polekal a křiknul, ouvej, co pak si to provedl. Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce. Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím. Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí. Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer. Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů. Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů, pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl, jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit. Syn vzal sekeru a zanesl jí do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl, stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil, dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás. Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil, otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru. To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů. Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet. A dal otci 100 zlatých a pokračoval. Nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí. Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel? A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na to?

0: tohle povíš. Hugo. Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak? Kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pěto, že jo? Vy jste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
3: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
3: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
3: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
3: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
3: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
3: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
3: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
3: Huh? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
3: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
3: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
3: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
3: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. To jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle. Hele, to je Vysokánská hora do špičky. A u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velblout, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tam ti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc? No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům.
1: Jo.
2: Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Kikinská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící. Třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní?
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bychom mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, odsázkovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně jeho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo. Prokleplo. Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem. Tento nonc, no, tolik se mu líbili, tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám. Příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad... Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vylokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout. Už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
3: Jo, já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
3: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
3: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten
3: Velbloud.
4: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
3: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
3: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
3: Klasik.
4: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
3: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Jo, Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme co kam? No to Justýno. Ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti, totiž vlasti. pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty literáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
3: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co si?
3: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote, to snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
3: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnovej nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele. Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po peci Válovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
4: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí. A svezeme se i na koní. A na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne vembloud, vembloud, tak se potrhám smíchy.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, vembloud. Pak jsem je viděl. A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak, no.

0: housenka. Housenka je housenka. Má pořád chuť k jídlu, když ji někdo pozve ke stolu, nenechá se dvakrát pobízet. Ale za chvíli má znovu hlad. A tak se jedna taková housenka rozhodne, že přijme místo v zelenářství, kde je veliké skladiště zeleniny. Ale moc toho neprodá, to si můžete myslet. Housenka je housenka. Není ostatně co prodávat. Housenka na to stačí sama. Vypadá hezky, jde jí to k duhu, má výbornou náladu a myslí si, to byl výborný nápad přijmout takové místo. Tolik dobrot jsem ještě nikdy najednou nesnědla. Ale nic netrvá věčně. Jednoho dne musí skládat účty. Pořádek musí být, nikdo si nemůže dělat, co by chtěl. Ale housenka se usmívá, jako by se nic nestalo, a říká.
1: Moment, jdete zrovna nevhod. Mám nejvyšší čas se zakuklit. Nemůžu být donekonečna housenkou. Nic netrvá věčně, pořádek musí být. Ostatně nehoří, potom to vyřídíme. A tak se zakuklí a nezbývá než čekat. Čekat týdny a měsíce a najednou je tady krásný motýl. Elegantní motýl, který říká, dovolte, co mi je po nějakých nesrovnalostech, co mi je do nějaké zelené housenky, nikdy jsem ji ani neviděl, a odletí, jako by se nic nestalo.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Piggy vtipk.
2: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
3: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
2: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
3: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
1: To byl revizor. A byl v práci.
3: Revizor.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
2: Co to znamená obdivovat?
1: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
2: Ale vždyť jste na planetě sám.
1: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
2: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
0: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: O kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila, teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte, vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: Slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem. To jsem si přivezl pěknou ženu. Kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš. Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba. Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo. Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu. Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí. Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála. Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci. Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil. Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit. Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky. Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli? Služky přiběhly a kroutily hlavami, oni dítě neodnesli.
Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla: nedobře si, paní, dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení. Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel: proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou. Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí.

0: kníři.
1: Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
2: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
1: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si ji odvedl na svůj hrad.
2: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná pana a dívala se na něho.
1: To je tvoje dcera Jasana,
2: řekla rytíři divoženka.
1: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
2: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Pana se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
0: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti. Koho pak si to přivedl?
1: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
2: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
0: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
1: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
2: Pana se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru, ale když odjel na lov, hned se do Jasany pustila.
0: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
2: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým Jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na Jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý Jasan. Když ji rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
0: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
2: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit Jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
3: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
2: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvaly lidské vzdechy. Pacholci už

chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila Jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala. Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme. Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl. Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel. Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle Jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění. Dávno už je všechno odpuštěno a za námi, řekla Jasanová paní. Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí. Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ni více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s Jasanovou paní žili na hradu Džbáně ještě pěknou řádku let a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru Jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Džbán v rozvalinách, ale Jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

povídka.

0: Tak tohle ještě nikdy oba, co tu byli, neviděli. Právě když hledali s Línem, Silvestrem, Buchanky a Perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky a těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník, po česku Hastrman.
1: Jejda, vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože, ryby, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hráz ke stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takovej posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude. Teda, jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta Mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch. Ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle Parďas, vašnosti?
1: Spíš Parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánský rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pokličku.
3: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad. Ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemysle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva. A pak je Pardoubek jenom pro ryby. Říkají. Chovný.
4: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom Šťovíček. Ale to je porybný.
6: Porybnej? Proč ne? To by na kraji možná udělalo dojem.
7: Jaký dojem? Další průšvih.
6: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
7: Protože zaprvé, o co se stará vodník především?
6: O revír.
7: Správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
6: O revír.
7: Taky správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodničku, a tudíž je hájený celý rok. Víme?
5: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
6: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
6: To by mi neprošlo. Ty jsou taky hájený.
8: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
9: Ryby moje, ryby.
10: Proč nejsem lidi?
6: A to je zase kdo?
9: To je Hanička Zemlejna, co je na potoce pod rybníkem.
6: Hanička?
4: Snad si ten hastrmánek nemyslí s dušičkou na naši Haničku.
6: Ale myslí.
8: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. A hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
6: Haničko! Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
5: Správně. Takhle přijdeme o krmení.
10: Ty myslíš jen na koláče? A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
4: To si hastrmánek, tatrmánek nedovolí.
5: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
1: Nedovolí, protože ji miluje.
6: Cože?
4: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic mlejna zatrnou.
6: Haničko! Haničko!
8: A tak, když milý porybný Šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
11: Vodník! Vodník!
8: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval. Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat. Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už po druhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný Šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého Šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec hastrmánek zkoušet na tož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil jí Pardáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným. Tak ty takhle na kolegu.
6: Nevěděl jsem, nepoznal.
8: To by tak hrálo. Myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku? Jak věšíš pentličky okolo mlejna? Jak voláš a prospěvuješ do noci?
12: Hanička.
8: Haničku, pust z hlavy.
12: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
8: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Blahňák už na to sám nestačí.
12: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
8: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč. Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
4: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálenej. Zase to hodil na nás.
1: Tak musíme jako vždycky za hory mírem. Nedá se nic dělat.
7: No, ono to jinak nejde. Lidi vodníkům radit nemůžou. Však on už vám Šťovíček nějak naznačí, jak to myslel. Já myslím, že ví, co dělá.
8: A také, že naznačil. Žil byl kdysi tady tulák. Žil tady u vody a tak mu říkali vodomil. Jednou to už byl, ale hodně starý. Uklouznul na hrázi, když byla rozmoklá od podzimních dešťů. Uklouznul a utopil se. A protože tady zrovna v ten čas žádný hastrman nebyl, zůstala jeho dušička na svobodě a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně Pardoubku určitě najde.
6: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou porybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
1: Ty o ní víš, Felixi?
9: Já o ní vím také.
10: A kde je?
4: Nech nám tady hrneček, parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
8: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným Šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
4: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
1: Já myslel, že víš, kde ta dušička vodomila Pardoubského opravdu je.
2: Neposlouchal jsi Šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
10: To je ono, Tlusťochu, to je ono, konečně jsi vydobil nesmrtelnost.
4: Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každýho něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
2: Ach jo, zas bude v rybníku míň jídla. A já jim to ještě poradím.
4: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
8: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se pardňásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
6: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
1: Ještě, že měl ten vodomil tak rád vodu.
7: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl vodomil hlavně tulák. Toulal se tady kolem a sem chodil spát do takových boudě, co tu zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali vodomil, jako spíše lihomil.

0: Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Myší kožíšek.
3: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Aha.
3: To je krásná pohádka o téhle princezně. Tu mám

0: Kdy básnička? Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: o dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Piggy vtip.
2: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
1: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
3: Yeah. Já je znám, oni moc nezdraví.
1: Zubava.

kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořáce míchá pivo vařečkou. Tam Bleší

sila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. Tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam bleším domečku, na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, a lil, a lil, a lil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kde jakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy. Na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
0: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
0: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. A zkusku.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kam to vezete?
2: Do přece vás.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem to strašný miminko, nosem ti tato zatočím, tvýho úsměva natrhnu.

táhnu šklep. Jsem agresivní miminko, svýmá mě vodce promasí. Lalůčky pěkně vyžímá.

0: Kapitola třetí. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý, ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně! Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zuuu!

0: chytal se otrapa.
1: Zzuun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
2: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zzuun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
3: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
2: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zzuun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
2: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zzuun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
4: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
4: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
2: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zzuun! Tulák zmizel.
4: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zzuun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zzuun! Zzuun! Zzuun! Zzuun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
4: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
5: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
4: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zzuun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
5: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.

0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést.
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
1: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
0: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroji na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
1: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
0: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy, ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí, je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastydila, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
1: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
0: Dozorce zastrčil palce za vestu.
1: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
1: V nejtemnějším Peru?
0: Na dozorce to zjevně udělalo dojem.
1: V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Moc krát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho štouchl deštníkem.
1: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: Stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vstekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on, zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky. Vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte... Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Odněkud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strhla psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.

0: Digi hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
1: po zádech. Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A přitom není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej,
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikanánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, mňau, randěnu. V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! Kočko, no, Pitipačko.
1: Tenhle kočky, odvaha kočko, ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau
1: před zrcadlem,
2: mňau,
1: do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromado, ble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo. To se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
4: Piggy vtip.
6: Na návštěvě.
7: Pro pána, tady vám někde piští myši.
6: No a? Mám je snad namazat?
8: To je jak panty u dveří.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: proč pro kukačky?
1: No, kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zaprousit. No a pak mě to trklo. Narozeninové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: i pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté.
1: No
0: tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.
2: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek, postavený na kopečku, a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se zpívá, že má kulatý vršek.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

To znamená, kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

0: Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straším jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci šlubka. A nakonec přišlo to nejhorší, protože v tom přišlo Andule kýchnout. Takže místo, aby za sedmé táhle houkla, vydala krátký pčíkavý zvuk a současně se s ní ulomila větev. A tak jsem se nepovedlo.
1: Cos to vyhoukala, Andulo?
0: Zachychtal se na sousedním stromě havran sejrec, který vzniku strašidel rád přihlížel.
2: Strašidlo,
0: odpověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
2: No, nazdár,
0: zašeptala zdrceně. Nazdár, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
1: Zaburácel havran sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
2: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla mu

0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí. Odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
1: Dyč to povídám, zachechtal se Havran Sejrec. To není strašidlo, to je komická vložka. A koukni se mu na hlavu.
2: Nedám se urážet od kde jakého ptáka.
0: Naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
2: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné? Namítlo jsem plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
2: Strašit musíš, Pepi Bubu, přerušila mě rázně Andula. Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
1: To bych nerado,
0: řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
2: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
2: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.

Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zemlou,

0: kropila, polívku solila. A Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
1: Poledne odzvonili. A taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě a Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba, co bych mu řekl, když jsem tedy jako vy tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí, a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě. Ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudon nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rosekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat starýři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňský podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. Tu máš, Kubičku, taky pusu, aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát neulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vzteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu?
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porychtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte.
1: Mámko,
2: ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter.
1: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
4: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberka neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelauron, slouží u mě nebo u tebe?
4: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vzteku mladým ten vejměnek vzal.
5: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
4: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši, nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
5: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
4: Úctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
5: Bez starosti, Hajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
4: Na 100 000krát děkuju, jemnost pane Krakonoši.
5: Neděkuju a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
4: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
5: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se pacholek Kuba,
2: urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
5: Tak tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
1: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují čtyři vojáci a v čele kaprál jako hora.
5: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
5: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
1: Co? Možný.
3: To není možný.
1: Milost, pane, vždyť se máme na pozejtří brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
4: Anče ti tečou slzy dvěma proudy. Spíná ruce před Trautenbergem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
1: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
4: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
5: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já? Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
5: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
1: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
5: No, Trautenbergu říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
2: Kde bych vzal tolik peněz?
4: Z okna Trautenbergovy světnice vylétla truhla, co jí Hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
1: Mankote.
5: Zbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
5: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
5: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti? Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
1: Kubíčku.
2: Anče.
1: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
5: No, pozvete mě na svatbu. ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
4: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
1: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: Figy hádanka.
1: Sestra černá, bratr bílý, každý vládne světu chvíli. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
1: Kdo vládne světu?
0: Svět je vždycky, zeměkoule, je vždycky kus dne ve tmě a kus dne ve světle.
1: Teď jsi to řekl. To znamená, že to bude den
0: sestra
1: a noc?
0: Černá je noc a bratr bílý
1: ten
0: je den, jako je ta noc
1: a ten den.
0: Aha, ty jsi chytrý kocour.
1: No.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: No, přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Šváb? bábky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže... Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nechňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

0: básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Vrtulník bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
1: Piggy vtip.
2: Letí 2 balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
2: Kde ho vidíš?
1: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
2: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
3: Ne, děti, nic, teď nic, dneska nebude, prostě nic.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma se děti a podobně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze. Vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář spravil. Děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery. Všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům Ska. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3. Pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hujá, dětské písničky!

Liška obhájcem. Jednou se lev rozhněval na všechna zvířata pro jejich neposlušnost a ta ve svém strachu hledala někoho, kdo by je se lvem smířil. Nikdo nechtěl být přímluvcem, jen liška horlivě nabízela své služby. Pojďte se mnou, vyzývala ostatní zvířata. Znám 300 bajek a ty našeho krále udobří. Zvířata poslechla a společně se vydala ke lvovi. Když ušla kus cesty, liška se zastavila. Co se stalo? Ptala se zvířata znepokojeně. Právě jsem zapomněla 100 bajek, odpověděla liška. To nevadí, řekla zvířata. 200 bajek lvovi postačí. Zvířata pokračovala v cestě, ale po krátké době se liška znovu zastavila. Představte si, řekla na oko zkroušeně, že jsem zase zapomněla 100 bajek. Co se dá dělat? Odvětila zvířata. Zbývá ti ještě 100 bajek. Jen pojďme dál, ať se na nás lev nehněvá. Zakrátko zvířata stanula před lvovým doupětem. Zevnitř se ozývalo hrozivé mručení. Zvířata se roztřásla strachem. Stalo se neštěstí, zašeptala liška. Nepamatuji si už ani jednu bajku. Musíte si poradit beze mě. Ať se každý zodpovídá za svou vinu a mluví sám, jak umí.

Druhá kapitola. Když nastal velký den cesty, probudil se mumínek velmi brzy a běžel se podívat k oknu, jaké je počasí. Stále bylo zamračeno. Mraky ležely nízko na kopci a v zahradě se ani lísteček nehnul. Čenichu, vstávej, jedeme, zavolal mumínek a seběhl po schodech do kuchyně. Připadal si ohromně smělý a nesmírně silný. Maminka jim balila na cestu obložené chlebíčky a na stole v salonu ležela spousta tlumoků, košíků a krabic. Milá maminko, pravil mumínek, je vyloučená věc, abychom všechno brali sebou, vždyť by se nám vysmáli. V opuštěných horách je chladno, odpověděla maminka a přibalila jim dva svetry a pánev. Máš kompas? Samozřejmě, odpověděl mumínek. Nemohla bys nechat doma aspoň talíře? Chtěli jsme jíst na zelených listech. Jak si přeješ, miláčku, řekla maminka a zase si talíře vzala. Tatínek vám dává do pořádku prám. On datra spí. Kde je čenich? Tady, odpověděl čenich nazlobeně, jak bylo jeho raním zvykem. Byl tak ospalý, že měl celý obličej pomačkaný. Vyšoural se na schody, podíval se na misku s mlékem a okamžitě se probral. Miska již nebyla plná, určitě mléka někdo upil, kotě tam bylo. Určitě se vrátí a třeba se posadí a bude na něho čekat, až přijde zase domů.

0: dechem. Prám se dal do pohybu po proudu řeky. Mějte se dobře, volala Muminkova maminka, a vraťte se v neděli domů, budeme mít piškotový dort s ovocným želé a šlehačkou. Nezapomeňte si vzít vlněné kalhoty, když bude chladno. Prášky na bolení břicha jsou v levé boční kapse. Prám však už minul první zákrut řeky a před cestovateli se prostírala řeka, neobydlená a vábící do neznámých dálek. Zanedlouho se břehy zvýšily a v dálce se jako stín tyčily k nebi opuštěné hory. Řeka byla stejně šedivá jako nebe a panovalo naprosté ticho. Ptáci nespívali, na vodní hladině sebou nemrskala žádná ryba a po observatoři ani vidu, ani slechu. Čenich trval na tom, že bude kormidlovat, ale za chvilku se unavil. Už tam budeme? Zeptal se. Tohle je cesta nesmírně velkého významu, odpověděl Mumínek. Jen nemnoho tvorečků se něčeho podobného může účastnit. Ale nic se neděje, namítl čenich. Jenom pořád stejně šedivé hřbety a nic na práci. Mohli jsme lovit perly a udělat poličky v jeskyni. Perly, odpověděl Mumínek. Vždyť to byly jenom bílé kamínky. Tohle je ovšem vážná věc, chápeš? Svět může kdykoliv zaniknout a my tady jsme kvůli tomu, abychom zjistili, co se dá v té záležitosti podniknout. Včera si nemluvil o ničem jiném, než o nebezpečných hvězdách. No, co? To bylo včera, řekl čenich. Řeka tekla zvolna dál, šedivá a tichá. Za soumraku spatřili asi 50 hatifnatů plavících se na východ. Letos vytáhli pozdě, poznamenal Mumínek. Viděl jsi je někdy zblízka? Nic neříkají, a o nikoho se nezajímají, jenom jedou a jedou, mávají tlapkami a upírají zrak na obzor. Tatínek říká, že nikdy nedorazí, kam chtějí a pořád touží někam jinam. Čenich se díval na hatifnaty. Byli velice malí, bílí a neměli obličeje. Ne, odpověděl po chvíli. Žádného jsem zblízka neviděl a ani potom netoužím. Pojedeme ještě dlouho? Mumínek vzdychl a v dalším zákrutu se ujal kormidlování prámu sám. A v tom spatřil na břehu u řeky něco neobvyklého, něco podobného světležluté homoly cukru. Byla to první veselá barva, kterou za celý týden uviděl. Co to je? Vykřikl čenich. Observatoř? Ne, řekl Mumínek, to je stan. Žlutý stan a uvnitř svítí světlo. Když připluli blíž, uslyšeli, jak ve stanu někdo hraje na foukací harmoniku. Mumínek přeložil kormidlo. Prám se zvolna otočil k pevnině a bezpečně se zastavil u břehu. Halo? Zavolal Mumínek opatrně. Hudba ustala. Ze stanu vyšel nějaký divous ve starém zeleném klobouku a s dýmkou v ústech. Ahoj, řekl. Hoďte sem to kotevní lano. Nemáte náhodou na palubě trochu kávy?
1: Celou plechovku, vykřikl čenich. Cukr taky, já jsem čenich. Ujel jsem aspoň 100 mil, skoro celou cestu jsem kormidloval a mám doma tajemství, které začíná na K a končí na E. Tohle je Mumínek, jeho tatínek postavil celý dům.
0: Opravdu, řekl divous a zadíval se na ně. Já se jmenuji Šňupálek. Udělal před stanem ohýnek a postavil na kávu. Ty tady bydlíš úplně sám? Zeptal se Mumínek.
2: Bydlím tak trochu všude, odpověděl Šňupálek a přinesl 3 šálky. Dnes jsem zde, zítra jinde. To je velká výhoda, když se bydlí ve stanu.
0: Vy někam cestujete?
2: Ano, Do observatoře, odpověděl Mumínek vážně. Chceme se podívat na nebezpečné hvězdy a zjistit, zda je ve

0: Vesmír opravdu černý. Tak to bude dlouhá cesta, poznamenal Šňupálek. Pak se na delší dobu odmlčel. Když byla káva uvařená, nalil jí do šálku a řekl. U komet nikdy nevíme, na čem jsme. Přilétají a odlétají, jak se jim zlíbí. Třeba sem vůbec nepřiletí. Co to je kometa? Zeptal se čenich. A oči mu stemněli. Ty to nevíš? Řekl Šňupálek. Copak se nejdete podívat na nebezpečné hvězdy? Kometa je osamělá hvězda, která ztratila hlavu, řítí se vesmírem a má za sebou žhnoucí ohon. Všechny ostatní hvězdy obíhají po pravidelných dráhách. Kometa se však může vynořit kdekoliv. Taky tady. A co potom? Zašeptal čenich. Nastala by pohroma, odpověděl Šňupálek. Celá země by se rozbila na kousky. Jak to všechno víš? Zeptal se ho Mumínek zvídavě. Šňupálek pokrčil rameny. Říká se to. Chcete přilít kávu? Ne, děkuju, odpověděl Mumínek. Nemám už na kávu chuť.
1: Já taky ne, vybuchl čenich. Mně je špatně, půjdu zvracet.
0: Dlouho bez hlesu seděli a dívali se na pustou krajinu. Šňupálek vytáhl foukací harmoniku a zahrál nějakou neznámou večerní písničku. Nyní bylo nebezpečí pojmenováno. Kometa. Mumínek se podíval na nebe. Bylo šedé, klidné a všední. Jenže teď věděl, že někde za mrakovou pokrývkou na ně letí planoucí hvězda, kometa s dlouhým zářícím ohonem a čím dál víc se přibližuje. Kdy sem přiletí? Zeptal se Mumínek najednou. To asi vědí ve vaší observatoři, odpověděl Šňupálek a zvedl se. Dnes večer to ale určitě ne. Neuděláme si malou procházku, než bude tma?
1: A kam?
0: Zeptal se čenich ustrašeně. No, kamkoliv, odpověděl Šňupálek. Jestli ovšem chceš za každou cenu někam jít, tak se třeba můžeme podívat do strže z granáty.
1: Z granáty? Zvolal čenich. Jsou pravé?
0: To nevím, odpověděl Šňupálek. Krásné, ale jsou. Vydali se tedy do pusté krajiny. Lezli opatrně mezi balvany a pichlavým křovím. Kdyby svítilo slunce, jiskřili by ještě víc, poznamenal Šňupálek. Čenich neodpověděl. Vousy měl očekáváním naježené a nevolnost ho úplně přešla. Tápali divokou roklí, jejíž půda byla protkána hlubokými trhlinami. S nastávajícím soumrakem se kolem nich rozhostilo pochmurné ticho. Hovořili spolu šeptem. Jděte opatrně, řekl Šňupálek potichu. Tady je to. Naklonili se a podívali se dolů. Na dně úzké rozsedliny se v mizivém světle třpitily myriády červených kamenů, spousty malých komet v černém vesmíru.
1: Jsou všichni tvoje? Zašeptal čenich.
0: Dokud tady bydlím, tak ano, řekl Šňupálek nedbale. Patří mi všechno, co vidím, a to mi dělá radost. Jestli chceš, tak mi patří celá země.
1: Myslíš si, že bych jich si mohl pár vzít?
0: Zeptal se čenich toužebně.
1: Dala by se za ně koupit plachetnice nebo kolečková lyže?
0: Vezmi si jich, kolik chceš, odpověděl Šňupálek se smíchem. Čenich začal do rozsedliny opatrně slézat. Poškrábal si přitom čumák a několikrát mu nechybělo mnoho k pádu, ale zatěl zuby a lezl dál. Když se konečně ocitl u svého cíle, zhluboka se nadechl a rozechvělými tlapkami začal granáty sbírat. Co byly Mumínkovi kamínkové perly proti tomuhle? Třpitivá hromada byla stále větší a čenich postupoval pořád dál do rozsedliny, štěstím celý bez sebe.
2: Haló? Zavolal Šňupálek zhora. Nevylezeš už?
1: Ještě ne, křičel čenich. Je jich tu přece taková spousta.
2: Padá rosa a za chvilku se ochladí, ozval se Šňupálek znovu.
1: Ano, ano, odpověděl čenich. Hned to bude.
0: A šel do rozsedliny ještě dál. Svítili mu tam vstříc dva velké rudé granáty. Tu se ale stalo něco strašného. Granáty se pohnuly, zamrkaly a dali se do pohybu. Za nimi se vleklo šupinaté tělo, které při pohybu po kamenech mrazivě chřestilo. Čenich jenom vykřikl, pak se obrátil a dal se na útěk. Skákal, uháněl a pádil v divokém úprku ke skalní stěně a s tlapkami vlhkými hrůzou se po ní začal šplhat. Pod ním něco tiše a hrozivě syčelo. Co je s tebou? Ptal se ho mumínek. Proč tak spěcháš? Čenich neodpověděl, jenom šplhal a šplhal a když vyběhl nahoru, zhroutil se jako hromádka neštěstí. Mumínek a Šňupálek se naklonili nad rozsedlinu a podívali se do ní. V hlubině spatřili obrovskou ještěrku přikrčenou na hromadě granátu. Přime, oháňce, zašeptal mumínek. Čenich seděl na zemi a plakal. Už je to za námi, pravil Šňupálek, neplač, miláčku.
1: Granáty, vzlikal čenich. Ani jeden jsem si sebou nevzal.
0: Šňupálek se posadil vedle něho a pravil vlídně.
2: Já vím. Všechno se stane těžkým, když chceme věci vlastnit, nosit je sebou a mít je. Já se na ně jenom dívám. A když jdu pryč, odnáším si je v hlavě. To mi dělá větší radost, než nošení zavazadel.
1: Mohl jsem je mít v baťohu, řekl čenich zničeně. Dívat se na věci přece není totéž jako okusit je a vědět, či nám patří.
0: Vstal a hlučně se vysmrkal do tlapky. Pak zamyšlení a posmutnělí putovali tmící se roklí naspět. Díky Šňupálkovi bylo další cestování mnohem veselější. Hrál jim písničky, které dosud nikdy neslyšeli, naučil je pokr a jak se loví ryby na třpitku. A vyprávěl bláznivé a neuvěřitelné příběhy.

0: teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zátku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: si děláš, Ričku? Nestydíš se?
1: Co pak to tady tropíte?
0: Cvičíme žerička, pane Spejble, v poslušnosti.
1: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
1: A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
1: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
1: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
0: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
1: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
0: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
1: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděl, to přece ví každý. Obecný, obecný je. Jenom si teďka z ruinka nemůžu vzpomenout.
0: Neví.
1: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
0: Obecný je... No, já to mám na jazyku.
1: No.
0: Obecný
1: no,
0: je... Ceník.
1: Ale ne,
0: Celerový.
1: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. No, proč ne, petrželový nebo mrkvový?
0: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí.
1: No, to znamená, že platí pro každého, že ano.
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
1: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
0: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
1: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
0: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
1: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
0: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
2: To je taky přísloví.
0: To je taky přísloví.
2: To je doopravdy přísloví.
0: No, to je doopravdy přísloví.
2: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
1: Říkám snad, že ho honí.
2: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, viděličku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
0: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
0: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano. A někdo ten závod zahlédl.
0: No.
2: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
0: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
1: Kdo? Zajíc krávě?
0: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
1: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
0: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
1: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
1: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
0: Ano, jako se zajícem.
1: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
0: Se nedohoní, to by se poznalo.
1: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
0: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
1: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
0: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
1: Postižená husa.
0: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
1: No ovšem mladá dáma.
0: A vy byste mě strčil na pekáč.
1: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
1: Říká se kejhá, ty popleto.
0: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
1: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek, no, Kdo se ozve z toho hejna?
0: No, přece zakej háta postižená husa.
2: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
1: No, kdo to vztáhl na sebe?
0: Postižená Vánička.
1: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
1: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum. Není na to trénovaná. No.
1: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
0: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
1: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
0: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.

0: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimísela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně. Přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba, no? Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád. Když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek. Krčmě.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí. Ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nějak.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, význe zmizí, objeví se nad jevištěm, létá netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrblé.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará, nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá, tomu, kdo se dobře dívá, vždy je do tralala. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakr blé, ten sukces.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrble.

0: Sluníčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo.
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Piggy vtip.
4: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
5: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
3: Je, to měl asi kapsy.
6: On měl za ušima.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjak živa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Hejlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
2: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
3: On to myslí obrazně.
1: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
3: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
1: zalkal profesor Kadeřábek.
2: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
3: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjak živa věří tomu, co nikdo neviděl.
2: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
3: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávený ponožky. Ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
2: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
3: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
2: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
3: Dost,
1: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
3: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
1: A zmizel v pracovně.
0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
5: Víš, že si to vážně nepamatuju?
4: Myslím.
6: Netopíří kouzlení. Simsalabum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček. Netopírek bez pírek. Upír nebo vampírek. Kde pak? Jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se...

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč si přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.

0: Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat:
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
1: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
1: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
1: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
1: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
3: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
4: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíkám mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
1: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
1: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu

brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se, byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno, moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela!
1: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
2: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž, no, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Vemblout.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho vemblouda prostuduj doma vlastně. Vemblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak vemblout, jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jdeme, neukáž? Tajemný Egypt. Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak si mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící, třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? Že by došlápali na lodích až do těch lázní.
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmaš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! Ne, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, vocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, vlastně, no. Ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbili. Tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšil pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. No, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník, botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je, co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě, nějaký kurz, staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vyolokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co, my si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justino, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justino!
5: Jo, prdo! Já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
5: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
5: Méďa chce říct, že bychom byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten, no.
5: Velbloud.
4: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
5: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
5: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
5: Klasik.
4: Se smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justino, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justina.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
5: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No, vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Jo, Justino, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme co kam? No to Justino, ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti, totiž vlasti. pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
5: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co jsi?
5: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote, to snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
5: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justýno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele. Český Krumlov, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
4: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo, máš tam Vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám smíchy.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, Vembloud. kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnost na Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak, no.

0: o nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky, odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot? Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ je vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu. Z každého koutu se vynořovaly pouťové dobroty, až se sliny v ústech zbíhaly. Jednu cukrovou vatu, prosím. Objednala si Zuzanka první z laskomin a fascinovaně sledovala, jak se růžová vlákna lehonce ovíjí kolem dřevěné špejle. A pak se to stalo. Zuzanka okusila první sousto. Lahoda. Sladká chuť se jí rozlila na jazyku. Už se třásla na další sousto. Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. Jakoby jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vpřed. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila je babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým Ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí! A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané! Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. Vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč! Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce.
1: Konečně!
0: Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.

zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.

0: básnička.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Adámku, metr.
3: Jo.
2: Tak dělej.
4: Dík.
5: Prosím.
2: Ty jsi tady?
5: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
2: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
5: Jak se hýbe kopretina.
2: Aha.
5: Jeníku, jaké je to být naživu?
2: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
5: Je mi pořád smutno.
6: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby se s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
7: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
6: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
0: Piggy hádanka.
8: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
0: Už víte, co to je?

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Je to škoda, že už je po všem.
2: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
3: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no prostě spousty.
4: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
1: Jak si housenka pletla kabátek?
4: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
5: co pak je teď v módě?
4: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
1: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
4: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
6: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
4: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
1: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
2: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
4: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
3: Dobře i tak, když byla hloupá.
2: A marnivá.
1: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
3: Pardon, to já ne.
1: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
4: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
2: Já ne, Ferdo.
4: A co pak si kobylka, pytlíku?
2: A kobylka? Jaká kobylka?
4: Obyčejná luční kobylka, schovaná v hermánkovém houští.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
8: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové. Nebo spíš bonui? Dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnóze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat, a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnoza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnoza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Kelmaler zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnoza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mezamí. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři táhli o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku.

0: Jen si nech, košťáry, když si tak hloupí, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťáry však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
1: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal. Kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
0: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice a bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
1: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
0: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka nad hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
1: Vesničané jim však záviděli a říkali si: to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
0: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl: přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla: můžeš přespat ve stáji u koní. A co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl: nesu v něm zlato.

0: Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
1: Paní byla zvědavá, otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla: já nešťastná, co jsem to udělala? Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl: neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
0: Nejmladší koupil ve městě 3 krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se: a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval: prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků. To není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
1: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
0: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat: já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se: co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu. Chtěl jsem uprchnout, ale teď mě k ní donesou a já se s ní budu muset oženit. Když si to se mnou vyměníš, řekl meskař, dám ti všechny své mesky. Nejmladší rád souhlasil. Zašil meskaře do pytle a odehnal stádo do ohrady ke své chalupě.
1: Vesničané zatím popadli pytel, hodili ho do nejhlubší tůně v řece a spokojeně se vrátili do vsi. Uviděli nejmladšího bratra, jak krmí celé stádo mesků, a ptali se úžasle: co tu děláš? Co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl: jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mesků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mesků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: Piggy vtip.
1: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
0: Tátí, bez šlapání.
1: Objede dům podruhé a volá.
0: Tátí, bez držení.
1: Objede dům potřetí a volá.
0: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
1: Asi málo brzdila.

0: No ne, Biggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Biggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
2: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle. Hele, to je Vysokánská hora do špičky. A u ní stojí Vemblout.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho vemblouda prostuduj doma vlastně. Vemblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak vemblout, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům.
1: Jo.
2: Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící. Třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! No, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, ocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo. Ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy! Piggy, pojď sem! Nebreč!
2: Nech ho. Potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně. Za čím jiným? U tebe.
4: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
4: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo, scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
4: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
4: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, vlastně, no. Ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbily. Tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
4: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. No, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
4: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
4: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník, botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je, co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějaký kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
4: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vylokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co, my si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justino, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justino!
5: Jo, prďo! Já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
5: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
5: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
5: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
5: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký tento Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
5: Klasik.
4: Smějete. Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justino, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justina.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
5: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Justino, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justino, ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu. Totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
5: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co si?
5: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote! To snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
5: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justýno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválela. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, a nebo tady. Pane, jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
4: No? Tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní a na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo, máš tam Vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám z míky.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u Vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, Vembloud. Promiňte, pak jsem je viděl. A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak.

o modrých žralocích. Žraloci plovou v moři a loví ryby. Jsou modří a mají bílá břicha. I stávalo se často, když měli ta břicha plná ryb, že vystrkovali zvědavě hlavy z vody a dívali se na racky, jak létají ve vzduchu. A říkali si, tohle je mnohem lepší. Létat v prohřátém vzduchu, než se stále šplouchat ve studené vodě. A že bylo takových žraloků hodně, domluvili se a tajně se učili létat. Učili se, až se naučili. Jenže ve vzduchu nejsou chutné ryby jako v moři. Jsou tam jen mouchy, co bzučí. I lovili žraloci mouchy. A není divu, že se od takové stravy zmenšili k nepoznání. Z ploutví jim narostla křídla. Rychlí zůstali stejně jako ve vodě. Také modří zůstali. I bříška měli bílá jako předtím. Ale jméno dostali jiné. Lidé jim říkají vlaštovky.

0: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Figi hádanka. Tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to? Kdo pak ví?
2: No já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
1: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux?
2: Ha, ale ne.
1: Mop.
2: Dává se na to hadr.
1: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koštěte. Je to koště.
2: Ano.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hejlíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hihlíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hihlík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hihlík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hejlík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hejlík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

Ahoj, myšáčci! Právě jsem vám oznámila broučí hmyzákovskou řečí, že už jsem tu zase s vámi. Od internetový sítě plný informací vás zdraví vaše šmejdilka, myška Bibi. Nebojte se, tykadla na hlavě nemám. To jsem jen při svým obvyklým hledání narazila na jednu senzační záležitost, o kterou se s váma chci podělit. Hned jak jsem to dočetla, letěla jsem do studia. No jasně, neletěla. Pelášila jsem packama, i když teda hmyzí křídla by se mi někdy fakt šikly. Mají to hmyzáci dobře vymyšlený. Ale zase, já líp třeba... No, slyším, že jo? No, každej máme to svý. No, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, ať vás nenapínám. Jo, hmyzu se to týká. V Bratislavě, to je hned kousek od nás, v sousední zemi, na Slovensku, mají, hádejte co, hmyzí hotel. No jo, slyšíte dobře, hotel pro hmyz, to je pecka, co? No, hned vám o tom řeknu něco víc. Asi jste o hmyzích hotelech doteď nic neslyšeli. Neznamená to ale, že by to byla nějaká extrovní novinka. V cizině takovýhle hotely běžně najdete třeba v národních parcích nebo v botanických zahradách. V našich oblastech si hmyzí hotely teprve hledají svý místo. A jak to vypadá? Hmyzí hotel. A proč to je? Pro koho? Vydržte, všechno vám povím. Hmyzí hotel je stavení ze všech možných různých přírodnin. Z dřívek, z kamínků, z kůry, listí, mechu a já nevím z čeho všeho ještě. Taková všeho chuť, která se snaží napodobit přírodní prostředí. Vypadá to trochu jako hodně zvětšená plástev medu. Hodně skulinek a díreček, kam se dá zalézt. Celý to slouží hlavně jako domeček pro samotářský hmyz, který nepatří do žádný větší skupiny. Nemá svoje hejno. No a proč se hmyzí hotely stavějí? Jedna, která pokud takovej hmyzák nežije ve větší skupině, je víc zranitelný. Tak se mu domeček hodí k tomu, aby vůbec přežil, nebo aby měl kde strávit zimu, nebo aby měl bezpečný místo, kde naklást vajíčka. No a pak taky. Hmyz si tenhle příbyteček najde, bude mu v něm dobře, usadí se tam a nebude se stěhovat třeba k vám domů. Prostě zůstane radši ve svém přirozeném prostředí, i když v hotelu, který vyrobil člověk. Ale to hmyzák asi neví. Ten si říká, jupí, co pak tady mám za báječnou skulinku? Tam bude moje hnízdečko, tam bude můj domeček. A kdo mu ho tam připravil, to bude bzučákovi šumák, no. Já bejt hmyzákem, samotářem, tak si takovej hotel taky nechám líbit. Představte si na chvíli, že jste hmyzák, broučák, bzučálista a že byste našli bejváček v takovém hotýlku. Jak to tam asi vypadá? Jaký byste chtěli pokojíček, kdybyste byli brouček? Zkuste mi ho nakreslit. Já mám vaše obrázky moc ráda, skoro tak moc jako vaše dotazy. Tak pište, malujte a hlavně se mějte moc hezky. Já letím šmědit dál. Pa, pa, písklatá.

Tři bílé růže. Byl kupec a měl tři dcery. Jezdil na trh prodávat zboží. Pokaždé, když se vypravoval do trhu, prosili ho obě starší sestry, aby jim přivezl krásné šaty. Nejmladší dcera nechtěla nic. Zatímco se ty dvě strojily před zrcadlem, hleděla si práce a byla pilná jako včela. Když se kupec zase jednou vypravoval za obchodem, naléhal na nejmladší dceru, aby si rovněž něco přála. On, že jí to z trhu rád přiveze. Dcera řekla, když jinak nedáte, přineste mě tři bílé růže. Otec přijel na trh, rozprodal zboží a koupil dcerám šaty. Když tak chodil po městě, šel okolo zámku a ten zámek byl zakletý. V zahradě spatřil tři bílé růže. Vzpomněl si na nejmladší dceru, vešel do zahrady a růže utrhl. V tu chvíli uhodil z čistého nebe hrom a u růžového keře stál smutný netvor, který oslovil kupce lidským hlasem. Pro koho ty růže tráš? Otec mu pověděl o nejmladší dceři. Netvor řekl, za to, že si ty růže utrhl, musíš mě dceru přivést, jinak bude s vámi oběma zle. Dal mu na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Kupec se vrátil domů. Měl radost z tolika zlata a stříbra. Ale trápilo ho, že musí obludě dovést svou nejmilejší dceru. Starším dcerám dal drahý mušelín na krásné šaty, nejmladší tři bílé růže a řekl, ty růže jsem utrhl v zakletém zámku a musím tě tam dovést. Jsi mladá a hodná. Bylo by tě škoda, půjdu místo tebe. Dcera mu to nedovolila, že půjde sama. Sestry se tvářily, jako by za ní plakali, ale byly to falešné slzy. V šátku, kterým si utírali slzy, byla totiž cibule. Otec vzal dceru a vypravili se spolu do města. V zámku nepotkali živou duši. Chodili z komnaty do komnaty a všechny byly prázdné. Jen v poslední stál prostřený stůl a čerstvě povlečené lůžko. Zůstali v zámku na noc. Ráno přišel do komnaty netvor. Měl smutnou tvář a řekl, že otec se má vrátit domů, ale dcera musí zůstat na zámku. A zase dal kupci na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Dcera žila v zakletém zámku sama. Jen jednou za den přicházel za ní do komnaty netvor a měl neskonale smutnou tvář. Když dcerka žila na zámku třetí rok, poprosila netvora, aby ji pustil za otcem na návštěvu, že se jí stýská. Netvor ještě více se smutnil, ale nakonec jí dal dovolení na tři dny. Ale řekl, že jestli se nevrátí, učiní mu zle. Otec měl radost, že dcera je živá, zdravá, vyptával se, jak se má na zámku. Dcera odpověděla, milý tatičku, dobře se mám. Každý den je stůl prostřený, lůžko čerstvě povlečené, šatu mám, kolik chci a jak jich chci. Nic mi neschází, ale přece jenom jsem ráda, že jsem vás zase jednou viděla. Zůstanu u vás tři dny, potom se ale musím vrátit do zámku, jinak bych tomu netvoru způsobila veliké zlo. Kupec dceru přemlouval, aby se do zakletého zámku nevracela. A také sestry se jí snažili zadržet, protože jí záviděli. Zadrželi do čtvrtého dne, ale pak už na přemlouvání nedala. Vzpomněla si, jak byl netvor smutný, když ji pouštěl domů. A táhlo ji to zpátky do zakletého zámku.
Šla a když přišla do zámku a vstoupila do své komnaty, netvor tam ležel neživý vedle neustlaného lůžka. Když na něj dívka promluvila, ani se nehnul. Tak byl mrtvý. Zaplakala nad tím, co způsobila, když nedodržela slib. A bylo jí mrtvého netvora líto. Z veliké lítosti ho políbila.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž. No, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Velbloud.
2: Velbloud? Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho velblouda prostuduj doma vlastně. Velblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak velbloud, jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc? No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávnověku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Vikingská loď? To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak jsi mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravla.

0: část Vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
1: Co se ti na tom zase nelíbí?
0: Cyklistický zájezd.
1: Ano.
0: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící. Třeba...
1: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
0: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní?
1: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
0: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhletom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
1: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
2: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
1: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
2: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
0: No tak! No, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
2: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
0: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
2: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
1: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
0: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
1: Pyramida. Pyramida.
0: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
2: To se neví.
0: Ale ví.
1: Nebuď smutný, Piggy.
2: Hele, ocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
0: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
1: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
0: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
1: No to ne, ale přece...
2: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
0: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd. A na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme. A nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
2: Hele, hele, Hugo. Ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
1: Já nevím. Zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
2: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
1: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
2: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
1: Za knihovnou.
2: Jasně, za čím jiným, u tebe.
3: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
2: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
1: A já jsem nikoho nevolal.
3: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
1: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
2: A proč by tě měl volat?
3: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo, prokleplo, Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
1: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
3: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem, tento nonc. No, tolik se mu líbily. Tak proč by byl nešťastný?
2: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
1: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
3: No jistě, pro tebe je nejlepší jen funět si celý len. Den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám, příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku. Ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
2: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
3: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
2: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
3: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník, botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
2: A je, co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě, nějaký kurz, staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
3: No, to snad. Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já? Domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
1: Víš co, my si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout. Už kvůli Pigimu, aby si ty prázdniny užil.
2: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň. Omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
3: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
1: Justino, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
3: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
0: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justino!
2: Jo, prdo! Já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
0: Co najednou jde?
2: No, předtím s tebou nikdo nic nesvět a teď si přiběh jak na drátku.
0: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
1: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
2: Méďa chce říct, že bysme byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
3: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud, ten, no.
2: Velbloud.
3: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
1: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
2: Ty jsi začal s tím rádi.
3: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfimfurtální.
2: Prosím?
3: No, triumfimfurtální, ne?
1: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
3: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
1: Právě že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
3: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět. Co je to za kamaráda? Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
2: Klasik.
3: Čemu se smějete? Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
0: Justino, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
3: Obodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justina.
1: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
2: Prázdninové.
3: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
0: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfimfurtální.
3: No vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
0: Cože? Justino, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
1: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsem, Justino. Ty jsi koupila Velblouda?
3: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti. Totiž vlasti. Pojďte se na ní podívat.
1: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku tlustou?
3: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
1: Prosím.
3: Ti černáte. Lirtentáte.
2: Nemyslíš literáte?
3: Myslím, no.
1: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
3: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
1: Vážně? No tak to já moc rád.
3: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
0: Co jsi?
2: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
1: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou, a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
3: Šmankote, to snad ani krindy-pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
2: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnový nápad? To si teda zaválela. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
0: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
1: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele. Český Krumlov, je, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
3: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
0: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
3: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
1: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme, to je paráda.
3: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
0: ano.
3: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
0: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
3: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí a svezeme se i na koní. A na ty tvoje Vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam Vembloudy?
0: Jestli ještě někdo řekne Vembloud, Vembloud, tak se potrhám svíky.
1: Prosím, co?
3: pardon.
1: Aha, aha, no jo, Vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu, tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
3: Hlavně, že se našpital, nachytal. Já mám totiž na peci vály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
0: Jasně, protože si domácnostní kachna Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
3: Tak, no.

Tobě se ještě nechce spinkat? Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba sháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak, Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky lekninového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost.
3: A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel.
2: Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: pohádka na dr bez ře.
1: O drakovi s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít. Ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala. Jindro, co jsi nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla. Jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá. Draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra. A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.
2: Jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: Všichni pomáhali Kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení.
1: To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem Kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku.
2: S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou.
0: A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima.
3: Se mnou?
0: Zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem.
3: Podejte mi ruce.
4: Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní.
5: A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahráli.
0: A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel Kovařík a přivezl muzikanty.
1: Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás.
0: A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos.
6: Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s Kovaříkem, pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška.
7: Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit.
0: Ale světluška, že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
8: Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška.
9: Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci.
10: A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčila je za dveře.
0: A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky.
6: Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky.
8: Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá.
0: Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili.
8: Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi.
6: A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit.
0: Co pak máte v tom hrnci? Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný.
6: Byl. Byl plný zimy.
0: A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků.
6: Zima byla venku.
8: Jú, teď dostaneme,
0: lekla se světluška.
6: Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou. A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

0: Žili byli dva bratři, kteří se od sebe lišili jako kokosový ořech od škeble. Karvuvu byl moudrý. Vždycky pomáhal druhým a všechno, co udělal, udělal dobře. Ať to byla stavba domu, práce na zahradě, splétání sítí, nebo lov, nebo rybaření. Kabinana byl zase pošetilý. Myslel si, že je mnohem chytřejší než Karvuvu, takže ať udělal Karvuvu cokoliv, Kabinana to udělal jinak. Už mám dost toho starého domu, řekl Kabinana jednoho dne Karvuvuovi. Už jsme dospělí a brzy si budeme chtít každý vybrat manželku. Je čas, abychom si postavili každý svůj vlastní dům. Tak dobře, odpověděl Karvuvu. Když dovolíš, ukážu ti, jak se to dělá. Kabinana se zasmál. Nepotřebuji, abys mi říkal, jak se má postavit dům, řekl. Umím stavět mnohem lépe než ty. Postavím si největší dům ve vesnici. Až bude hotov, všechny mladé ženy v něm budou chtít se mnou žít. Dobrá, odpověděl Karvuvu, postavíš si svůj dům a já si také postavím svůj a potom budeme oba šťastní. Strávili několik dnů tím, že dávali dohromady dříví na rohové sloupky, kmeny bambusu na podpěry a listí jako střešní krytinu a na boční stěny. Karvuvu zarazil těžké kůly do země a vybudoval svůj dům na vyvýšené plošině, kterou na ně důkladně připevnil. Když byly hotové stěny, postavil střechu v ostrém úhlu a pokryl ji palmovým listím, přičemž je pevně přivazoval. Kabinana si vybral místo u řeky. Nebudu muset chodit daleko pro vodu, řekl mužům, kteří ho pozorovali. Tento dům bude mnohem lepší než dům mého bratra. Promrhal spoustu času tím, že ho stavěl na kůlech. Můj bude mnohem větší než jeho. Postavím ho na zemi, takže ho neodfoukne vítr. Když byly oba domy hotové, vešel každý z bratrů dovnitř a položil si na zem rohož na spaní. Té noci se spustil takový déšť, jako by se protrhly nebeské průrvy. Karvuvu naslouchal, jak voda teče po střeše dolů a rozstřikuje se jako vodopád o zem. Bylo slyšet i jiné zvuky. Po úbočí hory se valily proudy vod. Hrnuli se kolem kůlů a klokotali a šplouchali, jak se divoce hnali a valili do řeky. Dole u řeky byl Kabinana velice nešťastný. Jeho dům neměl žádný okap, protože střechu upevnil uvnitř stěn. Voda tekla po zdech dolů a kapala mezi cáry palmových listů. Brzy byl Kabinana celý promáčený a třásl se zimou. Řeka se vylila z koryta. Kabinana se choulil v rohu, stál až po kolena v proudu vody, která protékala přímo stěnami. Dům se otřásl a začal plavat a přitom se rozpadal. Kabinana zoufale vykřikl a vyskočil dveřmi ven. Ve tmě bylo stěží něco vidět, protože hustě pršelo a větve stromů se kymácely ve větru, ale nakonec se Kabinana dostal k domu svého bratra. Vylezl po schodech a zabušil na dveře. Kdo je tam? Zeptal se Karvuvu. To jsem já, Kabinana. Můj dům odnesla voda. Pust mě dovnitř. Pojď dál, řekl mu bratr, tady je sucho a útulno. Lehni si a nech mě spát. Kabinana si lehl vedle bratra. Jaká škoda, řekl, když se přestal třást. Můj dům byl mnohem lepší než tvůj. Druhého dne ráno hladina řeky klesla na obvyklou úroveň a z promáčené země vycházela na horkém slunci pára. To je dobrý den na rybaření, řekl Kabinana. Má kánoe narazila minulý týden do skály a roztříštila se. Musíme vzít tvou kánoji, Karvuvu. Tak dobře, řekl Karvuvu. Ale napřed musíme udělat kouzlo. Vzal kousek dřeva a vyřezal z něho rybu. Dalo mu to hodně práce. Znázornil každičkou ploutev a šupinu. Zuby zhotovil z malých mušliček, oči z jiskřivých kočičích očí. Pomaloval rybu jasnými barvami, takže vypadala jako živá. Když ji dokončil, zaříkával ji zpěvem, až ožila. Dal ji do nádoby s mořskou vodou a položil ji opatrně na dno své kánoe. Pak se bratři vydali rybařit. Teď uvidíme, co tvá kouzelná ryba umí, řekl Kabinana. Ještě ne, odpověděl Karvuvu. Musíme čekat, dokud nespatříme hejno ryb. Čekali dlouho, až všude na vodní hladině byly vidět mrskající se ploutve. Tady jsou, vykřikl Karvuvu. Vylil nádržku, která stála v kánoji. Kouzelná ryba zamávala ocesem, přidala se k hejnu a vedla rybky k pevnině. Bratři pádlovali ke břehu, jak nejrychleji uměli. Dorazili právě, když na mělčinu připlouvali první ryby. Karvuvu a Kabinana je mohli chytat a dávat do košů. Než skončili, bylo dost ryb pro celou vesnici. Kabinana žárlil na úspěch svého bratra. Měl si štěstí, to je všechno, řekl, když spolu večer jedli v Karvuvově domě. Já umím dělat mnohem lepší kouzla než ty. Můžeš to zkusit, zapochyboval Karvuvu. Já to zvládnu, vychloubal se Kabinana. Do jaké ryby se pustíš? Počkej a uvidíš, bratříčku. Šel do džungle a porazil tam velký strom. Osekal větve a několik dní z kmene vyřezával kus dlouhý téměř 2 metry. Vyřezával své poleno, až se vzdáleně začalo podobat žralokovi. Tak co si o tom myslíš? Zeptal se Kabina na bratra, když dorazil do vesnice a ošklivý kus dřeva schodil na zem. Co to je? Zeptal se ho Karvuvu. Však ty moc dobře víš, co to je, odsekl Kabinana. To je má kouzelná ryba. Nachytá mnohem více ryb, než ta tvá. Možná ano, řekl zase Karvuvu. Ale co je to za rybu? Snažíš se mou rybu urazit, ohradil se Kabinana rozhněvaně. Podívej se na její tlamu a velké zuby. Velice dobře víš, že je to žralok. Snažil se být Karvuvu zdvořilý. Nyní vidím, že to je žralok. Ale nemyslím si, že děláš dobře, bratře. Nikdo se tě na tvůj názor neptal, odsekl Kabinana hrubě. Jenom mi pomoz do ryby vložit kouzlo a uvidíš, co se stane. Karvuvu zopakoval své kouzlo a společně odnesli ošklivou dřevěnou obludu do kánoe a vydali se na rybolov. Teď ti ukážu, co dokáže můj žralok, vykřikl Kabinana a hodil ho do vody. Žralok ožil a mířil si to ke břehu. Ryby od něho odplouvaly, ale žralok byl rychlejší. Otevřel svou tlamu do kořán a na mělčině všechny ryby spolikal. Kabinana byl velice zklamaný, když přistáli s prázdnýma rukama. Běž pryč, ty šaredné zvíře, křičel na kouzelnou rybu. Proč myslíš, že jsem tě udělal? Nacpal ses sám a nám si nenechal nic. Kde pak? Volal Karvuvu. Nesmíme ho nechat plavat. Vzal harpunu a zabodl ji do žraloka. Pomoz mi s ním na břeh, prosil udýchaně. Proč? Já už ho nechci, řekl Kabinana. Tady ho nemůžeme nechat, tvrdil Karvuvu, když ho vytahoval na souš. Dnes večer ho spálím. Kdybychom ho nechali v moři, sežral by všechny ryby a nám by se nikdy nepodařilo žádnou chytit. Dokonce by se snažil sežrat i nás, až bychom šli plavat. Když nesli dřevěného žraloka zpátky do domu, Kabinana mlčel. Ale do druhého dne na všechno zapomněl. Vykládal svému bratrovi, jak umí vyrobit větší a lepší rybářské sítě.
1: Dobrodomury! Arvetatovej! Hihihi!

žádná z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám, krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Že? Co? Už?
1: Už se vysílá.
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se. Řekl, věř mi, Justino, můžeme se do toho pustit, he?
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu.
1: Jo.
0: A nešetří.

0: tři, ať je vrstva podřádná, pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na
0: patrné. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Hupaj tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, nezdržuj to pigy a nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku, navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.

0: No ne, Piggy, ty si čteš?
1: Ale nečtu, koukám se na obrázky. Kachna Justýna měla ve schránce na dopisy tuhletu knížku, to je teda spíš tenhle sešit, no. A nechtěla ho, tak jsem si ho mohl vzít.
2: Aha, ale Piggy, to není knížka ani sešit, to je katalog.
1: Nevím, co je katalog, ale má to spoustu krásných obrázků.
2: Katalog.
1: Tak já si je prohlížím a představuju si. Žufa, to jsou samé fotografie cizích krajin.
0: Ukáž, no, to by mě zajímalo.
1: Mrkni třeba na tenhle, hele, to je Vysokánská hora do špičky a u ní stojí Vemblout.
2: Velbloud. Jako velký blout, ne?
1: Já vím, že je to velbloud, ale Kachna Justýna, když mi tu knížku dávala, tak říkala, dobrý, Piggy, tak si toho vemblouda prostuduj doma vlastně. Vemblouda vlastně toho s tím hrbem a tento noc.
2: Aha, už chápu. No tak vemblout, no. Jestli ti to udělá větší radost.
1: Víš co? Já si představuju, že na něm sedím a chodíme kolem té hory vysoké.
2: To není hora.
1: Je špičata.
2: Je to pyramida.
1: No jasně, tak je to hora, které tamti, co jezdí na velbloudech, říkají pyramida. Nechápu, jak podle obrázku poznáš, kde to je a že to je zrovna ta jedna, ta pyramida, ale dobře. No.
2: Pyramidy nejsou hory.
1: Jo, tak ono je jich tam víc. No, jistě, jasně, jsou to kopce do špičky.
2: Pyramidy postavili lidé. Stavěli se kdysi velmi dávno ve starém Egyptě. Byly to zřejmě hrobky egyptských králů a možná, že sloužily i k jiným účelům. Jsou, jak se tady píše, tajemným pozůstatkem dávno věku.
1: Jedeme, neukáž? Tajemný Egypt. Egypt vás láká, no jo, je to Egypt, máš pravdu?
2: Písmena, Piggy, písmena, jen z obrázků nic nepochopíš.
1: No jo. Je, hele, a tady loď, je, a má čumáček do špičky.
2: To je příď, lodě nemají čumáčky a zadečky, lodě mají přídě a zádě. A tohle je vikingská loď.
1: Kikinská loď? No. To na ní jezdí nějaké kikiny.
2: Vikingové, ne kikiny. A kdybys někdy potkal opravdického vikinga, tak si piš, že bys pěkně rychle mrsknul zádí a koukal, kam se schováš.
1: Proč?
2: Vikingové byli ve své době postrachem celé Evropy. Pronikali na svých lodích po řekách hluboko do vnitrozemí a přepadali, vraždili a loupili.
1: Myška Bibi by řekla, že to jsou krutoři. Ona takhle mluví. A to oni se můžou dostat až k nám.
2: Piggy, vikingové už nejsou. Našli se po nich jejich lodě a předměty. Ví se, jaké bohy uctívali a jak se jmenovali jejich králové. A ví se také, že oni jako první dopluli až do Ameriky.
1: Ještě před tím Kolumbusem, jak si mi o něm povídal, že objevil Ameriku.
2: Neříká se před Kolumbusem, ale před Kolumbem.
1: Před Kolumbem, pardon. No. Takže to ti vikingové museli být náramní mořeplavci, kromě toho mordování a loupení teda.
2: Plavili se právě na takových lodích, jako je tahle, co se na ní právě koukáš.
1: No, s tím čumač jde s tou přídí no, a zádí ohnutou do špičky. Je a to moře kolem po ní. To je krása. Kde to je?
2: Máš to tu napsané, stačí si to přečíst.
1: Pravlast vikingů, jo? Severské země, cyklistický zájezd. Cyklistický, to je divné.
2: Co se ti na tom zase nelíbí?
1: Cyklistický zájezd.
2: Ano.
1: To jsou kola, ne? Šlapací, normální, s pedálama. Co pak kola můžou jezdit po vodě? Vikingové objevili Ameriku na kolech. Měli je na těch lodích, na zádi nebo na přídi. A jmenoval se vikingský vládce cyklista pádící třeba...
2: Piggy, to je moc věcí najednou. Ty všechno spleteš dohromady a pak je z toho hotový guláš.
1: Guláš? Je, ten jsem viděl hned tady na začátku, koukej. A pod gulášem píšou Maďarsko, země koní a papriky, navštivte místní proslule lázně. A dál tam jsou nějaké názvy Sarvár, Bukfurdo, Gior. Takhle by se ale klidně mohli jmenovat ti vikingští válečníci, že jo? No. Že by došlapali na lodích až do těch lázní.
2: Piggy, ty přemýšlíš stejně, jako když pejsek a kočička pekli dort? Děláš z toho myšmáš?
1: Já myšmáš nedělám. Myšmáš je v tomhle tom sešitku. Je to tu zamyšmašovaný samo od sebe.
2: Tohle je katalog. Ten myšmáš je v něm schválně, aby sis mohl vybrat z mnoha zemí a míst, kam chceš jet na prázdniny. A ode všeho je tam kousek. Tak to není myšmaš, ale prázdninový katalog z cestovní kanceláře, a ne myšmaš.
3: Ahoj, kluci! Nějaká nová hra pro myši?
2: Ahoj, Bibi. Proč hra? A proč pro myši?
3: No, myšmašujete, jako by vám oběma vyrašili ušiska, jak Mickey Mouseovi.
1: No tak! No, nic myšího tu nehrajeme. Méďa Hugo se jen trochu rozčiloval, no, že prý dělám myšmaš. Ale já myšmaš nedělám, to tenhle sešitek, to placá přes sebe. Katalog, prý se to jmenuje.
3: Ukáž. Aha, no to je bašta. Prázdniny podle vašeho stylu. Jasně, to je prázdninový katalog. Hezký. Pyramidy, lodě, lázně, Afrika, Skandinávie, Maďarsko, Francie, Turecko, Španělsko, ty brďo. Hned bych někam vyfrčela. Je, a víte co? Všichni bysme mohli vyfrčet.
1: ale to by asi stálo fůru peněz, viď?
3: A já jsem neřekla, že by se muselo jet nutně až do Egypta, ne?
2: Já bych chtěl za těmi vikingy. Rád bych se projel loďkou po vlnách.
1: A já bych se procházel po tom kopci, co mu Hugo říkal pídamída.
2: Pyramida. Pyramida.
1: Mně se líbí pídamída. A je to stejně jedno, protože se tam k těm pídamídám stejně nikdy nedostanu. Ani k Vembloudům, och jo.
3: To se neví.
1: Ale ví.
2: Nebuď smutný, Piggy.
3: Hele, ocáskovatej růžovej. No tak, nesmutní ani kvůli pyramidám, ani kvůli Vembloudům. Prázdniny se dají užít náramně, ať si kde si.
1: Ne. Prázdniny by měly být něco extra a čuprňup a bájo. A někde, kam se normálně nedostaneš, abys viděl a zažil něco, co normálně nevidíš a nezažiješ.
2: Víš, jak já si představuju prázdniny? Lehl bych si na deku pod strom, měl bych pořád po ruce nějakou dobrou baštu a vedle sebe kopec knížek a četl bych a četl a četl.
1: Takže ty máš prázdniny pořád, co?
2: No to ne, ale přece...
3: Hele, kluci, nechte toho dohadování. Je jasný, že prázdniny bušej na dveře a že by se s tím mělo něco dělat. Chtělo by to naplánovat něco fakt prázdninovýho a nejlíp pro všechny, aby to byla větší švanda.
1: No vidíš, a jsme zase u toho. To by se musel uspořádat zájezd a na to bychom potřebovali určitě velkou hromadu peněz. A my tolik peněz nikdy mít nebudeme a nikdy nepojedeme k moři a k pyramidám a do lázní.
3: Hele, hele, Hugo, ten Piggy vypadá fakt nešťastně. Co s ním?
2: Já nevím, zalezl si i s tím katalogem za knihovnu a tam kničí.
3: Mně je ho líto. Piggy, Piggy, pojď sem, nebreč.
2: Nech ho, potřebuje být chvíli sám.
3: A to musím mám jako přivést velblouda, aby nekvičel za skříní.
2: Za knihovnou.
3: Jasně, za čím jiným? U tebe.
1: A vy mi jdete jak na zakloktanou. Na zavolanou.
3: Ne, kachno Justýno, ty jsi přišla k nám, ne mi k tobě.
2: A já jsem nikoho nevolal.
1: Tak to je pěkné tohleto. Já chci vyjádřit, jak ráda vás vidím a vy na mě hned vyluxujete, vyrukujete s tím, že jste mě nevolali. Zrovna tebe, já, Méďo Hugo scháním. Takže je mi jedno, jestli jsi mě volal, nebo tento nonc, protože já bych stejně přišla.
2: Promiň, já jsem nevěděl, že bych tě měl zavolat.
3: A proč by tě měl volat?
1: Protože scháním to růžové, tohleto, pometlo, popletlo. Prokleplo. Piggyho. A jak ho znám, tak si to ode mě naklížil, namířil rovnou sem.
2: To je pravda. Přišel mi ukázat prázdninový katalog cestovní kanceláře. Prý si mu ho dala. Je z něj pěkně nešťastný.
1: Proč by byl nešťastný? Má tam vembloudy. Vlastně webcloudy. No, ty s tím hrbem. Tento nonc, no, tolik se mu líbili, tak proč by byl nešťastný?
3: No, protože poulí očička na fotografie těch dalekých zemí a měst a na moře a lodě, no a má pocit, že nebude mít hezký prázdniny, když všichni nepojedeme na nějakou pořádnou, dobrodružnou cestu lodí a na velbloudovi.
2: Tedy já si myslím, že nejet na dobrodružnou cestu znamená někdy taky docela pěkné prázdniny.
1: No jistě. Pro tebe je nejlepší jen funět si celý len, den někde na lehátku a ztrácet čas čtením nanicovatých přídechů. Totiž příběhů. Já tě znám. Příběhy. To je i normálně škoda času. K ničemu, kdybys místo toho něco vypěstoval. Vyšel pantoflíček, kapesníček, naučil se vázat petlice, totiž ty kytice, nebo vyrobil ptačí dubku, ale budku, to by bylo. Ale o prázdninách si jen válet a číst si, to je lenost. Lenost.
3: No, Méďa je trochu snílek, že jo, ale línej to není. Do knihovny a zpátky běhá skoro každý den.
1: Jenže ona i ta dovolená se dá strávit užitečně.
3: Hele, Justýno, nech Méďu. Ať si pěkně po svým Méďovatí u knížek a nanes nám, jak bys teda chtěla trávit prázdniny ty.
1: Já už jsem ty prázdniny vymyslela a nanesla a pro všechny. Bude to extra pokník. Botník, totiž podnik. A jak to heknu, řeknu, tak to bude.
3: A je. Co to bude za podnik? Hromadný práce na tvý zahradě? Nějakej kurz? Staň se domácnostní kachnou jako já, abys mohl být doopravdy šťastný. Pomoc!
1: No, to snad... Ty jsi mě tedy úplně vylokotila. Vyolokila. Vykolejila. Jak bych já mohla zklamat ve výběru dovolené? Já, domácnostní kachna Justýna, mimořádná odpornice, odbornice na prázdninové podpinkání, totiž podnikání.
2: Víš co? My si nejdřív musíme vyslechnout, jaký máš nápad. Měli bychom opravdu něco podniknout, už kvůli Piggymu, aby si ty prázdniny užil.
3: A kvůli nám ostatním taky. No jo, promiň, omlouvám se, byla jsem sršatá a hubatá jako rozzuřená mandelinka.
4: Ha, to je dobré, rozzuřená mandelinka. No dobrá. Já se nezlobím, protože až uslyšíte, jaký je můj prázdninový plán, prohlásíte mě slavnostně prázdninovou organizační kachnou roku.
2: Justýno, víš co? Než nás oslníš svým plánem, já bych zašel pro Piggyho. Je tam někde zalezlý, smutný a mně je ho líto, že je tam tak sám.
4: Nikam nepůjdeš. Přijde na zavolání, znám ho. Ten dobře ví, že jsem tady a je zvědavý jako vyklubaný lupec. Culec. Pulec, no. Piggy! Svačina! Piggy!
1: Co? No. Co? Už letím! Ahoj, Justýno!
5: Jo, já zírám. Ten je nějakej vochočenej. Najednou to jde, co?
1: Co najednou jde?
5: No, předtím s tebou nikdo nic nesved a teď si přiběh jak na drátku.
1: No, jsem byl smutný, promiň. No, já jsem nemohl přijít, když jsem byl smutný.
2: To je v pořádku, Piggy. My bychom jen byli rádi, abys věděl, že tě máme rádi, i když jsi smutný. A že ti vždycky rádi pomůžeme.
5: Méďa chce říct, že bychom byli rádi, kdybys byl rád. A tak?
4: Kdybych byla věděla, že tě ten Velbloud,
5: Velbloud.
4: No, tento nonc, jo, takhle rozhodí. Tak bych ti ten katalog nedávala. Já jsem ho ale nepotřebovala, protože mám na prázdniny prázdninový plán na prázdniny.
2: Počkej, to je nějak moc prázdnin najednou.
5: Ty jsi začal s tím rádi.
4: Za prvé, prázdnin není nikdy dost. A za druhé, je to název triumfinfurtální.
5: Prosím?
4: No, triumfinfurtální, ne?
2: Justýna chce asi říct triumfální. Něco jako vrcholně vítězný.
4: Slovo sem, slovo tam. Na tom nesejde.
2: Právě, že sejde, Justýno. Slovy tvarujeme náš život, říká klasik.
4: Hugo, já mám jednou plán a je mi jedno, co říká nějaký ten tvůj, tento nonc, Karamát. A to už vůbec nechci roztápět, rozvádět, co je to za kamaráda. Kvasík. Co to je za jméno? Kvasík.
5: Klasik.
4: Čemu se smějete? Já tady pro vás vymýšlím trámy, prány, plány a vy se smějete.
1: Justýno, ty nám totiž umíš zvednout náladu.
4: Vodek bych neuměla. Já jsem totiž domácnostní kachna Justýna.
2: Odpornice na prázdninové plány prázdninové.
5: Prázdninové.
4: Hrajete si na ozvěnu nebo co?
1: Ne, jen jsme ti chtěli udělat radost, že ten plán bude dost triumfinfurtální.
4: No, vidíte, že se s vámi dá nakonec rozumně mluvit. To mě těší, že máte takovou radost, že pojedeme na prázdninově velkou prázdninovou cestu na prázdniny.
1: Cože? Jo, Justýno, my někam pojedeme. Ty jsi báječná, potom jsem zrovna toužil.
2: Co, jakže bych, pojedeme, co, kam? No to jsi, Justýno, ty jsi koupila Velblouda?
4: Velblouda jsem nekoupila, ale všechno jsem promyslela a naplánovala. Pojedeme na prázdninovou vestu, totiž cestu. Budeme putovat po Čechách. Ten katalog s Velbloudem byl totiž jen příloha ke knížce, kterou jsem si objednala. Tady ji nesu. Je to moc pěkná, tlustá knížka o krásách naší slasti, totiž vlasti. pojďte se na ní podívat.
2: Justino, já se nestačím divit. Ty máš knížku? Tlustou?
4: To jsem tě převezla, co? Ty liternáte.
2: Prosím.
4: Ti černáte. Lirtentáte.
5: Nemyslíš literáte?
4: Myslím, no.
2: Ukaž nám tu knížku. Moc rád bych se na ní podíval.
4: Nejenom, že se podíváš. Ty se staneš spoluládovačem. Spoluskladovačem. Spoluplánovačem. Tak.
2: Vážně? No tak to já moc rád.
4: Já vám něco řeknu. Kam se hrabe Vemblout? My si zavandrujeme.
1: Co si?
5: Vem mě sebou na vandr, obleču si skafandr.
2: Vandrovat znamená putovat. Můžeš putovat s kamarády nebo sám. Staneme se poutníky. Poutníci chodí a poznávají krajinu a stávají se její součástí a ladí duši s místy, kde se ocitnou a spí pod noční oblohou plnou hvězd a poslouchají hudbu vesmíru.
4: Šmankote, to snad ani krindy pindy ne, tohleto. Já se mám ladit s vesmírem. Já jsem domácnostní kachna Justína a jsem sladěná.
5: Klid, literát Hugo je hold poeta. Vzal to z básnického hlediska. Hele, Justíno, víš, že je to fajnovej nápad? To si teda zaválila. A víš co? Já zaběhnu pro ostatní a hned si na to sedneme a dáme celou tu naší prázdninovou domácí putovací cestu dohromady.
1: Já nevěděl, že se dá cestovat i tady u nás. Já myslel, že bez katalogu a bez té daleké ciziny se hezké prázdniny nepovedou.
2: Piggy, je jedno, jestli poznáváš místa daleká nebo místa v zemi, ve které jsi doma. Budeš koukat, co u nás máme památek a zajímavostí a kolik hodných lidí potkáme a co všechno uvidíme a zažijeme. Hele, třeba tady, Třebechovice, a nebo tady, hele, Český Krumlov, a nebo tady. Pane jo, to je ohromně zajímavé, no to jsem nevěděl. Tak sem se musíme určitě podívat. Nejstarší vodní mlýn a tady je dokonce. Co kdybychom vyrazili hned zítra ráno?
4: A je po Peciválovi, co? Já věděla, že se na tu knížku klikneš, myhneš, totiž chytneš. Nejdřív si dáme tu svačinu, Veverka Laskonka taky něco přinese. Už jsem se u ní stavila, když jsem šla sem. Je tu za plínku, totiž za chvilku.
1: Jo, tak to bude cestovatelská porada s obří svačinou. A to je nádhera.
4: Pojďte, dáme stůl ven a hezky to tu přikachníme. Přibarvíme. Připravíme.
2: Jo, už jdu. Tohle je ale ohromná záležitost. Tak to si hned založíme. A hele, další hrad. Tak tam se taky podíváme. To je paráda.
4: No, tak to asi připravíme bez Huga. Piggy, pojď, jdeme na to. Vezmi ty talířky, šup,
1: ano.
4: Ať to kníká, lítá. To budeš koukat, jaké to budou kvasné, krásné prázdniny.
1: To nebudou přece jenom prázdniny, to budou prázdninovaté prázdniny, prázdniny, prázdniny s velkým P, protože budeme putovat.
4: No nejenom. Vezmeme to pěšky a vlakem a lodí. A svezeme se i na koní. A na ty tvoje vembloudy se půjdeme taky podívat. Hugo najde kam. Viď, Hugo. Máš tam vembloudy?
1: Jestli ještě někdo řekne vembloud, vembloud, tak se potrhám smíchy.
2: Prosím, co?
1: Ale nic, jsme zase u vemblouda.
4: No co?
2: Aha, no jo, vembloud. Kde pak jsem je viděl? A tady, Safari Dvůr Králové. No jo, tak to se tam zajedeme taky podívat. To je hned vedle Kuksu. Tam jsem vždycky chtěl. No to bude nádhera.
4: Hlavně, že se našpital. Nachytal. Já mám totiž na pecivály svoje klacky. Ty packy. Ne, páky.
1: Jasně, protože si domácnost na Justýna nejlepší prázdninová plánovačka nejlepších prázdninových cest na prázdninové prázdniny.
4: Tak.

0: Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic?
1: No tak.
0: Budova je tu pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať se na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Urvajs?
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo, jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to... To zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No, od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka. Ha, ha.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
4: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a ta...

0: Princezna Hotaru. Japonská pohádka. V hlubokém příkopu hradu Fukui v provincii Echizen, ve stínu bambusů a kaméliových houštin, vládl svému národu světlušek mocný král Hi-O. Ten měl jedinou dceru, rozkošnou Hotaru Hime. Princeznička byla nadmíru hodná, poslušná a vzorná dcera. Ký div tedy, že když byla přitom ještě i tak krásná, mnoho bohatých ženichů se o ní ucházelo. Ale ona odmítala všechny, neboť svoje srdéčko zaslíbila mladému rytíři z rodu světlušek, statečnému Himaro. Hotaru Hime byla šťastná ve svém domově. V průvodu své matky a služebných proletovala se krajem, když se stmívalo. Navštěvovali zelená rýžová pole, všecka zavodněná jako jezera. Posvátné rybníky chrámové, zarostlé lotosem, nebo háje zeleného rákosí v hradních příkopech. Pomalu dorůstala a tělíčko její počalo vyzařovat zlatou záři. To bylo známkou její vyspělosti a královský její otec svolil, aby se provdala podle své vůle. I přicházeli ženichů celé zástupy. Veškeren téměř hmyz, zlákán jejím zlatým světlem a její dobrotou, ucházel se o její ruku. Přilétali pestří motýly, vášky, zlatohlávkové, šedí moly, noční můry, zkrátka vše, co mělo křídla. Princezna už byla unavena tím jejich věčným obdivem. Rozhodla se, že se jich nějak zbaví. Řekla jim: milí páni, těší mne nesmírně váš obdiv a vaše láska, ale chci pojmout ti zachotě jen toho, kdo přinese mi oheň podobný mému světlu. Rozletěli se rázem nápadníci na všechny strany. Někteří letěli do lidských příbytků, naráželi hlavami na osvětlená papírová okna a ti, jimž se podařilo vniknouti tam, bídně hynuli v plamenech lamp. Jiní zaletěli do otevřených buddhistických svatyní a marně tloukli svými křídly do rozžatých kovových lamp nebo spálili si křídla na oltářních svících a žhavých tyčinkách doutnajícího kadidla. Jiní hynuli v kouři milířů, snažíce se uloviti vyletující z nich jiskérky. Někteří nadarmo hledali světlo ve světelkujícím setletém dřevě nebo ve svítících chalupách na břehu moře. Žádný se nevrátil ke sličné Hotaru Hime, aby jí donesl světlo podobné její záři. A tak se to opakovalo denně. Princ Himaro zatím dospěl a zmužněl. Jeho tílko začalo vyzařovat světlo skoro tak hezké, jako bylo světlo princeznino. Předstoupil před krále Hi-O, poklonil se a požádal o ruku princezninu. Záhy slavila se slavná svatba. Šťastná princezna nevzpomenula ani nešťastných nápadníků, kteří zahynuli z lásky k ní. Proto prý zavírají japonská děvčátka světlušky do malých klecí z bambusu. Chtějí tím zachránit pošetilé hmyzí nápadníky před jistou smrtí. Ale nadarmo. Tisíce jich denně hyne v plamenech svící a lamp. Ráno, když kněží poklízejí oltáře buddhistických chrámů, nebo ženy a dívky světnice příbytků a smetají popálený hmyz ležící pod lampami, vzdychají. To zase měla Hotaru Hime včera nápadníků.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zase nějaký vrtulník nebo co?
2: Letí nějak tichoun? ptice.
3: Labutě! Vždyť jsou to labutě!
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
4: Hej,
3: pojďte se k nám, tady jsme,
1: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: a zase jim bude dobře na světě. Tak mě, Krtku, napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obživl, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak? Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupi!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk, už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátu.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sánkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej, už můžeš jet.
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: Davida. Krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám Strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strach neusnete. Jú, řekli pavoučci s Borem. Pája vyskočil, tak začni, já už se nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha cece. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci s Borem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk, divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojánské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojánský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci sborem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlami, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť ten žár nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci s Borem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak si začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého tubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája.
1: Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se na břeh a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody chytil rýmu. A dnes už mě nechce spát.
0: Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mužák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mužák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mužák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská mužka. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
3: Jsem měl koloběžku a nemám nic.
4: Aspoň budeš mít víc času na učení.
3: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
4: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
3: Tak v něm mám snad sedět.
4: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
2: Ne!
3: No, když nebudu mít žádný pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku?
2: No.
4: Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
3: No, tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
4: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto? No nemám pravdu, Žeričku?
3: No, prosím, takhle se na tom nedá. To není plynula jízda, to je trhanec.
4: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
3: Se můžu starat sám.
4: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců, taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
3: Co to děláš?
4: Potřebuju si upevnit zdraví.
3: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu almaru šoupat sem a tam?
4: Nikoli v tím, že chci mít pokoj.
3: Jaký pokoj?
4: Svůj. Tak, almarou přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
3: Koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
4: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
3: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
4: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
3: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
4: Ano, abych i já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
3: To bych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
4: To je má starost.
3: Takže, Ričku, tadyhle ty tatuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
4: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
3: A jak se budem ráno budit?
4: Každej sám.
3: A kdo bude dělat snídani?
4: Každej sám.
3: A kdo bude uklízet?
4: Každej sám.
3: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
4: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
3: Přeci každej sám. Mánička, dále.
5: Juhu, Rvínku, co to děláš?
3: Jak vidíš, sportuju.
5: Na neúplné koloběžce.
3: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
5: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
4: To už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko, promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
5: Ano, Hurvínku, půjdeš ven.
3: No se zeptej.
5: A proč já?
3: No jo, bude to tak lepší.
5: Jak myslíš? S tím pane Spejble! Neslyší.
3: No, taťula už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
5: S tím pane Spejble!
4: Promiň, co pak je, Máni?
5: S tím může jít Hurvínek ven.
4: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
5: Ano, co zproved?
3: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto, řidič nedával pozor.
5: Hurvínku, Hurvínku, nesváděj nic na řidiče, však tě znám, to se nedivím, že ti pan Spejbl zabavil koloběžku.
3: Kdyby mi jenom zabavil, tak by to bylo šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
5: A to kolečko někam schoval?
3: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty si se dvěma kolečky zdraví ničíš, já si však s jedním budu zdraví upevňovat, takže tomu vůbec nerozumím.
5: Vždyť je to jasné, ty moulíku zmoulová.
3: Co je jasné, řekni.
5: Ale nepovím, přemýšlej taky trochu sám. Radši mi řekni, co bys teď potřeboval.
3: No přeci dostat to kolečko zpátky. Když taťuldovi slíbím, že budu dodržovat předpisy o silničním provozu, tak mi zase dovolí drandit koloběžku.
5: Tak to už zařídím, to je maličkost. Mám totiž báječný nápad. Pane Spejble! Pane Spejble!
4: Ano, Máničko.
5: A nemohla bych aspoň jít vyvenčit Žerička?
4: Jo, to můžeš, Máničko.
5: Tak děkuju, pane Spejble. Žeričku, Žeričku, jdeme, pojď.
3: Co chceš dělat, Máni?
5: Dej se překvapit, chlapče.
3: To by mě zajímalo, co má Mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťula? Tatí! Taťuldo, co to tady vyrábíš?
4: Co bych? Nevidíš?
3: A teď vidím, proč jsi mi to kolečko zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
4: Už zase budeš vyčítat? Jdi otevřít.
3: Je otevříno. Dále!
5: Přichystala jsem vám malé překvapení.
4: Cože?
5: No, tady to kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
3: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
5: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude při jízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
3: Můžeš mi klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
4: No tak prima, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
5: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem a sportovně.
3: To jď se ví, Máni.
6: Byly teplé letní noci. Honza, který se toulal světem, aby si našel nevěstu a dobré řemeslo, si starost s noclehem nedělal. Přespal někde ve stohu slámy, ráno si z kalhot odklepal smítka a šel dál. Když měl hlad, naštípal nějaké babce dříví nebo poklidil kozí chlívek a za to dostal krajíc chleba nebo vařené brambory do čepice. Jednou šel přes les a už ho dost bolely nohy. V tom se před ním objevila studánka. Sedl si tedy na pařízek, zul si boty a strčil nohy do vody. A stal se div. Nohy ho rázem přestaly bolet. Vytáhl jednu, vidí, že i puchýř z paty zmizel a kůže je pěkně hladká. Chtěl vytáhnout i druhou, ale nešlo to. Voda ho držela. To je nějaká divná voda, říkal si. V tom se vedle něj z ničeho nic objevila divoženka. Šaty samý cár, vlasy rozcuchané, oči jako talíře. To je moje studánka, křikla. Nepustím tě, dokud mi něco nedáš.
7: Já nic nemám, lesní žiňko, ukazovala Honza. Jedna kapsa prázdná, v té druhé dva brambory.
6: Dej mi je, kývla divoženka. Popadla brambory a hupla do křoví.
7: Honza vytáhl z vody i druhou nohu a radši z toho divného lesa pospíchal pryč. Nohy měl čilé, jako očarované, tancovat se mu chtělo.
6: Za lesem byla vesnice. Honza vběhl mezi chalupy a najednou ucítil vůni koprovky a dostal velikánský hlad. Nahlídl přes plot chalupy, na dvorku tam byla naskládaná hromada fošen, latí a odřezku dřeva. Tam je truhlářská dílna, řekl si. Naučím se dělat stoly, židle i postele. Budu se učit truhlářem. A zaklepal na dveře. Otevřít mu přišel sám truhlář. Voněl dřevem a lepidlem. Honzovi se to moc líbilo. Dobrý den, pane mistře. Nehledáte pomocníka do dílny? Povídá.
7: Což o to? Učedníka bych potřeboval, ale... U nás má hlavní slovo moje žena. Poškrábal se truhlář za uchem. Až přijde, uvidíme. Pojď zatím dál. Zbyla tu trocha koprovky od oběda. Když ji hospodyni pochválíš, přijme tě.
6: Mám hlad jako vlk, přiznal Honza. Koprovku snědl i talíř vylízal. A v tom přišla truhlářova žena.
7: Tak dobrou omáčku jsem ještě nejedl, paní mistrová, lichotil jí Honza. Truhlářka ho u stolu obešla a prohlídla si ho.
6: No dobrá, můžeš tu zůstat, broukla. Když budeš pracovitý, budeš se líbit i naší fanince.
7: Vy máte dceru? Divil se Honza.
6: Pěknou. Chválila dceru truhlářka. Je jako růžička. Po obědě si vždycky zdřímne, aby byla ještě hezčí. Žádný chasník z celého okolí pro ní není dost dobrý. Faninko, už ses vyspala? Pojď sem, volala.
7: Ve dveřích vedlejší sednice se objevilo rozespalé děvče. Zívlo a udiveně se na Honzu dívalo.
8: Co ten tu chce, mámo?
6: Bude se u nás učit truhlařině, faninko, vysvětlovala mistrová.
8: Kývlo děvče, zašklebilo se a znovu zívlo. Já bych ještě spala, mámo.
7: Honza se zarazil. Žádný růžový kvítek. Ospal kalíná je to, říkal si v duchu. A nahlas povídá, tak nevím, paní mistrová, jestli je pro mě truhlařina to správné řemeslo, radši, abych šel. Zvedal se od stolu.
6: Ne, tady zůstaneš. Přiskočila mistrová a tlačila ho zpátky do židle. Koprovku si snědl, mně se líbíš, fanince taky, budeš se učit truhlařině.
7: A tak Honza zůstal. Nic jiného mu nezbývalo.
6: Truhlářka v noci i chalupu zamykala, aby neutekl. Honza se učil hoblovat prkna, řezat fošny, klihem slepovat police, lavice i židle. A nakonec ho truhlář učil, jak se dělají stoly, skříně i postele. Honza viděl, že ani truhlařina není lehké řemeslo. Ruce měl samý mozol, občas si zadřel pod nehet třísku a záda ho bolela až dost. Ale truhlářova žena mu podstrojovala a pořád vychvalovala faninku, jak je pěkná a co všechno umí.
7: Nic neumí, jen by spala, ozval se jednou Honza. Co jsem tady, ani se na mě nepodívala, ani se mnou kloudně nepromluvila. Co s takovou ženou, která pořád jenom spí?
6: Kdyby jsi si všímal, nespala by, zlobila se truhlářka. V neděli tady bude muzika, budeš s ní tancovat.
7: Já umím tancovat jen trochu, bránil se Honza. A Fanka jistě neumí nic. Má nohy olšový, nikam nejdu.
6: Už jsem řekla, půjdeš. Práskla mistrová do stolu, ať všichni lidi vidí, že je faninka děvče jako lusk.
7: Honza si vzdychl a od té chvíle přemýšlel, jak to udělat, aby s Fankou nikam jít nemusel. V tom ho něco napadlo. Fanko, v lese je studánka a v té studánce zázračná voda. Kdo si v ní nohy vykoupe, tomu sami skáčou. Zítra večer tě tam zavedu. Zaslechla to truhlářka a hned se přidala. Já půjdu taky, Honzo. I já chci, aby mi nohy skákaly. A druhý den večer, dřív než slunce zapadlo, vedl Honza mistrovou i její dceru Fanku do lesa k zázračné studánce. Když k ní konečně došli, byla tma, jen měsíc svítil. Fanka si pomalu namočila jednu nohu, pak strčila do vody i druhou. A najednou začala ve studánce hopsat. Mámo, mámo, co se to děje? Nohy mi sami skáčou. A skákala tolik, že se voda zakalila. Truhlářka se divila. To je nějaká zázračná voda, faninko. Namočím se taky. A celá. A třeba omládnu. Strhla ze sebe sukni i jubku a hupla do studánky. Cachtala se tam, až byla celá od bahna. V tom se vedle nich objevila Divoženka. To je moje studánka, křičela. Vy dvě jste v ní vodu zvířili a celou ji zničili. Co mi za to dáte? Nic nemáme, nic nedáme, zlobila se truhlářka. Jdi si po svých. Když nedáte, nepustím vás, mávala rukama Divoženka.
9: Mámo, já nemůžu ven, nohy mám jako ke dnu přilepené,
7: začala naříkat Fanka. I truhlářka se lekla. Nohy už jí v bahně neskákaly, byly jako z olova. Co teď? Lekl se Honza. Jak jí něco nedáte, nepustí vás. V tom si Divoženka všimla kupky šatů na břehu. To si vezmu. Popadla šaty a zmizela ve tmě. Fanka s matkou mohli konečně vylézt na břeh.
4: To je všechno tvoje vina, křičela vztekle truhlářka na Honzu. Moje sváteční sukně a jubka jsou pryč. Až tě chytím, uši tě utrhnu a záda ti zmaluju na modro. Jak se teď dostaneme domů?
7: Je tma mistrová, nikdo vás nepozná, těšil je Honza. Nechal ty dvě v lese a utíkal do chalupy. Je zlé, pane mistr, volal. Musím pryč. A všechno mu vypověděl. To radši utíkej, nebo tě opravdu zmaluje záda, smál se truhlář. Něco z řemesla umíš, jednou se ti to bude hodit. Tady máš kus chleba na cestu a pár krejcarů za práci.
4: Faninka je teď čilá, pane mistr, ta si sama ženicha najde,
7: sliboval Honza. Jen se nikdy nedovím, jestli mistrová opravdu omládla. A pospíchal, aby byl od truhlárny co nejdál.

0: Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek, jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel se na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, eko ne.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát! Hloupý vlku, stát! Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva. No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda. Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl. Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano? Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje? No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek. Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali. Kolo, kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác. A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na Beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
1: Stát, stát, hloupí vlci.
4: Co zás? Zavrčeli vlci.
1: Teď si budeme hrát na slepou bábu, rozhodl Beránek.
4: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
1: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl Beránek, a pak mě budete hledat.
3: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, Beránku, já tě mám, Beránku, tady jsi, Beránku. To jsi ty, Beránku? Ale Beránek už mezi tím doběhl domů.
0: Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale... vlci mě honili.
3: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je Beránek?
3: Ptali se vlci.
1: Tady, tady je,
3: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam Beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka.
0: A co chytrý Beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pitlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pitlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, půjďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pitlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pitlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pitlíka po cestičkách a pitlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pitlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pitlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pitlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pitlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pitlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pitlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
1: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výstužku bych si taky nechal líbit.
2: Copak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
3: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
3: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
4: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
5: Ale pravdu mám přece já.
4: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál jsi nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou dolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi
0: to? No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 leta leží. A nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane, ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale pane prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne, ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo po jezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
6: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
6: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
6: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
6: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
6: Haló, člověče!
7: Ano, milost paní.
6: Proč pak jste se nechal tak napálit?
7: Pan prokurátor tak rozhod.
6: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
7: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
6: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
7: Spoléněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov.

0: opravdu.
1: Přišlo mi tu za líto, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
2: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
1: Víte, milost pane...
2: No tak se neboj.
1: Vaše paní.
2: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
3: Pamatuji.
2: A proč si tedy Sedlákovi radila?
3: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
2: Do toho tobě nic nebylo.
3: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
2: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smí si odtud odnést, co máš nejraději.
3: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
2: Máš ještě nějakou prosbu?
3: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
2: To přání ti mohu vyplnit.
4: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
2: Ty jsi tu ještě?
3: A proč bych nebyla?
2: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
3: A slib jsem dodržela.
2: Ale co já tu dělám?
3: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
2: Ano, to jsem dovolil.
3: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
2: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

Za 9 horami, za 9 řekami žil jeden král a ten měl krásnou dceru. A ona nebyla jen tak obyčejná princezna. Když plakala, kanuli jí z očí drahé perly. Když se smála, padaly jí růžičky z úst. A když si zula střevíčky a šla bosa, na každé její šlépěji objevil se dukát. Také žádný král na světě nebyl tak bohatý jako otec této princezny a v jeho říši nebylo chudého člověka, neboť když princezna viděla chudého, hned si zula střevíčky a jak chodila bosa, dukáty za ní zvonily. A podle těch růžiček jí začali říkat růžová princezna a nebo taky růženka. A protože se na celém světě o růžové princezně mluvilo, přicházeli ze všech končin kralevicové, kteří se ucházeli o její ruku. Ale princezně se nelíbil ani ten, ani onen. Jen jediný kralevic se dosud na jejím dvoře neobjevil. Byl to syn krále sousední říše. On by určitě také

0: rád přišel, ale právě když se chystal na cestu, vtrhl do země nepřítel a princ musel jít do boje. Šel kralevic do boje, ale královna s dvorní dámou se rozhodli, že zatímco kralevic bude ve válce, požádají jeho jménem princeznu o ruku a až se kralevic vrátí, že ji ho přivedou. Dali krásně namalovat kralevicův obraz a dvorní dáma ho donesla princezně růžence. Té se kralevic podle obrazu tolik zalíbil, že ani slovem neodporovala a hned se chtěla vypravit za princem. Dala zapřáhnout nejlepší koně do zlatého vozu a než opustila říši, zula si střevíčky a šla veliký kus cesty bosa. Co dukátu zůstalo v jejich stopách, vše nechala prostým lidem, kteří jí kolem cesty mávali. Ale nebylo všechno tak růžové, jak si to princezna Růženka představovala. Dvorní dáma, která jí přivezla princův obraz, byla ve skutečnosti čarodějnice. A ta čarodějnice by bývala nejraději viděla, aby si kralevic vzal za ženu její ježibabí dceru, takovou ošklivici, že ji do té doby raději nikomu ani neukázala. Sotva přijeli za hranice princezny na království, přivolala čarodějnice hroznou bouři, černý mrak padal níž a níže a z tohoto mraku jako z ošklivince vystoupila dcera čarodějnice. Chytili princeznu Růženku, vypíchli jí obě oči, hodili jí do příkopu a obě oči za ní. Pak si sedla dcera dvorní dámy do kočáru, zastřela si obličej hustým závojem a tak přijeli do králova dvora. Ubohá princezna ležela v příkopě a hořce plakala. Jeli tudy nějací formani, zaslechli její pláč, vytáhli ji z příkopu a hle, jak potácivě kráčí, dukátý zvoní v šlépějích. Hoj, jak se ti lidé zaradovali. Jeden ji vzal za ruku a vedl ji, ostatní šli za nimi a ani nestačili sbírat dukáty. Tak vodili princeznu celý den, až byla tak ušlá, že nemohla ani krok udělat. Formani jen pokrčili rameny a nechali ji na cestě. Jel kolem zahradník. Ubohé princezny mu bylo líto a vzal ji na vůz. Když se vrátil domů, povídá své ženě. Zajel jsem do královského města, abych viděl kralevicovu svatbu. Říkalo se, že si bere za manželku princeznu, která roní perly, směje se růžemi a když kráčí bosa, dukáty rostou v každé její šlépěji. Ale to jsem si dal. Z očí oné princezny se neřinou v pláči perly, nepadají jí z úst růže, ba ani dukáty nerostou v jejich šlépějích. Ta se nesměje na nikoho, nepláče a ani nedovolí, aby jí zuli z nohou střevíčky. Dobře, dobře, muži, to je princova starost, ale raději mi řekni, proč jsi sem přivezl tuhle slepou dívku?
1: No bylo mi jí líto, ženo. Srdce mi nad ní usedalo. Nemohl jsem ji nechat na silnici.
0: S pánem Bohem tedy, ať zůstane s námi. I když jsme sami chudí, snad nějak uživíme i ji.
1: Ty, ženo, a já teď půjdu do města. Je tam žena, která na trhu prodává oči. Koupím je té nebohé dívce.
0: Jde zahradník do města, nese na zádech veliký pytel hrachu a řekne ženě na trhu, aby mu za něj dala dvě oči. Trhovkyně se na zahradníka ani nepodívá, sáhne do brašny a hodí mu dvě oči. Zahradník se vrátí domů, vloží oči dívce do jamek a divdivoucí. Dívka hned obrátila oči do kouta světnice, kde byla myší díra. Jde zahradník hned do města, jde k ženě, co prodává oči a ptá se jí, proč že se děvče dívá pořád na myší díru.
2: Věru, směje se žena. Neprodala jsem ti dobré oči. Odnesl jsi z očí kočičí, ale dobrá, teď ti dám jiné. Našla jsem v příkopu dvě krásné oči. Vezmi si je. Ty budou dobré.
0: Utíkal zahradník s očima domů a vložil je princezně do důlků.
3: Svatý Bože,
0: Rázem byla tak krásná, že na slunce bylo možné pohlédnout, ale na ní ne. Zpočátku radostí plakala a z očí se jí rzinuly samé drahé perly. Pak se dala do smíchu a z úst jí padaly růže, jedna krásnější než druhá, a nakonec si zula střevíce, začala se procházet a za každým krokem leskl se v její šlépěji dukát. A všechny ty drahé perly a nesmírné množství dukátů darovala zahradníkovi, že ji nenechal jejímu osudu. Pak se rozloučila a šla do královského města. Přišla právě včas, protože královna právě vyhnala komornou. Přijela tedy královna růžovou princeznu. Čas opět míjel a princezna sloužila, jak se patří. Jednou při královské hostině se rozlobila královna, že princ stále ještě nenašel dost odvahy vzít si za nevěstu ošklivou dceru čarodějnice. Najednou se královna zachmuřila. Princ jí nevěnoval pozornost a upřeně se díval někam za její rameno. Otočila se? Ale div divoucí. Její komorná pláče a královič úžasem zapomněl zavřít ústa. Místo slz kanuly dívce z očí samé drahé perly. Královič všecek rozradostněn vykřikl. Ty dívko, snad nejsi onou princeznou, která roní perly a když se směje, padají od úst růže. Dívka neodpověděla ani slova, jen se dala do smíchu a z ústí padaly bílé růže, růžové růže, ohnivé růže, jedna krásnější než druhá. A pak si zula střevíčky a začala se bosa procházet po komnatě. Dukáty se v jejich šlepějích jen kutálely a zvonily. Kralevici nebylo více třeba. Čarodějnici i její dceru dala z hradu košťaty vymrskat a konala se ta pravá královská svatba. Na počest princezny Růženky uprostřed horkého léta sjela se královská spřežení z celého širého světa. A nikdo z nich nelitoval té dlouhé cesty, když dostal pytel dukátů od nevěsty.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kdepak, kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli sto poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek, a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně znešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídá šnečí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma, to já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch taky pořád? To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívá. Jen ho nehubuj, odpověděla Šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu. Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, a to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho Šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila Šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři Šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro Šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří Šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale Šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý Šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

0: straně paží a ramena.
1: Na zadní straně?
0: Spažte, činky držte v napjatých pažích nad hlavou.
1: No bude ve
0: na první dobu skrčte paže, činky k ramenům.
1: Jo.
0: Na druhou dobu je zvedněte zpět do vzpažení.
2: Brýtro?
0: Lokty tažte nazad.
2: Ta Juldo, co to má znamenat?
1: Tážíš si, chlapče, jako bys nikdy neviděl prostá cvičení mužů.
0: Napínat.
2: Což o to prostá cvičení jsem viděl, ale tady vidím jen jednoho muže, dá-li se to tak nazvat, a nenacházím kloudné vysvětlení pro tuto činnost v den, který v kalendáři zaujímá první místo a je všeobecně nazýván Nový rok.
1: Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok. Žano, nestahuj mi to rádio.
2: Šmankote, to chceš každodenně na sebe otvírat okno a vzdychat a hekat na celou ulici?
1: Chci tak říkajíc vykročit do nového roku rázným a odhodlaným krokem.
2: Nemohl bys vykročit odhodlaně krokem slepičím?
1: Nevím, proč bych měl poskakovat a cupitat jak slepice.
2: Protože se také říká na Nový rok o slepičí krok. Přitom by se tolik neunavil.
1: Nic nedbám únavy.
2: Ale snad by to sneslo nějaký odklad zítra, pozítří.
1: To je známé heslo lenochu. Pamatuj si, že rok má krok.
2: Rok má 12 měsíců, což je 52 týdnů, jinak též 365 dní. Že by měl nohy, to jsem taťulínku dosud neslyšel.
1: A také neuslyšíš. Tímto rčením chtěl náš lid říci, že rok uteče, ani nevíš jak.
2: Tak přece má nohy.
1: Proč by měl mít nohy?
2: Aby mohl utíkat.
1: Kam by utíkal, když to není přes polní běžec?
2: Já nevím, ty jsi říkal, uteče, ani nevíš jak. Tak ty to vlastně taky nevíš, co?
1: Samozřejmě, že to vím.
2: Tak kam tedy uteče?
1: Nikam, to si jen tak říká, aby si lidé uvědomili, že nikdáš není dost času na zbyt. A nezdržuj. A dej to rádio víc na hlas.
0: Skrčit, napnout, nádech,
1: výdech.
0: Nezaklánit
1: to.
0: A do krajních polov.
1: Do krajních polov, jo.
0: Hop a dva. Pravidelně.
1: Ne, pravidelně. Ještě víc.
2: Pozor, máš za sebou rádio.
1: Šmankote.
2: Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1: Aby ty jsi to hned neviděl černě. První neúspěch mě nemůže odradit. Potřebné informace si přečteme v novinách.
2: To jsem zvědav, jak budeš podle denního tisku provádět ta svá tělesná cvičení.
1: Zanech hloupých posměšků a než se opláchnu ledovou vodou, přines mému tělu svrchní oděv.
2: To požaduješ ty? Nebo tvá tělesná schránka?
1: Být slušně oblečen požaduje především dobrý mrav. Vzhledem k tomu, že je Nový rok a pohrnou se k nám gratulanti, přineseš mi novou košili a ty červené nové dřeváky.
2: Proč novou košili? Proč nové dřeváky?
1: Je vidět, že neznáš naše lidové obličeje. Chci říct, obličeje. Na Nový rok má každý obléknout něco nového ze svého příborníku.
2: Ze šatníku.
1: No, ze šatníku, to vím taky, že ne z knihovny, či odinut a tak podobně. Raději dělej, ať v té ledárně nezmrznu. Profukuje to tu, jako v nějaké ledovcové jeskyni.
2: Vždyť je tady taky teplota hranukový dort, ne pro člověka.
1: No, tady je říklika šmrazivo. Ale pokud v tom člověk nezmrzne, cítí se jako křepelička.
2: Tak tady máš to své módní roucho. Já zatím oběhnu naši spolunájemníky s novoroční gratulací. Tak šťastný a veselý.
1: Ano. Tak je to správné, šťastný a veselý. Vždy s úsměvem a s dobrou náladou. Zapneme košilku, natáhneme kalhoty, fráček pěkně. Ajajajajajaj, ty dřeváky nějak tlačí. To je bolest, to je nadělení. To jsou radosti, čerta by to vzal. Dále.
3: Pane Spejble, šťastný a veselý Nový rok.
1: No, do smíchu mi zrovna není, to vám řeknu, paní Kateřino.
3: Ale co pak se stalo?
1: Tlačí mě dřeváky a v takovém případě
4: je hned po náladě.
3: Dnes si přece přejí lidé všechno nejlepší.
4: To já bych si přál lepší dřeváky, alespoň o číslo větší.
3: Co není, určitě bude. Hlavu vzhůru a veselou mysl.
4: Vám se to mluví, paní Kateřino. Vás nic netlačí.
3: I tlačí, pane Spejble, proto jsem také přišla.
4: Jo, taky tlačí? No jo, no tak to vám mohu půjčit pohodlné papuče.
3: Ale asi jste mi dobře nerozuměl, pane Spejble. Víte, jde o ty naše děti.
4: Cože?
3: No?
4: Už zase něco vyvez ten kluk.
3: Ale kdepak, právě naopak. Když k nám přišel popřát hodně štěstí a zdraví, řekla jsem si, že bychom měli daleko víc v našich dětech probouzet a pěstovat zájem o naše staré české zvyky.
4: Zvyky říkáte? No, no to ano. Tak. On už Hurýnek má takhle dost zlozvyků.
3: Ale
4: věčně se mi houpe na židli, nezavírá dveře do pokoje, hlasitě hvízdá, jdouce chodbou a strká nos, kam nemá. Řekl bych tedy nikoli probouzet a pěstovat, ale pádním domluvit. Ano, pádním domluvit, paní Kateřino.
3: Ale znalost našich českých obyčejů, zvyku a tradice nemůže být dětem ku škodě.
4: No tak prosím, pokud je o tradice, jak myslíte, ale houpat se mi na židli nebude. Šmangote, co zase? Znamená tohle?
3: Poradila jsem jim, aby vás přišli potěšit nějakou koledou. To víte, děti.
4: To mi tu chcete takhle na nový rok vyhrávat?
2: Na nový rok a po celý rok.
3: Inu, nesmíme zapomenout na ty naše staré české zvyky.

0: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Zápis do školy. Dorotka byl dobře vymyšlený robot. Přišla na svět jako 5letá dívka. Od narození uměla chodit, mluvit, dělat nepořádek a spoustu dalších věcí, které 5leté děti obvykle dělají. Zbytek se musela naučit. Dorotka byla navržena jako učenlivý a stárnoucí robot. Rostla jako jiné děti. Umožňoval to pružný skelet a teleskopické kosti, které se s věkem pomaličku natahovaly. Prodlužovat se přestanou, až bude Dorotce 18 let a bude dospělá. Alenka byla šťastná. Už několik měsíců, pokaždé jen co se vrátila z práce, probudila Dorotku z dobíjecího spánku a vyrazila s ní ven. Na procházkách si vždy dlouze povídali a Alenka učila Dorotku v parku běhat, skákat a lézt, dokud je nevyhledal Michal, aby šli společně domů na večeři. Lidé se většinou nepozastavovali nad tím, že Alenka chodí na vycházky s robotem, protože na první pohled vypadala Dorotka téměř jako normální holka. Jediné, co Dorotce opravdu chybělo, byla hra s jinými dětmi. Potkávala je sice na hřišti, ale styděla se před nimi a nevěděla, jak zařídit, aby si s ní hráli. Občas se jí podařilo dát se s nějakým dítětem do řeči, ale většinou si hrála sama. Alenku trápilo, když viděla, jak je její dcera osamělá. Dorotka by měla jít do školy, prohlásila z ničeho nic u štědrovečerní hostiny. Dorotka právě oslavovala své první narozeniny. Michal se usmál. Myslím, že to nebude nutné. Můžu vyvinout program, který jí nahrajeme do hlavy a Dorotka bude vědět úplně všechno, co vědí děti jejího věku. A na jedničku. Dorotka přestala dumlat bateriový bonbon a pohlédla na maminku. Alenka zakroutila hlavou. V žádném případě. Nejdůležitějším úkolem Dorotky je stát se člověkem a to se nenaučí z žádného programu. To se může naučit jenom mezi dětmi. Michal chvíli přemýšlel a nakonec kývl. Tak dobře, půjdeme s Dorotkou k zápisu do školy. Alenka s Michalem tušili, že nebude úplně jednoduché zapsat robota do školy. Přísná paní učitelka letmo pohlédla na Dorotku, pak si změřila nejdřív Michala a poté Alenku. Jak to myslíte, maminko, že dítě nemá rodný list? To je jednoduché, řekla Alenka. Dorotka nemá rodný list, protože se nenarodila. Druhá paní učitelka, od pohledu hodnější, se zatvářila pobaveně. Říkáte, že se nenarodila? Dorotka je robot, vysvětlil Michal. Obě učitelky se pozorně zadívaly na dítě před sebou. No vážně, užasla ta hodná paní učitelka. Ale na první pohled vypadá jako opravdová holčička. Tak to ne, zvolala ta přísná paní učitelka. Škola je pro děti, ne pro roboty. Dorotka se podívala na Alenku. Ta jí pevněji stiskla ruku. Ano, Dorotka je robot, ale také je to holčička, která se potřebuje učit s ostatními dětmi. Ne, trvala na svém přísná paní učitelka. Stroj, který nemá ani rodný list, nemá ve škole co pohledávat. Zbalte si toho vašeho robota a naschledanou. Ta hodná paní učitelka si stále s úžasem prohlížela Dorotku. Počkejte, namítla. Tohle by měl rozhodnout pan ředitel. Zvedla telefon. Pane řediteli, mohl byste prosím na chvíli přijít? Máme tady takový zvláštní případ. Pan ředitel se v zápětí objevil ve dveřích. Tak co tady máme za zvláštní případ? To dítě je robot, žalovala hned ta přísná paní učitelka. Dorotka se začala mračit. Nelíbilo se jí, když o ní lidé mluvili jako o robotovi nebo dokonce jako o zvláštním případu. Robot? Řediteli se úplně rozzářil obličej. Tohle je doopravdy robot? Zvědavě se naklonil nad Dorotku a podal jí ruku.
5: Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Dorotka, odpověděla holčička. Ředitel se rozzářil ještě víc.
5: Mluvící robot?
6: Ovšem, že mluví,
4: ohradil se Michal.
6: Je to vlastně úplně normální dítě.
4: Ano, jistě, řekl ředitel. Ale je to také robot? Ujišťoval se.
6: To ano.
4: Ale to je fantastické, zvolal ředitel nadšeně a hned ho napadlo 1000 způsobů, jak by mohl robota využít ve výuce jako pomůcku. Učil totiž na druhém stupni fyziku a kdysi, když ještě nebyl ředitelem, vedl pro nadané žáky zájmový kroužek robotiky. Byl to zkrátka ohromný nadšenec do všeho, co nějak souviselo s kybernetikou.
6: Takže ji zapíšete? Zeptal se opatrně Michal.
4: Ředitel se posadil za stůl a po chvíli přemýšlení slavnostně prohlásil. Domnívám se, že je naší povinností přijímat žáky bez předsudků. Nemůžeme přeci někoho odmítnout jenom proto, že je trošku odlišný. Pohlédl hrdě na Alenku. Žádné obavy, my to zvládneme. Ujišťuji vás, že jsme tady všichni plně kvalifikovaní odborníci.
7: Nesouhlasím, pane řediteli, ozvala se ta přísná paní učitelka. Robot se přece nemůže učit s normálními dětmi. To by tak hrálo. Jak by to vypadalo třeba při matematice? Vždyť má místo hlavy počítač. Co s ní budu dělat, až budu učit normální děti sčítat a odčítat?
4: Ředitel se zamračil a podíval se na Dorotku.
6: Umíš počítat?
4: Dorotka pokrčila rameny. Ta hodná paní učitelka se k ní naklonila a řekla. Kolik je, Dorotko, 2 + 3? Dorotka na ní pohlédla a nejistě začala ze sebe soukat 1.
7: Cože, 1?
4: Skočila jí do řeči ta přísná paní učitelka a zatvářila se velice nespokojeně.
7: 1 + 1,
4: řekla Dorotka rychle. Ředitel se usmál, ale nic neřekl. Pohlédl na tu hodnou paní učitelku, ta se rovněž usmála a také nic neřekla.
7: Ne, robote,
4: řekla ta přísná paní učitelka a vypadala ohromně důležitě.
7: 2 + 3 není 1 + 1. Správný výsledek je 5.
4: A už chtěla jízlivě poznamenat, že 5 je také známka, kterou dostane Dorotka do žákovské knížky. Naštěstí si včas uvědomila, že tohle není zkoušení u tabule.
7: Tak vidíte, paní kolegyně, řekl vítězně ředitel. Jistě sama uznáte, že se to dítě může v matematice ještě ledasčemu přiučit.
4: Přísná paní učitelka se sice mračila, ale nakonec kývla. A ještě vás, paní kolegyně, důrazně žádám, pokračoval pan ředitel a jeho hlas zněl najednou vážněji. Abyste už nikdy neoslovovala Dorotku robote. Na naší škole oslovujeme všechny žáky a žákyně výhradně jménem.

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmena. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout, ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpoledem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nazbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec ji podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si, my půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Mysleli si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musel muž ustoupit i po druhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když drvoštěp se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval. To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalounku, polehounku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem.

0: Tmy nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme. Ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli, bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi, tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr větří

0: A jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku.

Stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cevalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou uší to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, když vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku, čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní.
Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti. Pohádka končí to, víš, tamhle běží myš. Kdo jí chytí, ať snímá chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: Kyselek. Řeknu ti, Máni, kdybys nebyla, tak bych si tě musel vymyslet.
1: Tak to ty bys mě ani nenapad.
0: Bodeď, takovou fantazii, jakou mám já, hned tak někdo nemá.
1: No ty tvoje fantazie, nejsem ani trošku zvědavá.
0: Za to já jsem zvědavý.
1: Na co?
0: Kde jsi byla, že jsem tě celý týden neviděl?
1: S bábinkou u Máchova jezera.
0: Fakt?
1: No, fakt.
0: A co jsi tam dělala? Teď neumíš plavat.
1: Umím.
0: Prosím tě. A kde jsi to naučila?
1: Ve vodě. Blé.
0: Koukám, že bylo hezké počasí.
1: Proč?
0: No, že jsi při tom věčném žvanění opálila i jazyk.
1: No, dovol.
0: Hele, a jaká ta dovolená byla?
1: Krátká. Oni se mne stačila doposlechnout ozvěnu.
0: A kde jsi nechala bábinku?
1: Poslala mě napřed.
0: to už to s tebou nemohla vydržet, co?
1: Ale ne. Hádá se tam s tou ozvěnou, kdo bude mít poslední slovo.
0: Hele, a proč sebou vláčíš tušku a papír?
1: Slíbila jsem, že bábince pošlu telegram, aby věděla, že jsem se v pořádku vrátila domů.
0: Tak píš, budu ti odborným poradcem.
1: Odborným?
0: Odborným. Neseď si na uších.
1: To se mě, na rozdíl od tebe, ani stát nemůže.
0: Píš.
1: Píšu, no. Milá bábinko, do Prahy jsem dojela v pořádku tvoje Mánička. Dobrý, ne?
0: Moc dlouhý. To se nedoplatíš.
1: No, to se škrtáme. No.
0: Jo.
1: Čtu. Milá.
0: Počkej. Proč milá? To je snad jasné, že je ti milá. To nemusíš zdůrazňovat.
1: Milá škrtám. Tak. Dál. Bábinko?
0: To není nutný. Bábinka ví, že je to ona, komu to posíláš. To škrtni.
1: Škrtám.
0: Jo.
1: Takže, do Prahy...
0: Pro pána, kam jinam bys měla odjet než do Prahy? Přece si ne, ale do Brna, ne?
1: No, Praha je fuč.
0: Jo.
1: Dojela jsem.
0: No ne, asi si šla pěšky.
1: Škrtám, no. Tak...
0: No, co tam máš dál?
1: Tvoje...
0: A koho jiného?
1: Tvoje pryč... Mánička.
0: Páni, kdo jiný by asi posílal ten telegram, když ne ty?
1: Máničku škrtám taky, no. No, a je to.
0: No vidíš, není nad dobrého poradce.
1: Až na to, že já od tebe radit nepotřebuju.
0: Tomu nevěř. Kouknu se a vidím.
1: Co?
0: Sukni.
1: Co je s ní?
0: Potřebovala by zvednout.
1: Nadával.
0: Letos se nosí kratší sukně.
1: Jenže mě zůstaly loňské nohy.
0: He? Ukáž?
1: No, koukni.
0: No.
1: No, ty modě nerozumíš.
0: A co ty?
1: Náhodou.
0: Vrcholem tvé elegance jsou červené punčocháčky a nad nimi máš tu sukni tak krátkou, že ani nemůžeš pokrčit rameny, abys nebyla hambata.
1: No, ty tak můžeš mluvit o módě. Rozumíš jí jako koza petrželi.
0: Co jsi říkala?
1: Nemáš náhodou problémy s ušima?
0: No, to mám. Vždycky, když si svlíkám rolák.
1: No, tak vidíš, no.
0: Vidím, no. I to, že bys potřebovala zhubnout.
1: Ani mi to nepřipomínej. 2 týdny jsem držela dietu.
0: A co jsi ztratila?
1: 14 dní.
0: Máš nadváhu.
1: Já nemám nadváhu. Já mám podvýšku.
0: Cože?
1: Jsem na svoji váhu moc malá, no. A přestaň do mě šít.
0: Já nic nešiju.
1: Šiješ? Připomínáš mi slepé střevo.
0: Čím?
1: Jsi k ničemu a pořád podrážděný.
0: Podrážděný? No jo, to... No to jsem, jo.
1: No.
0: Protože všichni u mě pořád říkáte samé nesmysly, víš?
1: To buď rád. Představ si, kdybychom o tobě říkali pravdu.
0: Pravdu? Nechceš slyšet ty? A chtěl jenom říct, že nejsi bez kazu.
1: Abys věděl, tak nezáleží na tom, jak vypadám zvenčí, když jsem krásná uvnitř.
0: Tak se nech obrátit na ruby.
1: Urvinku, ty jsi tak strašně hloupý, že kdyby si spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
0: No ale ty taky nemáš patent na rozum.
1: No, abys věděl, taky já byla už jako dítě výjimečná a výjimečně chytrá.
0: Děte.
1: No,
0: to já jsem už ve 3 letech rozeznal našeho žerika od ostatních členů rodiny.
1: Já jsem zase už v roce běhala. Tak jsem byla šikovná a chytrá.
0: Tomu ty říkáš chytrost, jo? To já se nechala ještě ve 4 nosit.
1: Protože tě neudržely tvoje paťaté nožky.
0: Moje nožky nech na pokoji.
1: Jsou tak křivé, že by mezi nimi prošel i osel.
0: No tak projdi, na co čekáš?
1: Ani nápad. Taková brána, jako je ta tvoje, je pěkně ochrlatá. Padají z ní kameny.
0: Dobře, Máni. Vzdávám se. Jseš jednička.
1: Já vím.
0: Ale já jsem taky jednička. Podtržená.
1: Jednička? S pětkama.
0: No dovol. Máš mě znát za dokonalého hlupáka?
1: Kde pak, Hrvínku?
0: No proto.
1: Nikdo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci: tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl: tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne se zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zaborili nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil: chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl: tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl: ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsu takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátané, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte. Já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsou takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes paluk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsou takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem tato takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřelo. a zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím. Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným remeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýlepána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop, tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Pokryle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brundi Báru.
5: Co se to u tebe děje?
6: Toto voní.
5: Tohle je plný vůně z metrů. A my býváme celé vyplašené.
0: Velecíjené dámy.
6: Jak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
6: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mě tak nenadále potkala a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
6: prosím,
0: daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček.
6: No, jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se, prosím, může opakovat třeba i milionk.
2: No, to není možné.
6: No, to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde, prosím.
6: Děkuji.
0: Zde, prosím, je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí a proto hned začneme hostinu.
2: Ano,
6: ukaž to já nechci pořádko.
2: Co pak asi
6: jitrniček?
2: Já jsme pičku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
7: To nefunguje.
8: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám, stolečku, prostři se.
8: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
7: Je to
0: opelhá.
8: To máš.
0: To máš.
8: To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen 3 z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musí se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším. Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice. Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
4: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože, víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán a už nejsem osamělá.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly.
2: Ale jak?
1: Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby steh pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalohoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůr.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
4: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tulamor junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tulamor senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tulamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tulamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tuamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.

0: jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizkého života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci, v tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Pak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie. Vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehlédli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesore. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Melony ho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Melony ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu a svůj monolog zakončil touto větou.

0: Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Maloneyho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý a funí.
1: Pravda je pravda. A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Maloneyho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
1: Sbohem, Lorde Roxtone, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A sbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji. Vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
2: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Maloney využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
2: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Óbidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
3: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
4: Máme ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
5: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
6: Raději ještě počkejme.
5: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisateli vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
4: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovy instrukce až do puntíku.
5: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
4: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
5: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
6: Že by neviditelný inkoust?
4: Ne, neoddávejte se iluzí.

0: Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
1: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
2: Smím vstoupit?
1: S tím široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

To už docházel třetí rok Rumcajsova loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcaj s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívnul. To ty, Rumcaj, si, povídá Manka. Rumcaj se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu. Rumcaj se posadil, spustil nohy z postele, drbe si patu o patu a zamyšleně kroutí palci. No, kde já teď vezmu nový boty? Kdybys byl měšťan, koupil bys si je, řekla Manka. Ale jsi loupežník, chyť si ševce, až půjde přes les a boty mu pober. Rumcaj si to vyposlechl a zamračil se, až se mu vousy zavlnili jako černý mrak. Pak sáhl za kordofánskou kazajku pro knížku převázanou tkaničkou a přisedl si blíž k louči. Teď se dobře dívej, Manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se Manka. A taky, že budu, dupl si na boso Rumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v jíčíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudivláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještěřice. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, Manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcaj se líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla. To se radši vypravím na ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod dubem, kudy chodili ševcovští tovariši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala Manka hrst borůvek a začernila si poloupežnicku tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen. A v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovariš Haďátko. Na holí přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovariš Haďátko je hodlal prodat až někde v Esterajchu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k Mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom Manka zhouští cap a chmat, sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovariš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Stockerment, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí.
chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Runcaj skřičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Runcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Runcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Runcajsem. Boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmrti zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Runcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Runcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem tovarišem Haďátkem. Runcajs počkal, až dojde taky Manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Runcajs před 3 lety opustit pro urážku Humpálovi nohy. Runcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Manka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak je, Runcajsi? Řekla Manka. A Runcajs povídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkón dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
2: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
0: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmi a budu svaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
2: Čendo,
0: ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
2: Já neumím dračí smyčku.
0: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
1: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
0: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš jí omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
1: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
3: Brum,
1: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
2: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
4: Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile.
2: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
1: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
4: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
1: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
0: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
2: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí.
1: Vezmou horolezecké lano z trejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá,
0: puste mě, skočím.
1: Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal,
0: táhněte!
1: Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru.
2: Neuhodil se moc, stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
0: Ne,
1: řekne medvěd a opře se o zeď.
0: Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano.
1: Navaž se, zavolá Tereza.
2: Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně.
0: Terezo, já to neumím, volá nahoru.
4: Musíš zleva doprava a spodem prostrčit.
0: Já nevím, kde je vlevo,
1: volá Čenda.
4: Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza.
0: Žádnou. Já ještě psát neumím,
1: vzteká se Čenda. Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka. Už máš toho medvěda?
4: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
1: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
4: Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
3: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
4: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
1: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
4: Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši.
1: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
3: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
1: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře. Řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
0: Čendo, co děláš?
5: Nudím se a mám hlad.
1: Bručí Čenda otráveně, jako předtím medvěd.
0: Tak víš co? Ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
1: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze,
0: nemohla bych mu poslat medvěda.
1: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.
6: Pán medvědů.

0: Nikdo už se nepamatuje, kdy to přesně bylo. Počkejte. Možná, že si vzpomenu, ale zakrátko. To asi naše prababička byla malé děvčátko. V Orlí vesnici na severoamerické prérii žila jedna maminka se svým synkem. Indiáni byli silní bojovníci a i malí chlapci už vynikali v jízdě na koni, bojích s oštěpy i střelbě lukem. Ale synek Cree se neměl ani k jízdě, ani ke střelbě, ani k hodu oštěpem. Všichni se mu smáli, že se moc nepovedl. Lidi v Orlí vesnici se živili lesními plody, ořechy a bylinami a z mouky pekli na ohni placky. Stáda bizonů se vesnici vyhýbala už několik let, takže na maso už málem zapomněli. Ale nestěžovali si a žili spokojeně. Až jednoho léta sešel z hor starý zlý medvěd a udělal si brloch právě na okraji háje, kam indiáni chodili sbírat lesní plody, ořechy a byliny. Když se někdo vydal do lesa po starých vyšlapaných stezkách, medvěd vylézal ze svého doupěte, řval, a když se někdo až k háji přiblížil, medvěd několik indiánů napadl a zle je zranil. Lidé se začali bát do lesa chodit, ale jak měli lidé z Orlí vesnice přežít zimu bez zásob? Medvěda se báli ženy i děti, ale nakonec i dospělí indiáni. Jednoho dne dostal malý Cree hlad, ale maminka mu dala jen několik oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Mami, proč máme tak málo ořechů?
2: Protože nemohu pro nové do hájku, synáčku.
1: A proč tam nemůžeme jít?
2: Protože si na okraji háje udělal doupě zlý starý medvěd.
0: Chlapec se zamyslel a potom se rozhodl.
1: Já se nebojím, půjdu do lesa a přinesu ořechy na celou zimu.
0: Maminka se o chlapce nešiku bála, ale Cree si nedal říct. Vzal si veliký košík a zamířil k lesu. Ořechů se ten rok urodilo tolik, že ani nestačil sbírat. Když nad plným košem odpočíval, ozvalo se za ním funění a vzteklé bručení starého medvěda.
3: Co tady děláš na mém trávníku? A jak to, že sbíráš mé ořechy?
1: Nevím, že by to byl tvůj trávník a tvoje ořechy. Vždycky to byl náš les a naše ořechy.
0: To medvěda řádně rozlobilo.
3: Jestli okamžitě nezmizíš, roztrhám tě na kusy, skrčku. Co pak nevidíš, o co jsem větší?
1: Větší jsi, to je pravda. Ale já jsem zase statečnější.
0: Medvěd zařval a postavil se na zadní nohy. Přitom zaťal drápy do kmene stromu vysoko nad hlavou chlapce, ale ten se ani nehnul.
1: Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach.
0: Medvěd se smál, až se za tučné břicho popadal. Takové mrně chce postrašit hrozného medvěda, před kterým každý prchá.
3: Tak dávej pozor, skrčku.
0: Zakoulel očima, rozevřel tlamu od ucha k uchu a řval na celý les.
3: Utíkej, nebo tě sežeru.
0: Bručel, chroptěl, dupal, větve lámal a stromy třásl. Ale Cree seděl, ani se nehnul.
1: To je všechno? Tímhle kvikotem mi chceš nahnat strach?
0: Medvěd byl úplně vyvedený z míry. To se mu ještě nestalo.
3: Dobrá, moc jsem tě nevylekal. Ale uvidíme, co zítra předvedeš ty.
0: Cree odnesl domů košík plný ořechů. Ráno si přivstal, jednu půlku obličeje si pomazal sazemi a druhou bílým popelem. Pak vytáhl z torny po dědečkovi starou kamennou sekeru a za rozednění už stál před medvědovým doupětem. Poprvé udeřil sekerou do dutého stromu, pod kterým měl medvěd vyhrabané doupě.
3: Co je? Co se děje?
0: Medvěd opatrně vystrkoval hlavu z brlohu. V tom krý zpoza kmene nastrčil medvědovi svůj pomalovaný obličej. Medvěd strachy ucukl a uhodil se o kořeny. Chytil se za zátylek. Tu krý udeřil kamennou sekerou do jiného stromu a všechno kolem se rozechvělo, jako by byl konec světa.
1: Třetí rána půjde tobě do hlavy, medvěde.
0: To už medvěd ale na nic nečekal, pelášil do hor, ani se ohlédnout neodvážil. Krý za ním zadupal a pak už se jen smál. Všichni lidé z orlí vesnice se zbíhali a nestačili se divit statečnosti malého krý. Od té doby se mu už nikdo nikdy nesmál, že je nešika. Na památku jeho statečného souboje mu dali jméno Pán medvědů.

0: A nemůžeš-li tedy spát, do uší tě zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší tě zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší tě zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší tě zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát, do uší tě zní šum. Nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: Korvínku, vzbuď se!
2: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
2: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
2: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukrade vstán?
2: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
2: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
2: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
2: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
2: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
2: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
2: Všichni ne. Jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
2: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
2: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně. By mě, Hrvínko, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
2: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňají. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
2: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
2: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
2: Miluješ mě?
1: Ale... já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
2: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé.
2: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
2: Povídej.
1: Přece proto, že moudřejší ustoupí,
2: ha. Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, ti může.
2: Jo, Maničko.
1: Ano?
2: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Nemám.
2: Fakt ne.
1: Páni,
2: to až řeknu táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
2: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle... asi s tebou už zase nemluvím.
2: Platí. Konec je vore klid.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tenhle příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě funcí bršpíl se svou družinou chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát.

po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočí mu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznický hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka. Čím jsi tu dámu lotře okouzlil, to je tvoje věc. Jenže nemyslí, že vyvázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci, velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši a to fičí, a to fičí.
4: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Já že naříkám, pak já si zpívám.
5: Ivane, Ivane, já jsem dobře slyšela, jauvajs.
2: Tak, no já samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám, lalala, jauvajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
5: Jsou takové houpačky a kolotoče, od já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. Pontiata.
5: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
2: A jak vy mi
5: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě bude rozumít a nic neznáte. A vůbec.
6: A už je ta sláva tady, slyšíte mě lidičkové, to je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože zaparti ploštice ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
5: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
5: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
5: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
5: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
5: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
2: Oho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brouk, Pitlík a Ferda Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
8: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
7: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
8: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
7: To nemohu vědět.
8: A hory?
7: To nemohu vědět.
8: A města? A řeky? A pouště?
7: To také nemohu vědět.
8: Vždyť jste zeměpisec.
7: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
8: Jak to?
7: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
8: Jak to?
7: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
8: A jde se tam někdo podívat?
7: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
8: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
7: My nezaznamenáváme květiny.
8: A proč? Jsou tak krásné.
7: Protože květiny jsou pomíjivé.
8: Co to je pomíjivé?
7: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
8: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
7: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
8: Ale co to znamená pomíjivé?
7: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
8: Mé květině hrozí blízký zánik?
7: Ovšem.
8: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
7: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smaček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byli to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
Těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás. Pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka.

bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovaly svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemus přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamýšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená, pomyslel si strom, co pak tady mám dělat a co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslet, že na něj docela zapomněli.

0: Nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam? Byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch, první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na Štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v záradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý Štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na Štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hráli na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.
1: Je tomu už předlouhá řádka dobrých tisíc, možná o nějakou stovku let víc od doby, kdy se v lese Svákově objevilo strašidlo. Vlastně ono to ani strašidlo nebylo, spíš vyděšené strašidílko. Hlavu jako meloun, na ní tři trčící vlásky v barvě vymlácené slámy, nos malinko nahoru zvaný pršák, darmo mluvit. První zmínka o strašidýlku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na strašidýlko jim žádné pěkné jméno nezbylo, a tak mu říkali docela obyčejně doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidýlko se doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka lelka a lelkovalo. V jednom kuse okounělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta A strašidýlko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna nebo láň jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovi na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže doudlo rad nedbalo. Obyvatelé lesa Svákova se báli kruté zimy, ohně, hromů a blesků, ale nejvíce ze všeho jakéhosi Karase z Nedvědic. Karas byl pytlák a ras. Kladl nástrahy do mlází a houštin a zabíjel všechno živé. Dobré žilky v něm nebylo. Toho snad čert upletl na vrbě, když měl dlouhou chvíli. Kdykoliv přišel do lesa, nastala pohroma. Jednou se vír velký, zvaný Bubo Bubo, na doudlo rozčepejřil. Podívalo se na sebe, jak vypadá, z toho nic nedělání je jako soudek, ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco nebo pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, doudlo nerušilo. Bylo ve střehu, ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko na bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalou. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, packy má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku čížek de cizí, cizí. A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to Karas, pytlák a ras z Nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku. V lese a zapálit fajfku. Vždyť už dráhnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom ras karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou obotu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v Nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni, i ten nejposlednější mraveneček, provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo postrašit karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím polikalo anděličky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu? Kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo. S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádů.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak, jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu, očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmar to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřel okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi

0: skrývá se moudrost, kde něhy cit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brebentili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl a ptal se čápa, co je zač. A kachni do sebe štouchali a pak vyzývali čápa, no hni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachni nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy, posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovaly třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč. A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole zavři očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem. Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď. No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně. Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle. A udělal to po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak. Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč. Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil. Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile. Kočička prohlížela pejska se všech stran. Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou niť? To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového. Hele, rozhlížel se pejsek. Tamhle, myslím, něco je. Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí. Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka. Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty. Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty. Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát, liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka, pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven. Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven. Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici. A vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu a nič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

0: Šmanko, ty manko, teď co je to tu za nepořádek dětí?
1: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
2: Ano.
0: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
2: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
1: Ano.
2: Tak si to prakticky opakujeme.
1: Ano, my si to opakujeme.
0: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
1: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
0: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
2: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
1: Ano, nádraží je moderní, tady je totiž velký železniční uzel.
0: Uzel? Snad ne na ubruse.
1: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
0: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
2: Ano, to jsou České Budějovice.
0: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
1: Tak víš co, taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
0: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
2: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
0: No dobře, ale kam?
1: Mezi nohama pod tím stolem.
0: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
2: Asi vám nic jiného nezbude.
0: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
1: Kde pak, taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
0: To je hrůza, tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
1: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
0: Ty židle, to už je vlak, ne?
2: Ano, už jste u vlaku.
0: No tak prosím, nasedneme do něj a...
1: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
0: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
2: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
1: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
2: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
0: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím. Kdykud jsem vlakem jel.
2: No vidíte, a lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
0: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
1: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
0: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
2: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
0: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
1: To není baterka, to je semafor.
2: To je semafor
1: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
0: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
2: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se z oken je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
0: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde ji mám vzít?
1: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
2: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
0: Cože, ještě nakonec peníze?
1: No jo.
0: A kolik?
1: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
2: Tady je potvrzenka.
0: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
2: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
1: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
2: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
1: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: proč teriéři hrabou. Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
4: Jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký.
5: Co je to? Povídá šejtroček.
4: Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz.
5: Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj.
4: Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach Žemlíčka šel málem po paměti, Šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem Šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu Žemlíčkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas.
5: Vylekal se své verek, povídá mu Šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval.
4: A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl Šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to Valach Žemlíčka všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jaký je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. Točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal: co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich Šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem: ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal Šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
5: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá Šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj. Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl Šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a Šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc pálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno,

Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si Šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím

kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tehle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil čbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně čbánku Julče, vzala mu čbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všecky strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala: pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po jíčíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece,
když Julča vyběhl

z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosí u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal otloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu, od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem a tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpal a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal Šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi.
Roztluč ho radši na střepy, i když je třikrát krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Čert je prostě čert, co si budeme povídat. Dělá čertoviny a kouká, jak by koho zkazil a odnesl do pekla. Není v něm pranic dobrého. Možná jenom docela malá dušička, co je tak malá, že by se protáhla klíčovou dírkou. Toník se čertů bál. Když byl doma sám, zavřel veliké dveře od domu, zamknul je na dva západy, lehl si do postele a přikryl se velikánskou peřinou tak, že pod ní ani nebyl vidět. Někdy se mu zdálo, že někdo cizí kouká oknem do ložnice, jindy, že někdo klepe na dveře. Často se stávalo, že když ho potom ráno maminka vedla do školky, našel před domem malou hromádku uhlí. Čert nikdy nespí, říkával tatínek a byla to pravda. Jednou bylo to ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli jako každý čtvrtek k sousedům hrát piškvorky, Toník dobře zamknul dveře a chystal se hupsnout pod peřinu. V tom zaslechl trojí zabouchání na dveře. A za chvíli zase trojí zabouchání. Po chvilce opět trojí bušení. Třikrát tři je devět. Devět zabouchání. To nevěští nic dobrého. Toníkovi stuhla krev v žilách. Ale pak si řekl, že tady asi žádný strach nepomůže a odvážně se zeptal. Kdo je?
1: Jak kdo je?
0: Ozvalo se za dveřmi.
1: Otvírej! Balala, bobo, jsem čart. A zrovinka dneska jsem se rozhodl, že tě naučím nějaký pořádný čartoviny. Balalala. No uznej to, Niku, máte tady na zemi strašlivou nudu. Žádná zábava už tady není. Bala, čerta by se tu onudil k smrti. A víš proč? Víš ty, Toníku, proč? Protože děti už dneska neumějí pořádně zlobit, belele, bubububububele. Jo, dřív to bejvávaly časy. Bele, děcka zlobila, já je veselé odnášel do pekla. Po každé 6. prosince, v den svatého Mikuláše, jsem si odnášel plný pytel zlobivých dětí k nám do peklíčka. Belelelelele, bubu, bub. To bys nevěřil, Toníku, jak se jim v pekle líbilo. Nemuseli si čistit zuby a mohli celý den zatápět pod kotlem. Belele, tak jim tam bylo dobře, bub, bub. Ale Toník věděl, že se jak těživ nikomu do pekla nechtělo a že ty chudáci děti si tam od čertů pěkně vytrpěli. Pusť mě dovnitř, Tonsku, bole, naučím tě pořádným čartovinám, balalalala. Užijem si trochu legrace, bo.
0: Toník byl ale kluk chytrý a ducha přítomný. Nezačal plakat a naříkat, ale povídá čertovi. Já bych tě moc rád pustil, ale jsem sám doma a dveře jsou zamčené. Leda, že by se z čertíku protáhl klíčovou dírkou. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a vzpomněl si, že někde hluboko v sobě má dušičku tak malou, co by se protahla klíčovou dírkou.
1: No dobrá,
0: povídá.
1: Pošlu ti tam svoji čertovskou dušičku a ty se od ní rychle koukej naučit nějaký čertoviny. Jasný? Balalalala, bu, bu, bu, bu.
0: Jasný, vykřikl Toník a ani nedýchal, když se klíčovou dírkou protahovala čertova dušička.
1: Ahoj,
0: pozdravil Toník.
1: Ahoj.
0: Špitla ustrašeně dušička a strachy se celá třásla.
2: Proč se tak třeseš?
0: Zeptal se Toník.
1: Já mám strach,
0: zašeptala dušička.
2: A z čeho?
0: Ptal se Toník.
1: Z toho čerta za dveřmi, mi.
0: Odpověděla dušička.
2: Toník se podivil. A nejsi ty jeho čertovská dušička?
1: Jo, jsem Toníčku, jsem. Celý život mě utiskuje někde v koutku svého čertovského srdce. A nevěřil bys, jaký tam má nepořádek. Potřebovala bych tam víc místa, světla a vzduchu, abych se mohla nadechnout, abych tomu čertisku mohla občas našeptat něco dobrého. Ale on mě neposlouchá. Řádí a dupe, ocasem mrská na jazyku oheň a síru a kudy projde tam, 100 let tráva neroste.
0: Najednou se ozvalo trojí silné zabušení.
1: Okamžitě otevři! Chci svoji duši zpátky! Ani čert nemůže běhat s tělem bez duše! Balalalala, bu, bala!
0: Dušička se zatřásla a začala natahovat moldánky. Nebreč, já si s ním poradím, zašeptal Toník. Pomaloučku se připlížil ke dveřím a řekl čertovi.
1: Jen to chvilku vydrž, jen pár dní počkej, až mě tvoje dušička naučí pořádné čertoviny, až ze mě bude pořádný darebák, pak si pro ní přijď.
0: Čert opět zakoulel očima. Podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a zablekotal.
1: No, balala, bup, balala, bup, balala, no. Nezní to hloupě. Dokonce to zní docela chytře. Balalala, bup.
0: A pomyslel si, že když se z Toníka za pár dní stane pořádný darebák, bude si ho moci na svatého Mikuláše strčit do pytle a odnést do pekla. Už jim tam stejně nemá kdo zatápět pod kotlem. A tak řekl.
1: Dobrá tedy, pár dní to vydržím, ale to ti povídám. Nauč se pořádně zlobit, nebo bude to čo. Balalalalala, bu, balala.
0: A zmizel. Toník vzal dušičku za ruku a odvedl ji do postýlky. Pořádně ji přikryl velikou peřinou, aby se zahřála a přestala se třást. Potom jí půjčil pastelky a papír a učil jí malovat a dušička ho na oplátku učila číst a psát. Toník jí ráno nosil svoje kakao a 2 loupáčky a dušička rostla a rostla. Na oběd už snědla 3 velké houskové knedlíky s rajskou omáčkou a k večeři slupla chleba s vaječnou omeletou. Maminka se nestačila divit a povídá tatínkovi.
3: Pepo, nezdá se ti, že ten kluk nějak moc jí? Mám starost, víš, aby neměl nadváhu.
4: A tatínek ji odpověděl, ale Alenko, to je úplně normální, kluk roste a je ve vývinu.
0: Toník si dušičku zamiloval. Četli si společně pod peřinou pohádky a taky si někdy hráli na schovku nebo na honěnou.
3: Za pár dní se z dušičky stala krásná veliká duše, protože i ta nejmenší a nejustrašenější dušička rychle roste, když jí má někdo rád. A Toník jí rád měl, a to moc. Za 14 dní, zase ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli k sousedům hrát piškvorky, zabušil čert na dveře a povídá.
1: Tak jsem tady, balala, bubu. Umíš už pořádně zlobit, ty kluku jeden, balala?
2: Toník mlčel jako zařezaný. Kolena se mu třásla. Ze zlobení se nic nenaučil. Místo toho se naučil číst a psát a paní učitelka ve školce ho za to moc chválila. Maminka kroutila hlavou. Kde se ten kluk mohl tak rychle naučit číst a psát? A tatínek ji utěšoval, že kluk je chytrý po něm.
1: Tam se tě znovu, Tonsku. Ty kluku zatrolená, už umíš pořádně zlobit? Odpověz, nebo vyrazím dveře a udělám u vás doma čertovskou rutiku. Balalalalalalala. Okamžitě mě vrať s mojí čertovskou duši. Bo, bo, bo. Chodím tu už 2 týdny, tělo bez duše a už se mi to zatraceně přestává líbit. Balalalalalala.
3: Dušička, která byla už o 2 hlavy vyšší než Toník, zašeptala. Nic se neboj, Toníku, a otevři. Toník potichoučku odemknul dveře a otevřel. Dušička rychle vyklouzla ven a šup čertovi rovnou do srdce. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi a práskl sebou na zem, jak dlouhý, tak široký. Všechna zloba a všechny čertoviny ho rázem opustily. Dušička se pěkně uvelebila v jeho čertovském srdci a dala se do úklidu. Vyházela všechno harampádí, vymetla pavučiny a vytřela hadrem všechnu špínu. Potom roztáhla závěsy a otevřela okna, aby do srdečních komor mohlo slunko. Od té doby byl čert jako vyměněný. Chodil po vesnici a pomáhal babičkám s nákupem, vozil děti na ocase do školy a pomáhal roztápět kamna. Brzy mu odpadly rohy a místo kopyta měl úplně normální nohu, jako všichni ostatní, co nejsou čerti. Co se stalo s ocasem, to nikdo neví. Ale jisté je, že na svatého Mikuláše chodil Mikuláš se 2 anděly. Ten jeden měl prý černé vlasy a křídla trošku umolousaná od sazí.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Vodníkova dcera. Nebýt zelenočky, byla by Marta na dobrodružství se zlatou studánkou brzy zapomněla. Ale to krásné zelenooké dítě jí bylo živou připomínkou, aby pamatovala na vodníka, jehož štěstí bez děky zničila. Dnem návratu pominulo kouzlo, proutí ubývalo, až došlo. Uplynulo 10 roků. Z Marty byla hezká a bohatá nevěsta i zelenočka pomalu dorůstala. Dědeček byl už velmi starý a vedchý a vnučka musela pomýšlet na vdaní. Ženichů se hlásilo mnoho, ale podivným osudem se do jejího srdéčka dostal mladý mlynář, který měl svůj mlýnec nedaleko na řece. Malá zelenočka našla v mlynáři zalíbení, celý den mluvila o mlynáři a mlýně. Marta ji ráda poslouchala.

Byla slavná svatba. Pozváno bylo půl vsi a druhá polovina dostala výsluškou koláče. Zelenočka byla družičkou. Hospodářství prodali a všichni se nastěhovali do mlýna. Zelenočka, která na statku bývala klidná, ba až zádumčivá, ožila. Všude jí bylo plno. Ráda pomáhala při práci, ale jak měla chvilku volnou, už byla v šalandě, v mlýnici, nebo se dívala, jak se kola točí. Na večer se dávala ráda u splavu a poslouchala jeho hučení. Mleči se do mlýna jen hrnuli. Ve štěstí plynula léta, až i z ní byla krásná panna. Ráda se koupávala a plavala nejlépe ze všech děvčat. Měla mezi prsty u nohou plovací blány. Ani si nevšimla, že ostatní je nemají. O svém podivném původu neměla tušení. Ptávala se po rodičích, ale říkali jí, že už dávno zemřeli. Jednou po velké vodě seděla zadumána u splavu. Náhle se jí zdálo, že z hukotu vody rozeznává jakýsi zpěv. Napěla pozornost a opravdu zněla z vody trhavá píseň. Zelené oči, pojďte k nám. Pojďte k nám, dokud čas, než vám vypadne první vlas. Zelené oči, pojďte k nám. Na světě stárnutí, šalva a klam. Zelené oči, pojďte k nám. Ve vodě šťastně budete žít, rusalek mládí na věky mít. Zelené oči, pojďte k nám. Pod splavem se ozvalo šplouchnutí, jako by velká ryba skočila po kořisti. Zelenočce se zdálo, že ve vlnách se mihla dívčí hlava s černými vlasy a zelenýma očima, jaké měla ona sama. Seděla do noci u splavu, ale zpěv se již neozval. Melodie jí tak zalehla do duše, že mimovolně sama opakovala: zelené oči, pojďte k nám. Od toho dne zesmutněla. Celý den čekávala v rozechvění, až nadejde večer. Pak pospíchala k jezu, kam ji táhla vábivá píseň. Vždycky se spod splavu ozvala, jen když bylo nebe zasmušené, bylo ticho. Mlynářce byla její zamlklost nápadná. Ptala se, ale nic z děvčete nedostala. Jednou zaslechl mlynář, jak u náhonu zpívala píseň rusalek. Poznal hned příčinu dívčiny zamlklosti. Pověděl to ženě a přemýšleli, nebylo by lépe děvčeti vše říci. Ponenáhlu poznávala sama, že není z lidí. Jednou z nenadání se přihnal příval. Ke stavidlu už nebylo možno přistoupit. Lávka byla odplavena a voda se hnala přes hráze. Všecka chasa i mlynář se ženou stáli bezradně a lomili rukama. Rozběhla se zelenočka ke stavidlu, vběhla do bouřící vody a hle, vlny opadly. Vytrhla klínek, stavidlo zapadlo. Mlýn byl zachráněn. Když se vracela k ostatním, uslyšela ustrašený výkřik mlynářčin. Mlynářka zdviženou rukou ukazovala na stavidlo a přes rty jí přeběhlo: tvůj otec. Ohlédla se a viděla, jak vodník leze přes stavidlo do řeky. Stála jako hromem omráčena. V mysli se jí rozjasnilo. To, co nejasně tušila, stálo nyní určitě před ní. Byla dcerou vodníkovou a domov její byl ve chladných vlnách, jež jí vždycky tolik vábily. Vběhla do své komůrky. Za chvíli vešla i uplakaná mlynářka a pověděla jí všechno. Plakali obě.
Zelenočka příliš poznala život lidí, aby nepochopila Martinu touhu po domově v onom čase, jejž strávila ve Zlaté studánce. Na večer šlo děvče ke splavu, ale nečekala, až zazní vábivá píseň z vln. Zaspívala ji sama. Sotva zazněly první věty, vyplynula na povrch vody překrásná vodní ženka. Rozpíjala náruč a Zelenočka skočila k ní. Hledali ji, volali, plakali, neboť ji měli opravdu rádi. Ale nedovolali se. Jednou večer stála mlynářka s mužem na lávce pod mlýnem a hleděli do zelených vln. Zticha se ozvala z vody známá jim melodie. Zelené oči, děkuji vám. Vrátila se ke svým družkám do rodného živlu, kde ji čekalo věčné a radostné mládí. Kdežto mezi lidmi by byla zestárla, jakmile by ztratila první vlas. Sedával jsem často pod splavem a při velkých vodách zhučení vod slýchal jsem onu tránou vábivou píseň.

Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc, nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek a zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc, nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou, smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečném šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smutečný pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči. Můj pohřeb! Zašeptal Pytlík jako ve snách. To já jsem asi umřel, ba jistě, vždyť ani nenesou rakev. To jdou teprve pro mne. A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně a přidal se k hrobaříkům a hudba hrála smutnou pohřební píseň. Tra, dram, tra, ra, ram, tra, dram, bram, bram. A hloupý Pytlík tiše plakal, protože myslel, že je to jeho pohřební píseň.

0: No to víte, zrovna Pitlíkovi budou strojit pohřeb.
1: To, panečku, platilo někomu většímu, hned vám to povím. Průvodce zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček, právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětmi přistěhovala na letní byt. A ta večer zrovna před chvílí vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrti hlav a ten z kanárka tiše odletěl. Tak kopat, poručil velitel hrobaříků, a ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl Pitlíkovi. Pitlík se zarazil. Co? Já mám kopat? Vždyť já jsem mrtvý. To je přece můj pohřeb.
0: Už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty jeho hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
2: Bude to Pitlíkův pohřeb.
3: Tvá poslední hodina udeřila, zařezal se do tmy ohavný skřek.
2: Neutečeš, neuletíš. Neuplaveš, kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli. Chy, chy, chy, chy, znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál, ale nesmál se, protože nakonec toho vylezlo. Chy, chy, chy, chytili jsme tě.
0: Vždyť to byl potemník, splešťuje blátivá chroust a koktavá krtonožka.
2: Raf! 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo Pitlíka.
3: Konec s tebou uděláme.
2: Bídně zhyneš.
3: Zaživa tě pohřbíme.
2: Umřeš.
0: Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
2: Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval chroust. A chytím ho.
0: Nikdo chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň kanárkovi a Pitlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila krtonožka.
2: Musím vám pomoct, tak se hrabe.
0: A pustila se mezi ně. Vy jste, děti, neviděli hrabat krtonožku?
2: Ale víte, jaké má přední pracky.
0: To jsou přece drábky jako u moderního stroje na kopání jam.
2: Jej, ty zajeli do země.
0: Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co krtonožka umí.
2: Kdo by tu byl poznal koktavou krtonožku? Nikdo. Země lítala na všechny strany. Byl to déšť hlíny a pod krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pitlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku. Celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučil se zase bez sebe na zem.
0: Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl, protože v té chvíli ho splešťule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a krtonožka zase všechno zahrabala.
2: Konec. Je po Pitlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů.
0: Potemník, splešťule, chroust a krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upravili
2: a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky. Chudák, říkali si o Pitlíkovi. Byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a proto má také popletený konec. Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka, rozumovali. A pojďme už domů. Takové podobné řeči vedli a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec pytlíka.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Excuse me, sem. Máš kulaté melony, zahnuté banány.
2: Nem jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Sulimáne.
4: Plácaš, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
1: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
6: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
1: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
6: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
8: Je mi závratně, zvolal nahlas.
7: Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
8: Je mi závratně,
7: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
8: Tohle omráčí celou akademii věd,
7: a jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem. To bude na Nobelovu cenu. Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl: prosím.
9: Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu. Prásk a ticho.
7: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

Sněhurka a 7 trpaslíků. Uprostřed hlubokých tajemných lesů stál výstavný hrad se štíhlými věžemi. Na takovém hradu v lese, řeknete, by nebylo nic zvláštního. Tenhle hrad však od nepaměti obývala kutá panovnice, které nikdo neřekl jinak, než Černá královna byla zlá k poddanému lidu a pošept mu se o ní povídalo, že se vyzná v čárech. Kdo mohl z hradu utekl co nejdál, málo komu se však podařilo utéci na dobro, protože les byl kolem hradu plný divoké zvěře, podivných bubáků a nestvůr. Povídalo se, že Černá královna je ovládá svými čáry právě tak, jako své poddané. Každopádně, kdo se do lesa odvážil, to už musel být hrdina nebo mít velké štěstí. Kromě královny tedy v hradu pobývalo jenom několik zamračených zbrojnošů a milá čiperná komorná, které pro její bělostnou pleť všichni říkali Sněhurka. Sněhurka byla tak milá a oblíbená, že se o ní mezi zbrojnoši povídalo, že musí být dítětem nějaké lesní víly a že ji královna našla opuštěnou v lese. Sama královna však o tom nikdy nemluvila. Tajemných a podivných věcí se kolem ní dělo víc než dost. Každé noci chodívala do tajné místnosti hluboko ve sklepích hradu. Říkalo se, že tam o samotě čaruje, a byla to pravda. Jakmile za ní zapadly těžké dveře z 12 zámky, sličná královna se proměnila v ohyznou čarodějnici a vymýšlela si, co zlého by provedla, aby se zvětšila její moc a s ní i její království. Jedinou radostí Sněhurky byla naopak královská zahrada plná vzácných stromů a zářivých květů. Tady ošetřovala jiřiny a růže, záhon tulipánů a zářijově modrých poměnek, tak jí také uprostřed kvetoucích záhonů zastihl neznámý princ, který tudy náhodou projížděl. Snad ani nevěděl, jak nebezpečným lesem jede. A netušil, jak zlou paní má půvabná dívka na zahradě. Černé královně se malý princ na první pohled zalíbil a umínila si, že ho musí získat. S nocí se podle svého zvyku odebrala po dlouhých schodech do své tajemné komnaty, posadila se před zázračné zrcadlo a rozechvěle se tázala: zrcadlo, mé krásné, divu krásné zrcadlo, které mi nic nesmlčí. Pověz mi, pověz, kdo je tu nejkrásnější. Jsi půvabná, jsi krásná, moje paní, odpovídalo zrcadlo. Na tomto hradu je však někdo, kdo je ještě krásnější, ještě půvabnější. Co to povídáš? Zlobila se královna, já jsem tady, paní, kdo by to mohl být? Rozhlédni se dobře, řeklo zrcadlo. Já ti jen říkám pravdu. Je tu někdo, komu patří srdce krásného prince. Je to... No tak mluv, rozkřikla se královna. Dozvím se to konečně? Kdo by to mohl být, ty hloupé zrcadlo? Nejsem hloupě a vidím všechno. Je to Sněhurka. Cože? Rozlobila se královna. To ubohé děvčátko, které jsem v lese nalezla. Dobře si slyšela. Královna čarodějnice byla zlostí bez sebe. Té se musím zbavit, umínila si. Pak budu nejkrásnější i pro hezkého prince, který náš hrad obchází. Nenapadlo jí, že něco takového, jako je láska, se nedá žádným kouzlem přivolat.
Když vystoupila nahoru ke svým komnatám, zavolala zbrojnoše, který se těšil její zvláštní přízni. Mám už dost té hloupé holky, co se nám stará o zahradu, kabonila se. Musíme se jí zbavit, a proto poslyš. Vezmeš jí do lesa, zavedeš jí tak daleko, aby cestu zpátky nikdy nenašla a necháš jí divokou zvěří rozsápat. Kdyby se to náhodou nepovedlo, sám ji na životě zkrátíš. To je můj rozkaz a má vůle. Večer ať ji tu nevidím. Zbrojnoše královnino přání tu zapřekvapilo. Své mocné paní se však bál a pod podmínkou, že budou sbírat léčivé byliny, odvedl Sněhurku do lesa. Divoká zvěř jako by se jim vyhýbala. Nakonec sáhl po meči, aby splnil královnin rozkaz, ale když pohlédl do Sněhurčiných očí, ztratil odvahu něco takového vykonat. Padl na kolena a přiznal, co má nakázáno. Uteč, nic jiného ti nemohu poradit, uteč, zanaříkal. Jdi už, než se rozmyslím. Vyděšená dívka se dala do běhu. Běžela a běžela nevlídným lesem, běžela jako o závod, až se před ní objevila travnatá paseka pod skalou, u které se krčila roztomilá malá chaloupka. Královna s večerem sešla ze schodů a s vítězoslavným úsměvem zasedla před zrcadlo. Nože, pověz mi, kdo je teď nejkrásnější. Jsi velmi krásná, moje paní, otušilo zrcadlo. A přece je tu někdo, kdo je ještě krásnější a kdo je pro svou krásu milován. No kdo by to mohl být, zlobila se královna. No tak mluv. Je to Sněhurka, ozvalo se zrcadlo. Cože? Ale ta přece... Královna nedořekla. Zrcadlo jí svým obrazem povědělo, co se v lese se zbrojnošem a se Sněhurkou událo. Oklamal mě, vykřikla královna. Nedovolím, aby nějaká služka měla více lásky a větší štěstí než já. Já, jen já jsem tady paní, jednou provždy. Sotva se zrodil nový den, královna se v podobě staré žebračky vyplížila z hradu, tak, aby ji nikdo neviděl. Belhala se lesem po Sněhurčiných stopách, jak jí poradil starý krkavec. Všechna zvířata se zděšeně stahovala do nejrůznějších skrýší. Taková šla ze staré čarodějnice hrůza. Ta si však toho nevšímala. Oči jí planuly zlosti, když se belhala, šourala a pajdala tím směrem, kam jí poradil starý krkavec. Sněhurka zatím zvědavě nahlédla do chaloupky a nemálo se podivila. Všechno tu bylo malé, stůl i židličky, jako pro nějaké skřítky. Ti tu však nebyli. Sněhurka celou chaloupku pěkně uklidila a unavená prací usnula na malých podstýlkách, které našla na půdě. Bylo už k večeru, když se z lesa ozval podivný zpěv. To se trpaslíci vraceli domů z práce. V nedalekém, mezi skalami ukrytém dolu, den co den kopali, vykopávali zářivé dýmy.

jiný než dřímal, který byl nejspokojenější, když mohl zavřít oči a tiše pochrupávat. Ostatní si zvykli, že ho jak k jídlu, tak k dílu musí budit. Kolikrát se stalo, že doma usnul i nad polévkou, až se mu do ní namočili vousy. Další se jmenoval Stydlín a říkalo se mu tak proto, že byl neobyčejně nesmělý. Štízko měl své jméno proto, že nad objemným bříškem zářil na jeho tváři úsměv. Toho hned tak něco nerozházelo. Kejchal se říkalo trpaslíkovi, který měl nos od věčné rýmy jako bambuly. No a tomu nejmenšímu a nejmladšímu, ještě neměl žádné vousy, za to měl zaděláno na kdejaký šprým a nesměl scházet u žádné legrace, říkali všichni Šmudla. Trpaslíci užasli, jak krásně je v chaloupce uchlizeno a ke svému údivu našli na půdě krásnou dívku. Také Sněhurka se trpaslíkům nemálo podivila. Netušila, že by se v lese kolem hradu mohli skrývat takoví pidi mušíci. A když se jí všichni pěkně představili, vypověděla, jak se do lesa k chaloupce dostala. Černá královna od té raději dál kývala hlavou Profa a Rejpal jenom odfrknul. Že to je pravda, stvrdil Kejchal mocným kýchnutím. Té bábě by se měla provést nějaká skopečina, řekl Šmudla. A co bys jí chtěl asi udělat, ptal se nesměle Stydlín. Ta je silnější než my všichni dohromady. Však by se něco našlo, křičel Rejpal. Uvážíme to, kýval hlavou ustaraně Profa. Ale co s tebou, obrátil se na Sněhurku. Nechtěla by se zatím zůstat u nás? Ano, znělo ze všech stran. A bylo rozhodnuto. Trpaslíci budou dál chodit do Diamantového dolu a Sněhurka se zatím postará o chaloupku. Všichni byli šťastní a mysleli, že by to tak mohlo být na pořád. Ale zlá královna čarodějnice ještě neřekla poslední slovo. Cestovala hlubokým lesem, až došla k chaloupce, a z bezpečného úkrytu viděla, jak Sněhurka pere u potoka malé trpaslíčí prádlo. Proměnila se v chudou, belhající stařenku, došla k potoku a prosila Sněhurku o trochu jídla. To víte, babičko, že se tu pro vás něco najde. Stařenka se najedla a povídá, nevím, děvenko, jak bych se ti odměnila, mám jen jablíčko, to ti dám a vzpomínej na mě v dobrém. To jablko však bylo otrávené. Jak se do něho Sněhurka zakousla, padla k zemi jako podťatá. Královna se musela honem schovat, protože trpaslíci se už vraceli z práce a nad tělem Sněhurky se dali do hlasitého pláče. Rozhodli se, že dívce, kterou si tak zamilovali, vystrojí krásný pohřeb. Uložili ji do skleněné rakve a pomalu ji nesli k vrcholku nedalekého kopce, aby prý měla dobrý výhled do lesů. Najednou proti ním vyjel princ a když uviděl krásnou dívku ve skleněné rakvi, projela jim bolest jako ostrý meč. Sněhurko, zvolal, to přece není možné. Sestoupil z koně, aby na rozloučenou krásnou dívku aspoň políbil. Sněhurka po tom políbení zázračně ožila a trpaslíci se dali do radostného tance. Ještě nemáte vyhráno, zadunělo z lesa pod skalou, kde se skrývala čarodějnice.

Její skřípavý hlas zaduněl, odrazil se od protější skály, silná ozvěna ho vrátila, opřela se do skály podrachví, skála pukla, veliké kameny se snesly na hrdě vztyčenou čarodějnici, až ji dokonale zasypali. A bylo po závisti a píše. Bylo po zlém čarování. Trpaslíci se s princem a Sněhurkou odstěhovali ze začarovaného lesa a žili šťastně pod princovým hradem, kam se odstěhovala jako princezna i neméně šťastná Sněhurka. Na otrávené jablko se časem zapomnělo, na jedno však Sněhurka nikdy nezapomněla, že ji probudil polibek plný upřímné lásky.

0: a v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal sprken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale 4. noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru!
1: Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík,
0: tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel.
1: Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes,
0: řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší.
1: Co je to maximální?
0: Chtěla vědět Ája.
1: To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla.
0: Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxipes probral, špitl mu holub do ucha. Honem, pojď, Ája se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíchla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě.
1: Tatí, tatí,
0: volala Ája na přibíhajícího tatínka.
1: Fíček mě dočista zachránil.
2: A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
3: Co pak,
2: divil se soused. Koupili jste si koně?
0: Ne, řekl tatínek, psa.
1: No, ale je trochu větší.
0: Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém po dušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, o dušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku a přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn a až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tedy, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je liď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla Amálka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. Amálka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník Kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem Kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na Kebuli. A byl 13. a těžký.
2: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje skočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu. Hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší. A když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím více ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém, jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. Ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
3: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
2: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach.
3: Co pak umíte ještě? Přidala se maminka.
2: Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy.
3: To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala.
2: No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo taky jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto. Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna, kdo je ten král?

0: Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: Bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho na ukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo ukousl.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo ukousl, co je někdo... No, kočka, co jí někdo ukousl, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád
1: je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co jí někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběká.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Protože ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom.
2: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
2: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
3: Kdo to k nám jde tak pozdě?
2: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
3: Nějaký pan Izrty,
2: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
4: Ale já nikam nechci jít,
2: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
3: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
4: Ale já nechci, křičel Petřík.
2: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a pučmelout na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmelout nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmelout.
1: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
2: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel.
0: Pomyslel si pučmelout.
2: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
0: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had? No je to jasné, jsme v džungli. Ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prvé koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko. Inu, každý je doma někde jinde.
0: Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

Pinka trefí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to hrášky bez debaty.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě.

0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou pušmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Zato Čmelda s Brumdou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdykrát ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jedenkrát, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil. A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí? Já ubohý člověk, naříkal si plný lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr nevyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal, na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří. Půjdu tam. Hned nebožec si pomyslil. Těše se, snad aspoň tam mi dovolí, abych se trochu ohřál, když už nic jiného pro mne na světě není. I šel. A vskutku. Už zdaleka bylo viděti, že na skleněném vrchu hoří veliký oheň a kolem něho, že sedí 12 mužů. Jak je spatřil, zarazil se, nevěda

Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak je ti libo. Kuďas si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák neboha mezi ně přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, nabere si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoho li jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřit si vypůjčit. I rozesmál se bratr. Řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřice odvést, nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladší mu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem ohni také trochu ohřál, neboť zima mne tak zdrobila, že nemohu se ani hýbat. Tu mu odpoví jeden ze 12. Syn, ty jsi zrodil se ve šťastnou hodinu. Máš bohatství dost, ale jsi lakomý a zlý člověk. Proto s námi zde sedět nesmíš. Ale že jsi to přece učinil, náš trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč státi mezi 12, neboť bál se promluvit i slovíčka. Těch 12 začalo zase měnit svá místa. Když jeden vstal, sedl si na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až všichni se vystřídali a zase každý seděl na svém místě.

0: Tu opět se zdvihne uprostřed ohně onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

dvou ztracených tulácích a jednom splněném přání. Zimní sluníčko rozjiskřilo sněhovou pláň za městem, jako by byla z křišťálu. Kluci a holky z celého okolí do ní sáněmi kreslí dlouhé čáry, ale stopy dětských bot a ťapek rozdováděného psa je hned rozmazávají jak kaňky v písance. Jakub i jeho kamarád Vojta závodí s ostatními kluky, kdo sjede nejrychleji ke staré vrbě. A děvčata spravedlivě povzbuzují nejdřív jedny, potom zase druhé. První je u cíle ale Vojtův pes. A holky se závodníkům smějí. Hafane, hafane, co pak vítěz dostane? Jakub s Vojtou jsou kamarádi na život a na smrt. Jedno však Kuba Vojtíškovi v koutku duše trošičku závidí. Tolik by si přál mít také psa. Nebo aspoň morče. A když ne morče, tak andulku. Černobílý huňáč, na kterého všechny děti volají hafane, doprovází Vojtu do školy i ze školy. Nosí mu na uvítanou papuče a žádná hra se bez něj neobejde. Takového psa tak někdy mít, snívá Jakub ve své postýlce před spaním, ale jeho rodiče nechtějí ani slyšet. Zimní radovánky jsou v plném proudu, ale to nejlepší teprve přijde. Mikuláš a čerti už dávno dorachotili svými řetězy, za to Vánoce pomalu klepou na dveře. Kubova maminka peče cukroví, z tenoučkého těsta na vále vykrajuje formičkami srdíčka, hvězdičky, holubičky, andělíčky a Jakub jí pomáhá. Vánoční hostina, podobná té, co chystá maminka,